o všeobecném vylití Božího ducha. Doprovodné efekty silného zvuku z nebe a ohnivých jazyků jsou, zdá se, efekty speciálními, které poukazují na jedinečnost dané události. Náš nedávno zesnulý kazatel Daniel Hečko napsal, že letnice jsou stejně jedinečnou a neopakovatelnou skutečností jako Vánoce či Velikonoce. Vedle této výjimečnosti vykazuje tato událost i velikou univerzalitu. Kdybychom pokračovali ve čtení textu z 2. kapitoly Skutků až do 12. verše, nalezli bychom tam celkem 9krát slova jako všichni, celý, každý. Jakoby pod textem bylo, že o letnicích Duch Svatý sestoupil na celou církev. Od letnic je Duch Svatý z církví nepřetržitě. A tomu odpovídá, že tato událost nezůstává ojedinělou, ale za různých okolností se takové věci dějí i dále. V knize Skutků apoštolů čteme o dalších podobných vylitích Ducha Svatého na skupinu obyvatel Samaří věřících v Krista, na pohany z Kornéliova domu poslouchající Petrovo kázání či na učedníky Jana Křtitele v Efezu, kteří uvěřili v Krista skrze službu apoštola Pavla. Kniha Skutků ale svědčí i o opakovaném naplňování Duchem Svatým, ať už u jednotlivců či skupiny věřících. Apoštol Pavel vybízí křesťany v novozákonním listu do Efezu v 5. kapitole 18. verši, aby se nechávali naplnit Duchem. A určitě to platí nejen pro jedno místo či dobu. Gramatická konstrukce originálního řeckého textu ukazuje, že má jít o opakující se děj. Naplnit ve fyzickém smyslu znamená obsadit, vyplnit určitý prostor. Co tedy znamená nechat se naplnit duchem? Líbí se mi formulace jednoho vyučujícího, který řekl, cokoliv, čemu se otevřu a poddám, mě naplní. A co mě naplní, podle toho se budu řídit. To mě ovládá. V Bibli máme mnoho příkladů toho, co se děje, když lidé jsou naplněni vínem, zlobou, žárlivostí, strachem, hořkostí, chtíčem či radostí. Billy Graham trefně poznamenal, chceš-li vědět, zda jsi skutečně naplněn Duchem Svatým, všimni si, co se z tebe vylije ven, když se do tebe strčí. Proč potřebujeme být naplněni Duchem Svatým? Výstižnou odpověď dává list do Efezu v následujících verších, tedy verších 19 až 21. Naplňujte se duchem, mluvíce k sobě v chvalospěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních, svým srdcem zpívajíce Pánu a velebíce ho a vždycky za všechno děkujíce Bohu a Otci ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, podřizujíce se jeden druhému v bázni před Kristem. Apoštol Pavel zde spojuje výše zmíněnou výzvu nechat se naplňovat duchem se čtyřmi průvodními znaky, které ukazují, čím se naplnění duchem projevuje. Křesťané mají promlouvat k sobě navzájem v chvalospěvech, oslavných zpěvech a duchovních písních. To může mimo jiné být i svědectví a vyučování. Křesťané mají svým srdcem zpívat Pánu a velebit ho. To je uctívání. Dále mají vždy za všechno děkovat Bohu, tedy vděčnost. A také se křesťané mají poddávat jeden druhému v bázni před Kristem, se můžeme zařadit pokornou službu. Tedy vidíme, že potřebujeme naplňování duchem, abychom byli zmocněni ke svědectví, vyučování, uctívání, vděčnosti a pokorné službě, a to v úplně jiném měřítku, než jsme schopni ze svých přirozených sil. Potřebujeme tedy být plní Ducha Svatého, abychom se připodobňovali Ježíši
a zároveň mohli efektivně sloužit růstu Božího království. Naplnění duchem nemá být jakousi kvalitou, kterou ukazujeme druhým, jací jsme skvělí křesťané, ale má to být tím, po čem prahneme, co opravdu potřebuje každý z nás pro svůj život, ale co potřebují i lidé kolem nás, aby jim Kristus, přebývající v nás skrze Ducha Svatého, mohl účinně sloužit. Ano, potřebujeme přítomnost a moc Ducha Svatého. Daniel Hečko napsal, že naplnění duchem není důkazem naší velikosti, ale spíše naší slabosti, tedy naší nedostatečnosti nás samých o sobě. Co udělat proto, abychom byli naplněni Duchem Svatým? O některých věcech jsme mluvili už minule, ale přece jen bych se ještě jednou vrátil k Ježíšovu slovu, zaznamenanému v Janově evangeliu 7. kapitole, verších 37 až 39. V poslední velký den svátku Ježíš vstal a zvolal: Žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, jak praví písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra. To řekl o duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili. Dosud totiž Duch Svatý nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. Ježíš tady přijetí ducha váže na tři kroky a jednu podmínku. Tou klíčovou podmínkou je věřit v Ježíše. A v souvislosti se zmínkou o Ježíšově oslavení bychom mohli dodat věřit v Ježíše za nás ukřižovaného, z mrtvých vstalého a sedícího po Otcově pravici v nebi. Prvním krokem je žízeň, touha po Bohu, po jeho průniku do mého a našeho světa. Druhým krokem je přicházet k Ježíši. Je to tedy o vztahu s Ježíšem, vcházení do jeho blízkosti. Ježíš je pro mne bránou, kterou vstupuji do života. A třetím krokem je pít. Není zde řečeno, co přesně máme pít, asi hlavně proto, že to nejsme my, kteří to určujeme. V každém případě máme pít něco, co je od Boha, co je u Ježíše. Z fyzikálního pohledu, abych mohl něco pít, musím otevřít ústa a potom buď vytvořením podtlaku v ústech tekutinu nasávám, nebo využívám gravitace a kladu láhev či hrnek s nápojem výše, než jsou má ústa. Vlastně tím či oním způsobem se oné tekutině poddávám. Z duchovního pohledu, abych mohl přijímat, pít to Boží a zejména dar jeho ducha, musím se Bohu otevřít a poddat se mu. Pití je vždy aktivní proces a otvírání se a poddávání Bohu je něčím, co vyžaduje náš aktivní přístup. Milí přátelé, chci vás pozvat do toho, abychom v této chvíli, případně nějaké pozdější, kdy na to budete mít více času a prostoru, se pokusili o ty tři právě zmiňované kroky k přijímání Božího ducha. Za prvé, žíznit po Bohu. Možná k tomu může pomoci přemýšlet nad tím, jak moc potřebujeme Boha ve svém nitru, ve svých vztazích, ve své službě, ve svém životě. Právě vědomí, že Boha opravdu moc potřebujeme, nás může vést k touze, žízni po něm. Za druhé, přijít k Ježíši. Vždy k němu můžeme přicházet za jakýchkoliv okolností. Jak? Tím, že ho oslovíme, promluvíme k němu, chceme se mu přiblížit, poznat ho víc, být s ním víc, odkládat to, co nám brání být mu blízko. A za třetí, pít. Tedy otevřít se a poddat živému Bohu. Přijímat, co má pro nás připravené. Můžeme to vyjádřit při modlitbě i svým tělem, rozevřít paže, možná kleknout na kolena. Závěrem ještě jedna myšlenka. Duch Svatý je tím nejvzácnějším darem, ale vlastně nejde ve skutečnosti o to, k
kolik my máme ducha, ale nakolik má Duch Svatý

míchaných mraků prach, hlína a štěrk. Co nás tam čeká, voják se ptá. Se svatým obrázkem, noc vítězná!

jako lis. Mám splín a zkouším aspoň stéblo najít. Prosím tě, leč mě, buď můj propolis.

za dveřmi někdo čekal na naději, že nevydržím, že vstanu.

0: Při poslechu dnešního dílu pořadu o vážné hudbě Oktáva vás vítá Martin Novotný. Dnešní Oktáva přináší rozhovor se skvělým pěvcem a mým kamarádem Jiřím Bricklerem. Srdečně tě tady vítám.
1: Dobrý den a zdravím posluchače Rádia Proglas.
0: První ukázka i dvě další jsou z díla Antonína Reichy Lenora. Antonín Reicha patří mezi poměrně opomíjené skladatele. Skladba Lenora, oscilující mezi kantátou a oratoriem, má zvláštní osud, nebo spíše zvláštní cestu k posluchačům. Reicha komponoval Lenoru v letech 1805 až 1806 ve Vídni. Toto dílo však nebylo provedeno za skladatelova života a na svou premiéru čekalo až do roku 1984, kdy bylo uvedeno v pražském Rudolfinu. Dílo v době svého vzniku kvůli námětu zakázala vídeňská cenzura. Nepomohli ani přímluvy Reichova přítele Ludvika van Beethovena. V současnosti po více než dvou stoletích můžeme říct, že příběh o Lenoře a jejím milém, na kterého vytrvale čeká a který se pro ní vrátí jako umrlec, je monumentální, kompozičně vybroušené dílo, které je na svou dobu velmi, velmi novátorské. Zajímavostí je, že u nás zpracoval tuto lidovou pověst Karel Jaromír Erben pod názvem Svatební košile. No, na začátku jsme vyslechli Zda spíš, či bdíš, spěš otevřít, což byla první ukázka tohoto velkého hudebního obrazu pro sóla, sbor a orchestr podle balady Gottfrieda Augusta Bürgera. Kromě Jiřího Bricklera, který stvárnil postavu Viléma, jsme slyšeli sopranistku Martinu Jankovou, Český filharmonický sbor Brno a Filharmonii Brno pod vedením Denise Russella Davise. Následují ještě dvě části, nejprve Ale pohleďte sem, kde spolu s Jiřím Bricklerem uslyšíme Vojčecha Parchema a poté Vilémův recitativ Hop, hop, než kohout zavolá.

0: Hamlet!
1: Baritonista Jiří Brückler je solistou opery Národního divadla v Praze i pravidelným hostem v mnoha operních domech. Je vítězem mezinárodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka v Karlových Varech v kategorii junior. Od roku 2004 hostoval ve Státní opeře Praha a mimo jiné byl v širší i užší nominaci na cenu Thálie. Jiří, upřesníš mě, prosím?
2: Ano, je to tak, měl jsem tu čest, že jsem byl nominován nejdřív na v širších nominacích za role Sylvia v Komediantech a například Švandy Dudáka ve Weinbergově opeře Švanda Dudák. A také jsem byl nominován dvakrát v užší nominaci, jednou v roce za rok 2013. To bylo za roli Rodriga v Donu Karlovi od Giuseppe Verdiho a v loni nebo předloni za rok 2024 jsem byl nominován za roli Voka z Rožmberka v Čertově stěně, kterou jsem připravoval v Národním divadle Moravskoslezském v Ostravě.
1: Jak tě znám, tak tě považuji za jednoho z nejpokornějších a nejprofesionálnějších pěvců, které jsem potkal. Vidím, že...
2: Červenám se.
1: Ano, ne, že skromně přiznáváš 4 nominace na Thálie. Já věřím, že v brzké době nějakou proměníš.
2: Uvidíme.
1: Hlas je živý orgán, který ovlivňuje nálada i zdraví. Jak se učíš svému hlasu naslouchat? A máš nějaké specifické rituály v den představení koncertu? A stalo se ti někdy, že jsi si opravdu hlasově ublížil?
2: Tak začnu od konce. Hlasově ublížil, to bych úplně neřekl. Naštěstí jsem nikdy neměl z toho nějaké vážnější jako následky. Že bohužel se občas stává, že člověk není vždy ve 100% kondici a někdy musí zpívat i přesto, že je nemocný. Což bylo například v poslední době, kdy jsme dělali Legendu z Erinu v Národním divadle a tam bylo to na jedno obsazení a tu roli nikdo nikdy nedělal. Nebo už je to třeba 30 let. A takže pokud bych nevystoupil, tak by se muselo zrušit celé představení. To znamená, že jsem musel pod nějakými léky to představení odehrát, odspívat a minimálně tak, aby to nebylo tolik poznat. Takže to se občas stává a musíme s tím se naučit žít. Jak říkal, myslím, jeden známý světový pěvec, takže ideální dny na zpívání má v roce asi 3, bohužel v ten den zrovna není představení. Takže s tím se musíme naučit žít, ale jako rituály, pokud mám představení nějaké náročnější, tak se snažím déle se vyspat ráno, ale myslím, že bych nic nepřeháním, že bych se vymezoval nějakých zmrzlin nebo nějaké takové věci, tak snažím se být takový normální jako v tomhle.
1: Byla nějaká role z těch prvních po období studia, na které vzpomínáš rád a které by si i rád zopakoval?
2: Tak z těch, které bych si rád zopakoval, je spíš na začátku studií, když jsem dělal první role ve Státní opeře třeba, tak to byl Lovec v Rusalce. Malá role, ale zásadní.
1: Ano.
2: A ten toho vlastně už zpívám přes 20 let, to je strašný si to takhle uvědomit. A stále se k němu vracím. A moc rád, teď budeme dělat koncertní verze Rusalky s Semenem Byčkovem. A pak jsou role, které samozřejmě mám strašně rád, a to jsou role, jako je ten Rodrigo v Donu Karlovi. Teď posledních několik let mám smetanovské role velmi v oblibě, jako Přemysla z Libuše, nebo právě Voka, kterého zpívám i tady v Národním divadle v Brně.

0: V divadle FX Šaldy v Liberci si stvárnil Silvia v Leonkavalových komediantech a Moralese v Bizetově Carmen. V opeře Národního divadla a státní opery si nastudoval například Rodriga ve Verdiho Carlosovi, že? Figara v Rossiniho Lazebníku Sevilském, Dona Giovanniho v opeře Don Giovanni a hraběte Alba Vivu v Mozartově Figarově svatbě. Také titulní roli ve Weinbergově opeře Švanda Dudák, který už jsme citovali, Marcella v Pucciniho opeře La Bohème, Papagena v Mozartově Kouzelné flétně, Adolfa ve Dvořákově Jakobínovi, Mercutia v Gunodově Romeovi a Julii, Maestra v Donizettiho Poprasku v opeře, Haraštu v Janáčkových příhodách Lišky Bystroušky. To je takový hrubý výčet tvých nejznámějších rolí, kterému jsem se dostal, ale doplnil bys nějaké, které zpíváš stejně rád nebo ještě raději a nebyly zde v seznamu citovány?
1: Tak v tom seznamu například nebyl právě ten Přemysl, kterého zpívám poslední tři roky zhruba, nebo tak nějak. A jak jsem jí říkal, Vok v Čertově stěně. Mm-hmm. A dále pak třeba v Liberci ještě od té doby jsem zpíval i Dandiniho v Popelce, v Rossiniho Popelce. Mm-hmm. A nebo například Tomše ve Smetanově Hubičce. Mm-hmm. A z těch dalších rolí, samozřejmě Dona Giovanniho zpívám v Praze, už jako několik let pravidelně. A v Turandot mám rád také Pinga třeba. To jsem zpíval jak tady v Národní divadle v Brně, tak v Praze zpívám. A i na Krumově jsem to zpíval, jako to jsem zpíval poměrně hodněkrát také.
0: Aha, vzpomínám si. Sice jsi poměrně mlád, ale na to, co jsi již dokázal, ale i tak se zeptám. Jak se tvůj hlas v průběhu let změnil, proměnil? Existují skladby, které jsi dříve zpíval a dnes už bys do nich nešel? Nebo naopak ty, do kterých jsi takzvaně dorostl nebo ještě nedorostl?
1: Tak myslím, že jsem například smetanovské role, do kterých bych se dřív vůbec nepouštěl, tak jsem zjistil, že už ten hlas je připravený a že mohu zpívat například toho Přemysla, nebo a z Verdiho rolí například, tam jsem stále takový opatrný v tomhle, že toho Rodriga zpívám, poměrně několik inscenací už jsem dělal, ale tam jsem opatrný trošku. Ale myslím, že nastane čas, kdy bych se mohl vrhnout do Žermona v Traviatě, nebo Jága třeba v Otelovi, a nebo třeba Lunu v Trubadurovi. Mm-hmm. Takže to jsou role, na které bych se mohl časem podívat, ale já jsem v tomhle poměrně opatrný a vzhledem k tomu, že nabídek mám poměrně dost stále, tak si mohu vybírat a mohu si dovolit být v tomhle vybíravý a nepřepínat ten hlas, když se na to necítím.
0: Já myslím, že ten Žermon třeba, anebo to, co citoval, tak si myslím, že je to
1: Luna,
0: trošku
1: třeba
0: věkově, že ten hlas
1: samozřejmě
0: nebýt úplně mladý.
1: Ano, ano. Na to Žermona právě tam díky, měl jsem několik nabídek na Žermona už před několika lety, ale myslím, že to taky úplně není úplně nutný. Rád si to zaspívám, to je krásná role, ale samozřejmě tam věkově i do toho můžu dozrát a není jako nutné spěchat zrovna na to Žermona třeba. Mm-hmm.
0: Proglas je rodinné rádio a tak si dovolím od umění přelétnout na rodinný život, takže bych se rád nejprve zeptal na dětství a jestli jsi měl touhu stát se tím, čím dnes jsi, anebo jestli bylo v plánu a tvých touhách něco úplně jiného.
1: Tak já jsem od malička měl to štěstí, že jsem chodil do základní školy, která byla s rozšířenou hudební výchovou. To znamená, že od první třídy my jsme měli několikrát týdně hudební výchovu. Hrál jsem na nástroje hudební, hrál jsem nejdříve na flétnu zobcovou, pak altovou. Později jsem začal na klarinet hrát a pak na saxofon. Takže jsem jako od malička v té hudbě jako vyrůstal. Nikdo z mojí rodiny nebyl hudebníkem. Mm-hmm. Takže to bylo v podstatě tak jako z ničeho nic, ale maminka mě přihlásila a zjistili tehda, že bych měl nějaký talent a mě to relativně bavilo všecko. A takže jsem jako už od malička v tom vyrůstal v té hudbě a měl jsem výhodu v tomhle, že jsem ohledně notového zápisu a tady těch věcí, tak už jsem byl trošku víc připravený než jiní, kteří neměli té hudební výchovy v těch prvních letech od první třídy základní školy tolik. A na základní škole Jabloňová v Liberci, kde jsem začínal, kde jsem studoval, tak jsem měl štěstí na učitele, kteří mě k té hudbě vedli. Tam byl Honza Prchal například, to je i vedoucí nějakého sdružení základních uměleckých škol, myslím pro celou republiku. Mm-hmm. A na klarinet mě učil pan profesor Miroslav Koupil, který mě také jako vedl k tomu, aby mě to bavilo. Takže když jsme potom už jako mě třeba nebavilo tak hrát etídy, ty na klarinet, tak jsme začali zkoušet hru na saxofon a zkoušeli jsme i nějaký jazzové věci a postupně jsem se s tím saxofonem a s klarinetem dostal dokonce i do kapely, která byla bluegrassová, kde jsem hrál na klarinet a zpíval jsem, takže jsem ještě úplně od toho odlítnul trošku do jiných zase hudebních žánrů.
0: Jasně.
1: Což bylo taky skvělý, to mě bavilo, protože tam bylo spousta výborných muzikantů se mnou v té kapele. A vlastně na klasický zpěv, k tomu jsem se dostal až někdy v 9. třídě. Já jsem do té doby chodil samozřejmě do sborů, těch školních, co tam byly, ten Červík, Pepík se to jmenovalo, protože jak to byla Jabloňová škola, tak všechny ty sbory byly pojmenovaný pod něco společného s Jabloněma. Takže Červík, Pepík, Reneta, Karola, to byly všechny ty od Rudy Jablek. Ale mě to samozřejmě v tom sboru mě to tolik nebavilo a furt jsem vyrušoval, byl jsem strašně hyperaktivní v tomhle. Takže mě vyloučili ještě s kamarádem, protože jsme furt kecali tam a neposlouchali, tak mě vyloučili vrátil jsem se až po dalších třeba 3 letech, jsem se vrátil k tomu zpěvu úplně náhodou, když moje spolužačka, protože my jsme, jak jsme byli ročník s rozšířenou hudební výchovou, tak jsme měli na konci té 9. třídy závěrečný koncert. Takže já jsem tam připravoval hru na saxofon, na klarinet a spolužačka měla, protože studovala celou dobu solový zpěv, mimo jiné, tak měla mít koncert a měla zpívat duet Rukávy, to bylo Green Sleeve, nějaký, to už nepamatuji. A ona nacvičovali ten duet a poslední půl rok ten kamarád, ten spolužák, který s ním měl zpívat ten duet, tak začal mutovat a úplně mu odešel hlas, takže nebyl schopný zpívat. A oni potřebovali, jestli by někdo to s ní nemohl zaspívat, aby si, když už se to naučila ten duet, tak aby to mohla použít. No a to byl náhodou, přišli na mě, protože jsem zároveň hrál ve školní takové lidové muzice na klarinet. To byla lidová muzika Jabluňka a tam jsme doprovázeli ještě soubor tanců lidových, kteří tancovali během toho, co my jsme hráli. A tam jsem já totiž začal nějak zpívat nějakou lidovou písničku. Mm-hmm. Spadla mě Šavlička nebo něco takového to bylo. A tam zjistili, hele, ty máš docela dobrý hlas a to je přece škoda nevyužít, tak to třeba zkus nějak rozvíjet. No a pak na mě přišli s tím duetem, hele, když ty jsi přece docela pěkně zpíval, tak nauč se ten duet, že by zaspíval s tou kamarádkou, s tou spolužačkou ten duet na závěrečném koncertě. No a na základě toho, abych nebyl úplně nepolíbený tím solovým zpěvem, tak jsem poslední půl rok docházel k paní učitelce na zpěv, k Zuzaně Bubeníčkové v Liberci. A ta mě začala připravovat na ten koncert a zjistili jsme, že by to vlastně mohlo někam vést, že by z toho mohlo něco být. Mm-hmm. A mě to začalo bavit, až vlastně na zhruba v té 9. třídě. Mm-hmm. Do té doby jsem dokonce na opeře byl snad dvakrát jenom se školou. A to byly takový ty odstrašující případy prodané nevěsty, kde Mařence bylo sotva 60 a Jeníkovi bylo třeba 50, takže to nebylo úplně. No, ale pak jsem se, když jsem v té 9. třídě začal k tomu mít vztah a začalo mě to bavit, tak jsem byl na představení Lazebníka Sevilského v Libereckém divadle a tam se to nějak zlomilo. Myslím, že to bylo v češtině tehda ještě. A tam zpíval Figara Tolia Orel, výborný baritonista. A tam jsem si říkal, sakra, tohle by mě bavilo. Mm-hmm. Takhle zpívat, to by se mi někdy líbilo, kdybych se takhle nějak mohl začít, kdybych takhle uměl zpívat. Mm-hmm. No a když to otočím po nějakých 20, možná více letech, jsme se potkávali pak s tím Toliou Orlem jako kolegové v Libereckém divadle například. Mm-hmm.
0: Takže zatímco jeden spolužák díky mutaci se zpěvem skončil, tak druhý díky mutaci se zpěvem, se solovým zpěvem začal.
1: Ano, děkuji vlastně spolužákovi Jakubovi, ano.
0: A vlastně já jsem v podstatě tu otázku spíš myslel tak jako, že kdyby se nespíval, tak jestli bys byl, já nevím, voják, hasič, výhled na ještět byl, že? Takže nějaký sportovec?
1: Sport určitě, to jsem dělal. Já jsem dělal, od malička jsem byl vedený, že jsem furt nějaký sporty dělal. Lyžovali jsme úplně od malých, od mládí. To bylo naprosto běžný. Pak jsem chodil na nějaký bojový sporty, aikido, řecko-římský zápas. A pak jsem dělal poměrně několik let, jako dost let, rychlobruslení na krátké dráze, short track. Hmm. To v Liberci, byl zakládající tým v Liberci, tam vůbec nějak do té doby nebyl.
0: Ano.
1: Takže jsem jezdil na ledních bruslích, na short tracku. To je taková ta po jedné noze, jak se jezdí do zatáček. Hmm. No, ale po základní škole právě, když jsme zjistili, že bych možná se mohl věnovat tomu zpěvu, protože já jsem... Na klarinet bylo ve hře, že bych šel s tím klarinetem na konzervatoř, ale já jsem neměl tu disciplínu cvičit několik hodin denně na ten klarinet.
0: Mm.
1: A zjistil jsem, že s tím zpěvem člověk nemůže doma zpívat 5 hodin, že by stačila třeba půl hodina doma nebo hodina.
0: Ale pořádně.
1: ale pořádně. Takže jsme zvažovali, jestli bych nemohl třeba na konzervatoř zkusit udělat přijímačky. A... Byl jsem na Dni otevřených dveří na konzervatoř, kde profesor Jiří Kotouč, jsem se mu zalíbil a říkal, že by si mě rád připravoval, ale nemá ještě volné místo na konzervatoři v té době. Bude si moc brát až za nějaký 3 roky. A to se hodilo mojí mamince, která říkala, že než bych začal dělat učit se na konzervatoři zpívání, tak ať si udělám něco pořádného, vystuduju. A tak jsem šel v Liberci na učiliště a tam jsem se vyučil truhlářem pro výrobu nábytku. Takže já jsem vyučený truhlář a vyšlo to tak, že během těch 3 let, co jsem studoval, tak jsem dojížděl do Prahy za Jiřím Kotoučem na hodiny a on si mě postupně připravoval, že po těch 3 letech, když jsem se vyučil v Liberci, tak jsem pak nastoupil

0: A pak mám samozřejmě nohavicu a vlastně různé žánry.
1: Českou muziku.
0: Českou muziku, ale docela často, jako většinou je to česká muzika.
1: Mm-hmm. A rádio? No to je jedno.
0: Rádio samozřejmě, samozřejmě. Jak klasický, tak country rádio.
1: Jasně.
0: Impuls, občas Proglas, také si pustím.
1: Jo, ale jasně. Co je pro tebe při interpretaci důležitější? Technická dokonalost nebo emoce? I za cenu drobné chyby. Je těžké se do emocí jako v písni vžít po každé znovu, i když ji zpíváš třeba po několikáté, jak se bráníš té rutině jako vlastně?
0: Tak já myslím, že by tam mělo být nějaká určitá symbioza jak těch emocí, tak toho umu pěveckého.
1: Mm-hmm.
0: Ale samozřejmě myslím, že lidé více ocení ty emoce ještě než toho umu. Že často, pokud někdo do toho nedává emoce, ale je to technicky bravurně odspíváno, tak to nemusí udělat takový efekt jako naopak. Mm-hmm. Jo, když je tam třeba toho, té techniky tam, ta není tak stoprocentní třeba, ale je tam určitý přínos emocionální. Takže já myslím, že by se měla najít určitá rovnováha mezi tady těma dvěma věcma. A jak se bráním?
1: Rutině, no.
0: Rutině.
1: Přeci jenom.
0: Je pravda, že si snažím se vždycky si najít během toho daného představení nebo něco nového vždycky.
1: Mm-hmm.
0: A u těch představení je to jednodušší v tom, že pokaždé se tam trošku na té scéně jako něco děje jiného. Jako velmi, velmi často. A to mě strašně baví. A myslím, že mám i spoustu kolegů, se kterými si to vlastně užíváme, ty špílce nějaký, který tam jako navíc přijdou a
1: mm-hmm.
0: vlastně nestresuju se tím tolik, spíš mě to baví.
1: Tak samozřejmě jiné uvedení té opery v tom městě a v tom městě.
0: Taky, ale i jednotlivé reprízy můžou být.
1: I kolegové jsou jiní.
0: Ano, takže, přesně tak.
1: Ano, to je taková chemie, potom funguje
0: ano,
1: to
0: ano.
1: Někdy, jo, nikdy to nefunguje. Jakým způsobem pracuješ s textem? Osobně vím, že patříš k pěvcům, kteří aspoň dle mého pocitu jdou takzvaně po textu. Vědí, o čem zpívají. Stalo se ti někdy, že v písni, kterou zpíváš mnoho let, najednou objevíš úplně nový význam, nebo i díky režii? Zrovna chápeš jinak?
0: Ano, určitě, určitě jak díky režii. Například poslední dobou Čertovou stěnu.
1: Mm-hmm.
0: Tak v Brně byla ta inscenace pojatá zcela jinak, než třeba v Ostravě jsem ji dělal,
1: mm-hmm.
0: kde v Ostravě jsem byl opravdu ten starý, jako zamyšlený, jako mm-hmm. bok.
1: Ano.
0: A tady v Brně to režisér Jiří Hermann chtěl odlehčeněji, nebo aby byl trošku jako žoviální, mm-hmm. trošku veselější, nebyl takovej ten zahořklej mm-hmm. starý chlápek. Jo. A to samozřejmě pak pomáhá k tomu, že ty určitý fráze, ten text si člověk může vyložit nepatrně jinak
1: ano.
0: a vlastně získá v tom úplně jiný rozměr zase. Stejně tak v písních třeba se to může, nebo v koncertních věcech se mi to stávalo například studánky, když jsem zpíval například třeba, jo?
1: Ano.
0: Otvírání studánek, tak otočilo se nějakých 10 let, člověk je otcem, stane se otcem třeba, nebo má za ten život nějaké nové zkušenosti, ať příjemné, či nepříjemné. A člověk jinak nad tím přemýšlí, zase to pojme, najde si tam určitý věci, které se ho týkají vnitřně a může to přenést do té hudby.
1: Jak jsem již říkal, vím, že ty rozhodně víš, o čem zpíváš, takže existuje píseň, kterou je těžké zaspívat kvůli emocím, že se ji na koncertech spíš jako vyhýbáš. A je šance si v dnešním divadelním provozu vybrat roli? Teda my už jsme tady říkali o tom, že zatím se vyhýbáš určitýmu typu roli, mm-hmm. jako třeba věkově nebo barevně hlasově. Ale je, takže ano, vybíráš si trošičku, to vlastně už jsme takhle jako řekli, ale i tak, podle čeho si vybíráš repertoár? Musí to být láska na první poslech, nebo tě baví i skladby, ke kterým se musí hledat cesta?
0: Tak samozřejmě, když je to role, kterou člověk zná a tak je to vždycky jednodušší při tom nastudování a už ví trošku, do čeho jde. Ale několikrát se mi stalo, že role, které jsem zpočátku jsem si říkal, že to nebude úplně moje srdce.

srdcovka, tak si člověk k ním našel tu cestu a má je jako rád, přirostli mu k srdci. Například král Roger, kterého stvárnil tady v Brněnském divadle.

0: Kdyby se zítra probudil a nemohl zpívat, čím by se v hudebním světě zabýval? Produkce, psaní textů, výuka, pokud by to byla samozřejmě oblast umění a nezamířil bys do zcela jiné sféry, třeba to dřevo.
1: No, tak pokud bych měl zůstat v rámci hudby, tak si asi dokážu, v dřívějších letech jsem si nedokázal představit, že bych třeba učil ten zpěv, ale myslím, že by mě to také jako naplňovalo. Mm-hmm. A nebo bych se věnoval něčemu úplně jinému, třeba tomu truhlaření.
0: Jasně. Jak tě znám, tak mám pocit, že neznáš trému. Teda můj pocit. Je tréma nepřítel nebo motor, který zpěváka vybičuje k lepšímu výkonu? Jakou nejlepší radu ohledně zpěvu si kdy dostal a třeba v případě té trémy nebo obecně?
1: Tak já tolik na trému netrpím naštěstí, ale samozřejmě měla by tam být taková určitá jakoby pokora a opatrnost a neměl by být člověk příliš suverénní. To se často pak může vymstít, že pak člověk se dostane do místa, kdy vlastně si uvědomí, že něco udělal špatně. A když je mu to jedno, tak je to taky špatně samozřejmě. Hmm. Jo? Jakože. Ale samozřejmě takovou tu, většinou to je u těch prvních provedení, na těch premiérách, a tak samozřejmě mám tu zodpovědnost tam jako cítím a snažím se udělat, co můžu nejlépe. No. A z těch rad myslím, že asi jedna z nejlepších těch rad nebo doporučení bylo nespěchat. Nespěchat na ty role například. Hmm. A být opatrný k tomu hlasu a nenechat se přemluvit do rolí, na které se necítím příliš brzo. A myslím, že to je jako taky asi otázka toho, že stále mohu zpívat a ten hlas se nějakým způsobem vyvíjí, na rozdíl od některých mých bývalých kolegů, kteří třeba začali velmi brzo zpívat náročné role.
0: Ano.
1: A samozřejmě to pak se projevilo na tom hlasu po několika letech. Pár let to člověk jako nějak utáhne silou, ale pokud ten hlas ještě není na to vyzrálý, tak si tím může ublížit.
0: Hmm. No, je to tak. Co nejraději děláš ve volném čase? Už jsme tady citovali sporty, a tak třeba nějaký koníček kromě sportu?
1: Tak já určitě se věnuju rodině. Mám dvě krásné děti a manželku, a takže se věnuju jim.
0: Chlapec, děvče.
1: A mám Jonáše 12-letého a Emu, holku, 9-letou. A tak se samozřejmě, pokud můžu, co mám volný čas, tak se věnuju rodině. A ještě kromě těch sportů, co jsem vyjmenoval, tak teď v Praze chodím posledních například, kolik? No poměrně už dlouho, 10-15 let, chodím pravidelně na volejbal hrát. Mm-hmm. A to se snažím, abych aspoň něco dělal, takže pokud mám volno každý úterý, tak jdu každý úterý hrát volejbal.
0: Mm-hmm. Takže bruslené zrovna.
1: Bruslené, to už jedna z mých posledních jíst na kolečkových brusle, to byly kolečkové brusle, skončila, že jsem si málem zlomil ruku, takže už jak skáču rád, skáču dobře, tak to nějak nedopadlo minule, tak jsem už opatrnější v tomhle. Ale samozřejmě jezdíme na kolech s dětma, i na těch bruslích jezdíme a lyžujeme, máme rádi lyže sjezdové.
0: A na závěr bych tě tady poprosil o takovou úvahu, jakou roli by si přál, která by měla teďka následovat, nebo prostě nějaká vytoužená role?
1: No, to je asi náročnější, protože já ty oblíbené role, nebo ty, na které jsem se nejvíc těšil, tak už jsem je měl to štěstí zaspívat, že už jsem si je mohl zaspívat. Mm-hmm. Bys ten Rodrigo, nebo Přemysl. A dále pak taky, to mám strašně rád, Valentina ve Faustovi.
0: To je krásné.
1: To jsme i v Brně jsem zpíval. A to mám rád. A například třeba Rigoletta, tak toho bych nechtěl zpívat.
0: Aha.
1: Protože bych se uřval určitě a tím bych skončil kariéru. Takže,
0: to je až takový skok?
1: No, nevím, já spíš jsem, byl bych velmi opatrný a asi bych se do toho nepouštěl. Možná se k tomu nikdy dostanu. Já bych řekl, že možná spíš asi ne. Ale třeba vím, že budu chystám koncertně Žermóna, třeba výstupy z Traviaty. Na to se těším a to myslím, že je možná budoucnost nějaké další role, které i pak na jevišti po nějakých letech bych si mohl zaspívat.
0: A protože poslední ukázka bude vlastně ukázka z kantáty Otvírání studánek, tak bych možná tu otázku rozšířil nejen operně, ale i koncertně. Nějakou symfonickou báseň nebo něco, co bys chtěl v tom zpívat? Něco?
1: No, tak určitě mám strašně rád, to je moje srdcovka Svatební košile od Dvořáka. Mm-hmm. Ty jsem si v posledním roce zaspíval několikrát a to mě strašně baví. A také se chystá od Martinů Polní mše. A to budu dělat v Mnichově s Jakubem Hrůšou. Mm-hmm. A na to se moc těším také. To bude velká zkušenost pro mě s Mnichovskou filharmonií a sborem. A tak to je jedna z těch velkých akcí.
0: To budeme držet pěsti.
1: Děkuju.
0: A nyní poslední ukázka. Závěr kantáty Otvírání studánek Bohuslava Martinů. Pražský filharmonický sbor řídí Lukáš Vasilek, sólový baryton Jiří Brückler. Já ti, Jiří, velmi děkuji za milý rozhovor.
1: Děkuji moc. Mějte se hezky. Na shledanou.

0: potřebujete vypnout, zapněte Rádio Proglas.
1: Kamarádi moji, nohy nás nesklamu, štíty hrdo stoja, my máme odvahu, srdce búši ako zvon,

0: Se ti vyměnit. Hej, kam se ženeš? Hej, kam se ženeš? Jen ten, co se nežene a nežene,
1: to, co schání, se žene.
0: Tak
1: hej, kam se ženeš? Hej, kam se ženeš?
0: Jen ten, co se nežene a nežene, to, co schání, se žene.

0: Nestačí vám střední proud?
1: Zkuste vlny Radia Proglas.
2: Rád bych se pochlubil, od včerejška novou káru mám.

kde se to ocitla v mezírce mezi zuby, kudy se píská na ovčácké psy, ocílka jílek, vějčka na udici, cikánek slámy volá na lesy. Poslední lístek za lásku bez adresy, zrcátko ze zad, za křížkový stech, jestli a kde jsi, můj malovaný synku, na které straně je podemletý břeh. Poslední lístek, krajkovou upomínku, kouřovou žilku z bílých střech. Byl jsem si jistý, aspoň malou chvilku, jak dobře vím, co je to za příběh. A kukuřičný klouček ve větru panáčku je slaměný splávek cestou utrati. Zobáček tluče v závrati do palice, než kočí trhne.

poslední lístek, za pírko z popeliště, za hrstku zrní, prázdnou pěst je nebo není, a jestli potěší tě aspoň pozdravení z cest. Poslední lístek, obálku do vězení, hoříšek štěstí za bolest. Byl jsem si jistý, že se všechno mění, ale mohl jsem se plést.

vlastně tajné. V hlavě mi tiká světovej čas. Ve vinárně na dně je všecko marné. Válím se na plovárně totálně pod obraz. Bylím různě po všech světadílech.

bioodpad. Mé písně plní zvláštní kontejner. Chtěl jsem být kosmonaut, ale špatně jsem dopad. Jsem směrovka, která si sama plete směr. Tajný, co ztratí památeční revolver.

hlad. Má planeta je velký supermarket. Nerozeznávám makro od bylí. Sirena hlásí, tanečníci vyklidí parket. A já doufal, že jsme se jich dávno zbavili.

Ježíš řekl svým učedníkům: Amen, amen, pravím vám. Vy budete plakat a naříkat, svět se však bude radovat. Vy budete sice zarmouceni, ale váš zármutek se obrátí v radost. Žena, když rodí, má zármutek, protože přišla její hodina. Když však porodí dítě, nemyslí už na bolesti pro radost, že přišel na svět člověk. Tak i vy nyní máte zármutek, ale zase vás uvidím a vaše srdce se bude radovat a vaše radost vám nikdo nevezme. V ten den se mě už nebudete na nic ptát. Ježíš říká učedníkům, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Váš zármutek se obrátí v radost. Tahle slova nezní jako rychlá útěcha. Neříká, nic se neděje. Naopak, uznává bolest, zmatek i nespravedlnost a přesto tvrdí, že poslední slovo nebude mít smutek. Rozumíte těmto slovům? Jestli mohu pojmenovat můj nejkrásnější okamžik v životě, byly to chvíle, kdy se mi narodily moje děti, ačkoliv to bylo vždy docela utrpení a v jednom případě jsem byla ráda, že jsem vůbec přežila. Ale ve chvíli, kdy jsem držela své děti v náručí, jako bych na vše zapomněla. Moje radost byla nepopsatelná. Co je to vlastně ona radost? V dnešní době se může zdát, že radost je jen krátký únik. Ježíš ale mluví o jiné radosti, ne o té, která závisí na okolnostech, ale o té, která se rodí uvnitř proměněného srdce. Proto ji přirovnává k porodu. Bolest je skutečná, ale není konečná. Něco nového se rodí. Možná i my procházíme porodními bolestmi, osobními krizemi, zklamáním, ztrátou jistoty. Evangelium nás nezbavuje těchto zkušeností, ale dává jim směr. Bolest může být místem proměny. Ne všechno utrpení má smysl samo o sobě, ale v Božích rukou se může stát cestou k hlubší radosti, kterou pochopíme později. Co když to, co nás teď trápí, je právě cestou k tomu, abychom dosáhli toho, o co prosíme? Ježíš říká, někdo vám vaši radost nevezme. No, to je odvážné tvrzení. Znamená to ale, že existuje radost, která není křehká. Radost, kterou nezničí ani selhání, ani strach, ani smrt. Taková radost vychází ze vztahu, z vědomí, že nejsme sami, že jsme milováni a vedeni, i když tomu zrovna nerozumíme. A nakonec dodává, v ten den se mě už nebudete na nic ptát. Možná proto, že některé odpovědi nepřicházejí slovy, ale zkušenosti. Když se bolest promění v radost, otázky ztrácejí svou naléhavost. Zkuste se dnes zamyslet nad tím, co vás tíží. Neutíkejte od toho hned. Položte to v tichu před Boha, takové, jaké to je. Možná odpověď nepřijde hned. Možná musíme chvíli vydržet. Ale určitě přijde chvíle, kdy pochopíte a nebudete se už na nic ptát.

Dobré ráno. Minutu po 6. hodině v pátek 15. května máte naladěný Proglas. Od mikrofonu zdraví Natálie Fajtová. Prožíváme Mezinárodní den rodiny. Jako den rodiny je zároveň významným dnem České republiky. Podle katolického kalendáře se připomíná památka svaté Žofie, římské mučednice z počátku 4. století. Žofie slaví svátek také podle občanského kalendáře, jméno je řeckého původu z řeckého Sofia a to znamená moudrost. Tak nositelkám jména Žofie blahopřejeme. Na Proglasu se nyní pojďme společně pomodlit a opět budeme naslouchat dnešnímu evangeliu.

z 16. kapitoly podle Jana. Ježíš řekl svým učedníkům: Amen, amen, pravím vám. Vy budete plakat a naříkat, svět se však bude radovat. Vy budete sice zarmouceni, ale váš zármutek se obrátí v radost. Žena, když rodí, má zármutek, protože přišla její hodina. Když však porodí dítě, nemyslí už na bolesti pro radost, že přišel na svět člověk. Tak i vy nyní máte zármutek. Ale zase vás uvidím a vaše srdce se bude radovat a vaši radost vám nikdo nevezme. V ten den se mě už nebudete na nic ptát.

0: A na četbu evangelia navážeme ranními chválami. Modlit se s vámi bude dnes Natálie.
1: A Pavel.
0: Prožíváme pátek doby velikonoční. Dnešní hymnus bude po Na nebe vstoupení Páně ze strany 572, pro novější vydání breviáře strana 572, pro starší vydání strana 642. 642. Dále antifony a žalmy budou z druhého týdne žaltáře strany 1115, 1115 nebo 998. 998. A všechny zbývající texty ze dne od strany 724, v novějším vydání breviáře od strany 724 a ve starším od strany 644. 644. Tedy dnešní stránky pro novější vydání breviáře 572, 1115 a 724. Pro starší vydání strany 642, 998 a 644. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja. Kristus se postavil odpůrci, vězení dobil, z vězni bral se k Otci, sedí po pravici, je slitovníkem naším, chrání nás svou mocí.
1: Své poslání v světě dokonal, i s lidstvím naším se v nebe odebral, Otci je daroval, Otec ho na nebesích slavně korunoval.
0: Všechnu moc v nebi i na zemi od Otce přijal, věčné králování, mocné panování, nepě kníže pokoje, všichni mu poddáni.
1: On je hlavou církve a pánem, veškerou mocí ctí slávou obdařen, základem učiněn a celá stavba církve pevně stojí na něm.
0: Slíbil církev neopouštěti, svou milostí v ní vždy přítomen býti a jí pomáhati, skrze Ducha Svatého ji posvěcovati.
1: Buď dobré mysli, Synu, odpouštějí se ti hříchy, aleluja.
0: Smiluj se nade mnou, Bože, pro své milosrdenství, pro své velké slitování zahlaď mou nepravost.
1: Úplně ze mě smij mou vinu a očist mě od mého hříchu.
0: Neboť já svou nepravost uznávám, můj hřích je stále přede mnou.
1: Jen proti tobě jsem se prohřešil, spáchal jsem, co je před tebou zlé.
0: Takže se ukáže, jak je tvůj rozsudek spravedlivý, že jsi bez úhony ve svém soudu.
1: Hle, s vinou jsem se narodil a v hříchu mě počala má matka.
0: Hle, líbí se ti upřímné srdce? Ve skrytu mě učíš moudrosti.
1: Pokrop mě izopem a budu čistý. Umý mě a budu bělejší než sníh.
0: Popřej mi slyšet hlas veselí a radosti, ať zajásají kosti, které si zdrtil.
1: Odvrať svou tvář od mých hříchů a zahlaď všechny mé viny.
0: Stvoř mi čisté srdce, Bože, obnov ve mně ducha vytrvalosti.
1: Neodvrhuj mě od své tváře a neodnímej mi svého svatého ducha.
0: Vrať mi radost ze své ochrany a posilni mou velkodušnost.
1: Bezbožné budu učit tvým cestám a hříšníci se budou obracet k tobě.
0: Zbav mě, Bože, trestu za prolitou krev, Bože můj spasiteli. Ať zajásá můj jazyk nad tvou spravedlností.
1: Otevři mé rty, Pane, aby má ústa zvěstovala tvou chválu.
0: Vždyť nemáš zálibu v oběti. Kdybych věnoval žertvu, nebyla by ti milá.
1: Mou obětí, Bože, je zkroušený duch. Zkroušeným a pokorným srdcem, Bože, nepohrdneš.
0: Pane, obšťastni Sion svou přízní. Znovu zbuduj hradby Jeruzaléma.
1: pak opět najdeš zalíbení v zákonitých obětech, v celopalech i žrtvách. Na oltář ti budou klást bíčky.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Buď dobré mysli, Synu, odpouštějí se ti hříchy. Aleluja.
1: Hospodine, vyšel si spasit svůj lid, spasit svého pomazaného. Aleluja.
0: Hospodine, slyšel jsem tvou zprávu, bál jsem se, Hospodine, tvého díla.
1: V průběhu let ho uskuteční, v průběhu let ho oznam. Kdykoliv se hněváš, vzpomeň na smilování.
0: Bůh přijde z Temanu, svatý z hory Faran.
1: Jeho velebnost zahaluje nebesa, země je plná jeho slávy.
0: Sám září jako světlo, z rukou mu tryskají paprsky, tam je skryta jeho síla.
1: Vyšel si spasit svůj národ, spasit jej i svého pomazaného.
0: Svým koním si otevřel cestu v moři, v bahnu mnoha vod.
1: Slyšel jsem o tom a mé nitro se zachvělo. Rty se mi třásly strachem při té zprávě.
0: Kostižer mi vniká do kostí, mé kroky pode mnou vrávorají.
1: Počkám však v klidu na den tísně, jenž dolehne na lid, který se na nás chce vrhnout.
0: I když fíkovník nevykvete a vinná réva nepřinese plody.
1: I když zklame víno z olivy a pole nevydají pokrm.
0: I když zmizí brav ze stáje a skot nebude v chlévech.
1: Já přesto budu jásat v Hospodinu. Budu plesat v Bohu svém spasiteli.
0: Hospodin, Pán, je mou silou. Mé nohy učiní podobné nohám laní a zavede mě na mé výšiny.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Hospodine, vyšel si spasit svůj lid, spasit svého pomazaného. Aleluja. Chval svého Boha Sione, že zjednal tvému území pokoj. Aleluja.
0: Jeruzaléme, oslavuj Hospodina. Chval svého Boha Sione,
1: že zpevnil závory tvých bran, požehnal tvým synům v tobě.
0: Zjednal tvému území pokoj a sytí tě jadrnou pšenicí.
1: Sesílá svůj rozkaz na zemi, rychle běží jeho slovo.
0: Dává sníh jako vlnu, jiní sype jako popel.
1: Zhazuje své krupobytí jako drobty chleba, jeho mrazem tuhnou vody.
0: Posílá své slovo a rozpouští je, poroučí zavanout svému větru a vody se rozproudí.
1: Oznámil své slovo Jakubovi, své zákony a přikázání Izraeli.
0: Tak nejednal se žádným národem, nezdělil jim svá přikázání.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Chval svého Boha Sione, že zjednal tvému území pokoj. Aleluja.
0: Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, když vy jste ho pověsili na dřevo a zabili. Ale Bůh ho povýšil po své pravici jako vůdce a spasitele, aby Izraeli dopřál obrácení a odpuštění hříchů. A my jsme svědky těchto událostí, stejně i Duch Svatý, kterého Bůh dal těm, kdo ho poslouchají.

0: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
1: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
0: On za nás umřel na kříži.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Pán vstal z hrobu, aleluja, aleluja.
2: Ježíš je korunován slávou a ctí, protože vytrpěl smrt. Aleluja.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
2: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
2: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
2: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
2: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
2: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Ježíš je korunován slávou a ctí, protože vytrpěl smrt. Aleluja.
0: Než Kristus vstoupil do nebe, slíbil apoštolům svatého Ducha. Obraťme se na Krista s prosbou.
1: Sešli nám svého Ducha.
2: Kriste, ty jsi vystoupil do nebe, sešli nám toho, kterého Otec slíbil.
0: Abychom byli vyzbrojeni mocí z výsosti.
2: Ty jsi chtěl, aby tvoji učedníci byli opatrní jako hadi a bezelstní jako holubice.
0: Skrze svého Ducha nás nauč prozíravosti a prostotě.
2: Přimlouvej se za nás po pravici Otcově jako náš kněz.
0: Modli se i s námi jako hlava církve.
2: Dej, ať v našich bolestech máme účast na tvém utrpení.
0: Abychom měli účast také na tvé slávě.
1: Sešli nám svého Ducha.
0: A připojme modlitbu Páně. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcí jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Milosrdný Bože, tvůj Syn vstal z mrtvých a otevřel nám bránu k věčnému životu. Usedl po tvé pravici a stal se původcem naší spásy. Obrať k němu naši mysl a až znovu přijde ve své slávě, daruj všem pokřtěným účast na jeho nesmrtelnosti. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
2: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
2: Amen.

0: pátek 6. týdne velikonočního čteme z prvního listu svatého apoštola Jana. Začínáme 3. kapitolu. Podtitul Jsme boží děti. Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat božími dětmi, ale že jimi také jsme. Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, už teď jsme boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní a proto ho budeme vidět tak, jak je. Každý, kdo skládá tuto naději v něho, uchovává se čistý, jako on je čistý. Kdo páchá hříchy, přestupuje boží zákon. Hřích je totiž přestoupení božího zákona. A víte, že on přišel, aby hříchy odstranil. On však je bez hříchu. Žádný, kdo v něm zůstává, nehřeší. Žádný, kdo hřeší, nikdy ho neviděl ani nepoznal. Milé děti, od nikoho se nenechte svést. Kdo žije spravedlivě, je spravedlivý, jako i Bůh je spravedlivý. Kdo se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel hřeší od začátku. Boží syn přišel proto, aby ďáblově činnosti udělal konec. Žádný, kdo se narodil z Boha, nedopouští se hříchu, neboť v něm zůstává boží životní síla. Nemůže páchat hříchy, protože se narodil z Boha. Podle toho se rozeznají děti boží a děti ďáblovi. Kdo nežije spravedlivě, není z Boha, ani ten, kdo nemiluje svého bratra.
1: Naslouchali jsme duchovnímu slovu prvnímu čtení zpátku po 6. neděli velikonoční.

přátelé milí, Proglas teď velice potřebuje vaši finanční podporu. Bude existovat, budeme-li ho tvořit spolu. Prosím, pomozte. Děkujeme.

0: Radio Proglas v Brně zve v pátek 29. května na Noc kostelů.
1: Otevřeme kapli i naše prostory a nabídneme program, kterým můžete volně procházet.
0: Děti si vyzkouší mikrofon a poznají zvuky, můžete se zaposlouchat do čtení na pokračování nebo se na chvíli zastavit v tichu.
1: V 18 hodin bude mše svatá a v 21 hodin večerní chvály.
0: Přijďte kdykoliv během večera.

Je tu páteční 6:30 s Proglasem. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Je 15. května, Mezinárodní den rodiny. Jako den rodiny je zároveň významným dnem České republiky. Podle katolického kalendáře se připomíná památka svaté Žofie, římské mučednice z počátku 4. století. Před 175 lety položili základní kámen nemocničního kostela svatého Karla Boromejského v Praze pod Petřínem. 140 let uplynulo od skonu americké básnířky Emily Dickinsonové. Mozartova opera Figarova svatba ve stejný den otevřela po rekonstrukci městské divadlo v Karlových Varech. Právě před 135 lety papež Lev XIII. Vydal encykliku Rerum Novarum, základní dokument moderní katolické sociální nauky. Encyklice staré právě 65 let dal papež Jan 23. název Mater et Magistra. Stovku by dnes oslavil britský dramatik a divadelní kritik Sir Peter Schaeffer. Odešel v roce 2016. 64. narozeniny slaví farář u svatého Tomáše v Brně a diecézní moderátor pro liturgii a kulturu Jan Mráz, probošt kolegiátní kapituly všech svatých na Hradě Pražském. 68. narozeniny má muzikant, hudební aranžér a producent Vít Sázavský ze skupiny Neřeš Trio. 73 let se dožívá britský multiinstrumentalista, skladatel a zpěvák Mike Oldfield. 82. narozeniny slaví kardiochirurg profesor Jan Dominik. A podle občanského kalendáře má též svátek Žofie. Je to jméno řeckého původu, zejména Sofia, znamená moudrost. Tak nositelkám jména Žofie blahopřejeme. A také máme pranostiky pro dnešní den. Svatá Žofie políčka často zalije. Po kuchařce zmrzlých vysazuje se paprika. Pojďme se také podívat, jaké počasí dnešní den přinese. Ráno a dopoledne bude většinou zataženo na Moravě a ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech bude pršet. Výjimečně se mohou vyskytnout bouřky. Na Šumavě může ráno v polohách nad 1000 metrů padat déšť se sněhem nebo sníh. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu. Oblačnost se začne protrhávat a hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky. Ojediněle také bouřky. Nejvyšší denní teploty 11 až 16 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách bude kolem 6. Tolik o počasí. Na Proglasu vám v následujících chvílích nabídneme přehled očekávaných událostí, potom ranní zíváček v 6 hodin a 45 minut pořad pro děti a od 7 hodiny zprávy Českého rozhlasu Plus. Teď už spirituál Quintet a svatební prstýnek.

kantonu Valais ve Švýcarsku. Kardinál Čerik byl prvním neitalským apoštolským nunciem v Itálii a San Marínu a papeže zastupoval v dalších zemích, například v době Františkova zvolení v Argentíně. Za Jana Pavla II. Se podílel na organizaci papežských cest. Zemřel ve Vatikánu v úterý ve věku 79 let. Ekumenickou bohoslužbu v katedrále ve Witzerburgu má na programu 104. ročník katolických dnů. Kázat při ní bude luteránská biskupka z Vídně Cornelia Richterová. Německého katolikentágu se účastní i zástupci našich diecézí. A po třech letech se sejde národní nevolební kapitula sekulárního řádu františkánů. Víkendové setkání ve Vranově u Brna probere misijní a evangelizační působení, společenství a také spoluoslaví rok svatého Františka. Tolik z očekávaných událostí.

Ahoj holky a kluci, 6 hodin a 45 minut, to je čas na naši každodenní čtvrthodinku ranní síváček. Všechny vás už tedy vítám u poslechu. Doufám, že jste se dobře vyspali, máme před sebou poslední školní den, tak ho pojďme začít s Bohem. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane Ježíši, děkujeme ti za probuzení do nového dne a také tě prosíme za víkend, který už pomalu klepe na dveře. Prosíme, pomáhej nám, abychom dokázali prožívat každou minutu, kterou od tebe dostáváme naplno, vychutnávat si chvíle s povinnostmi i ty obyčejné odpočinkové. Amen. Teď si pustíme písničku a během ní si už můžete připravit telefon a telefonní číslo 739 850 345. Budeme soutěžit a hádat nějaké město v České republice. Teď tady slíbená písnička bude pohádková Královské regé.

0: Brno,
1: Praha,
0: Zlín,
1: Liberec. A jak jste poznali podle znělky, dneska nás čeká soutěž na téma města České republice, tak se opět vydáme někam na výlet a pokud poznáte kam, můžete volat, ještě znovu připomenu to telefonní číslo k nám do vysílání 739 850 345 739 850 345. A teď už tedy dobře poslouchejte tu indicii. Dneska se budeme pohybovat na Moravě. Navštívíme krajské město, metropoli a srdce Hané, ležící na řece Moravě. Je to také univerzitní město s Univerzitou Palackého, sídlí zde arcibiskupství a v současnosti se jedná o šesté nejlidnatější město v České republice. Ve středověku bývalo třetím největším městem zemí České koruny, v 18. století bylo přebudováno na mocnou pevnost a stalo se významným obranným centrem a sídlem silné vojenské posádky. Ještě jsem úplně nestihla dočíst celé zadání, ale vidím, že už někdo skutečně poznal, o jaké město se jedná, takže zvedáme telefon. Tak dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak kdo pak se dovolal?
2: Krištof Štefek.
1: Krištof?
2: Jo.
1: Ahoj Krištofe, moc tě zdravím. Tak nám povíš správnou odpověď.
2: Olomouc.
1: Perfektně, je to tak. Už jsi tam někdy byl?
2: Jo.
1: Jo, na výletě? Nebo bydlíš někde poblíž?
2: Na výletě.
1: A líbilo se ti tam?
2: Zoologické a v katedrále.
1: Tak to je pěkný, tam je moc hezky. A ještě se tě zeptám, odkud k nám voláš?
2: Z Kopřivnice.
1: Z Kopřivnice. Tak moc zdravíme do Kopřivnice. A jak se dneska máš, Krištofe? Těšíš se do školy?
2: Dobře.
1: Co tě čeká? Kolik máte v pátek hodin?
2: 4.
1: 4. Tak to docela uteče, že? Máš už nějaké plány na odpoledne po škole, co budeš dělat?
2: Asi ne.
1: Tak ještě uvidíš, co se ti bude chtít dělat, že? Tak jo, tak jsi správně odpověděl, tak já ti teďka dám za odměnu vybrat písničku. Mám tady Děti v Africe, Dlouhý, široký a bystrozraký, anebo Voda voděnka.
2: Tak Dlouhý, široký a bystrozraký.
1: Dobře, a komu budeš chtít písničku poslat?
2: Všem, co to poslouchají.
1: Dobře, tak všechny zdravíme, posíláme písničku od tebe, tobě děkuji, že jsi zavolal, měj se moc hezky a budu se těšit, že se zase někdy uslyšíme v zýváčku. Ahoj.
2: Naschledanou.

tak dlouhý, široký a bystrozraký se vydali na prázdniny a my jsme se dneska vydali do Olomouce v rámci naší páteční soutěže, kdy cestujeme po městech v České republice. Tak si pojďme k tomuto městu ještě něco povědět. Název města Olomouc pochází zřejmě ze starého osobního jména Olmud, případně germánského Alamut, a znamená Olomoutův hrad. Olomouc je domovem mnoha galerií, divadel, nakladatelství, muzeí a výstavních síní. Je významným kulturním a historickým centrem. Město je doslova protkané pamětihodnostmi a jeho historická část je proto chráněná jako městská památková rezervace. Olmouc proslula také jako působiště Wolfganga Amadea Mozarta, protože v roce 1767 Mozartovi utekli z Vídně do Olomouce, aby zachránili své děti před epidemií černých neštovic. I když tu malý Wolfgang nakonec onemocněl, Olomouc se stala místem jeho uzdravení a vzniku jednoho z jeho raných děl. Olomouc také díky své atmosféře je vyhledávaným místem konání mezinárodních konferencí a festivalů. Mnozí z nás možná máme toto město spojené také s Tvarůžky a právě se zde koná Olomoucký tvarůžkový festival každoročně na Horním a Dolním náměstí a nabízí bohaté gastrospeciality, kuchařské show a kulturní program. A ještě tedy některé památky, které bychom neměli opomenout. Katedrála svatého Václava, to je gotická dominanta města s druhou nejvyšší kostelní věží v Česku. Potom tu máme pevnost Poznání, interaktivní vědecké muzeum pro celou rodinu sídlící v areálu Bezručových sadů a samozřejmě arcibiskupský palác, oficiální sídlo olomouckých arcibiskupů s přístupnými reprezentačními sály. Tak to byl takový páteční tip na výlet pro vás, kteří jste ještě nebyli v Olomouci. Já vám už poděkuji za pozornost a přeji vám všem krásný den a také krásný víkend. Pěkně si odpočiňte a v pondělí opět u ranního zíváčku. Ahoj.

0: Zprávy budeme v tuto chvíli přebírat z Českého rozhlasu Plus.
1: Je 7 hodin, pátek 15. května. Dobré ráno vám z Plusu přejí Šárka Feniková
2: a Martina Mašková.
3: Český rozhlas Plus.
2: Tady je náš tematický výběr pro příští hodinu. Cermat zveřejní výsledky přijímacích zkoušek na střední školy. Kolik žáků se může těšit na svou vysněnou školu a proč je stále nejtěžší uspět v Praze?
1: Čekají opět Izrael předčasné parlamentní volby?
2: Novým guvernérem americké centrální banky neboli Fedu se stal finančník Kevin Walsh. Jak to ovlivní úrokové sazby?
1: I na to odpovíme teď ale ještě zprávy, které připravuje Ondřej Látal.
4: Hezký pátek a dobré ráno. Státní organizace Cermat dnes zveřejní výsledky jednotných přijímacích zkoušek na střední školy a víceletá gymnázia. V prvním kole se letos hlásilo více než 156 tisíc zájemců o studium. Neúspěšní uchazeči budou moct využít možnost druhého kola přijímacího řízení. Žáci se dozví, jestli byli přijatí podle čísla, které dostali v elektronickém systému DIPSY, anebo přímo od škol. Vysvětluje Tomáš Hlaváč, předseda Asociace středních průmyslových škol.
5: Pro nás je závazný ten náš systém informační. To znamená, my jsme zodpovědní za to zveřejnění toho výsledku, který sobě zahrnuje jak tu státní část, tu společnou, tak případně ty školní kritéria a parametry.
4: Přijímací zkoušky na střední školy nás v ranním Plusu budou zajímat podrobně hned po zprávách. Sněmovnu dnes čeká hlasování o novele poslanců vládního hnutí ANO o státní sociální podpoře. Počítá mimo jiné s tím, že by nastávající matky mohly čerpat 2 měsíce před porodem takzvanou předrodičovskou ve výši 15 tisíc korun, říká ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO.
6: Ženy, které jsou v těhotenství těsně před porodem a neplatili si OSVČ například, nebo jsou to studentky, nebo kdokoliv, tak vlastně mohou dříve pobírat ten rodičovský příspěvek, který je ve výši 350 tisíc korun o 2 měsíce před porodem, tak aby už mohly být v klidu a připravit se právě na to, že to děťátko mít budou.
4: Digitalizované vyřizování této dávky, rodičovské a podpory pro studující rodiče, které se mělo spustit od července, by se ale mělo odložit. Předkladatelé to zdůvodňují tím, že změny aplikace Jenda by byly tak rozsáhlé, že by se původní termín nedal stihnout.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Americký prezident Donald Trump pozval toho čínského Xi Jinpinga do Bílého domu. Návštěvu naplánoval na konec září a ohlásil to na závěr prvního dne jednání v Pekingu. Spolu s Trumpem do Číny přiletělo i několik jeho ministrů a přední představitelé amerického biznisu, včetně ředitele Apple Tima Cooka anebo majitele Tesly Ilona Muska.
7: Podle čínského prezidenta jsou vztahy mezi Čínou a Spojenými státy těmi nejdůležitějšími na světě a klíčovou roli v nich hraje budoucnost Tchaj-wanu. Podle Xi Jinpinga se oba prezidenti shodli na posilování stability. Zároveň ale varoval, že spory kolem ostrova, který Peking považuje za svou vzbouřenou provincii, mohou vést ke konfliktu. Spojené státy Tchaj-wan vojensky i diplomaticky podporují a podle ministra zahraničí Marka Rubia se na americké pozici po dnešku nic nemění. Donald Trump poděkoval Xi Jinpingovi za přátelské přijetí a připil na dobré vztahy. Zároveň ale celá americká delegace dodržuje v Pekingu přísná bezpečnostní opatření. Podle informací televize Fox například přiletěli bez svých obvyklých telefonů nebo notebooků. Ondřej Himer, Český rozhlas.
4: Počet obětí po včerejším ruském útoku na Kyjev vzrostl na 24, včetně 3 dětí. Zraněných je na 50. Informuje o tom server The Kyiv Independent s odkazem na záchranáře. Rusko v Darnické čtvrti ukrajinské metropole zasáhlo 9-patrový obytný dům. Část budovy se zřítila. Vzdušné údery ale zasáhly i další civilní infrastrukturu. Posloucháte zprávy pátečního ranního Plusu. Policie dopadla ve čtvrtek v podvečer muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy. Pachateli ukradl v úterý podvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku.
8: Českolipští kriminalisté podezřelého 35-letého muže zadrželi ve Středočeském kraji. Zároveň se jim podařilo překazit mu další plány, které s ním měl, říká mluvčí policie Ivana Baláková.
9: Případu se věnovali s maximálním nasazením, díky kterému se jim podařilo získat cenné informace o místě, kde se vzácná relikvie pravděpodobně nachází.
8: Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl ocenil práci policistů. Katolická církev si podle něj událost připomene 30. května na diecézní pouti svaté Zdislavy.
10: Budeme pěšky z obce Zdislava do Jablonného, což je asi 11 kilometrů, a bude taková velká bohoslužba v bazilice.
8: Další podrobnosti k případu chce policie zveřejnit dnes. David Šalek, Český rozhlas.
4: Dnes je světový den boje proti mozkové mrtvici. Ročně ji podle neurologů prodělá 23 tisíc Čechů. Ačkoliv se považuje za nemoc seniorů, stále častěji se s ní potýkají i lidé mladší 50 let. Za posledních 10 let se jejich počet zvýšil o polovinu. Cévní mozková příhoda se projevuje náhle vzniklou slabostí poloviny těla, pokleslým koutkem úst anebo poruchou řeči.
11: Daří se počty mrtvic zjevně snižovat tam, kde je efektivní prevence. To znamená, lidé středního a vyššího věku více chodí na preventivní vyšetření. Tam vidíme pokles.
12: Vysvětluje primář neurologické kliniky Fakultní nemocnice Motol a Homolka a Štomek, podle kterého mladší pacienti naopak rizika mrtvice podceňují.
11: Rizikovým faktorem číslo jedna pro mrtvici v každém věku je vysoký krevní tlak. Na druhém místě máme neléčenou cukrovku, na třetím místě neléčený vysoký cholesterol.
12: V případě příznaků nemoc je nutné neprodleně volat záchranku. Andrea Skalická, Český rozhlas.
4: Dopravní informace ve zprávách Ranního plusu. Na D1 z Prahy do Vyškova začíná kolona nejen kamionů u Kývalky na kilometru 182. Pomaleji se jede v obou pruzích. Zdržení nabírají i řidiči osobních aut. Fronta se rozjíždí až v Brně za omezením u D2. V Praze na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most se teď jede pomaleji v úseku mezi Běchovicemi a Průmyslovou ulicí. Českobrodská do centra zůstává plnější na příjezdu do Běchovic z újezdu nad Lesy. Kratší fronta se sune i těsně před nájezdem na okruh. V Praze na Vinohradech velmi opatrně v křižovatce Šumavské a Moravské ulice. Záchranáři tam zasahují u vážnější nehody dvou osobních aut. Jedno z nich se převrátilo na bok. V Legerově směrem do Holešovic za IP Pavlova se srazila dvě vozidla, blokují teď pravý i levý pruh, projíždí se pouze prostředním a pruhem pro autobusy. Dobře dojeďte. Teď ráno a pak taky dopoledne bude většinou zataženo na Moravě, ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm. Výjimečně může i zabouřit. Na Šumavě může teď ráno v polohách nad 1000 metrů padat déšť se sněhem anebo sníh. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu. Oblačnost se začne protrhávat a hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. A teploty dnes přes den 11 až 16 stupňů, v 1000 metrech na horách většinou kolem 6. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Justitia et Pax, rada Přečeské biskupské konference, vydala prohlášení s názvem Dobré sousedství není samozřejmost. Zabývá se připravovaným sudetoněmeckým setkáním v Brně a tvrdí, že podle průzkumu veřejného mínění převážně považují Češi i Němci vzájemné vztahy za dobré. Rada podtrhuje, že pozitivně je označují především ti, kdo je rozvíjejí. Ať už z pozice podnikatele, turisty, obyvatele pohraničí nebo členů spolku s česko-německým zaměřením, pokračuje redaktorka Lenka Pekařová.
2: Jedním ze spolků, které chápou význam dobrých sousedských vztahů, jsou organizátoři festivalu Meeting Brno. Pozvali například do Brna významné židovské rodiny, které uprchly před nacisty či zorganizovali setkání Vintonových dětí. Nejde o to měnit historii, zakrývat tragédie, nespravedlnosti a utrpení. Minulost nelze změnit, lze ale změnit náš pohled. Můžeme změnit způsob, jak o ní přemýšlíme a na co klademe důraz. Budoucnost, nemá-li být řešena silově, nemůže stát na historických křivdách, ale na schopnosti porozumět si, odpouštět a hledat společné cíle v evropském společenství.
1: Poslanci včera odpoledne přijali usnesení vlády, které odmítá konání sjezdu. Opozice s touto iniciativou nesouhlasí, jednání se na protest neúčastnila. V lavicích lidoveckých poslanců byl transparent se vzkazem vyvoláváním nenávisti dluhy nesplatíte. Opoziční politici mluví o ostudě, která ke smíření nepřispěje. Podle zástupců koalice je naopak sjezd problematický. Někteří jej považují za politickou provokaci.

Čechách. To muzikant, tak jako důkaz, dejme fant, jestli je pravdou, co se roky traduje. Za zmínku stojí skutečnost, recept na šťastnou společnost, když si sám pískáš, mnohem líp se tancuje. Hudba vždycky byla, je a bude.

0: Dvoudenní festival Boží město ve Frýdku Místku začíná dnes od 18 hodin v Lidovém domě společnou modlitbou věřících všech zdejších křesťanských církví.
1: Na programu jsou přednášky o vztazích a dalších oblastech života a takovým epicentrem festivalu bude park Bedřicha Smetany. V sobotu odpoledne 16. května tam vystoupí třeba dětská kapela Brouci nebo slovenská zpěvačka Janka Zubajová a programu uzavře kapela Adonai. Duchovní křesťanských církví spolu s věřícími budou se také modlit za představitele města, za lidi, kteří ve městě pracují, podnikají, žijí, tráví čas. Takže skutečně čas, kdy křesťané tráví víkend společně a jsou kvasem a solí pro město, ve kterém žijí.
0: Upřesnil Pro Glasu mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbel.

0: Adorace a modlitbě za Hradec Králové se zájemci mohou účastnit dnes večer v kapli Domova mládeže sester Salesiánek na Denisově náměstí. Adorace začíná v 18 hodin, modlitba za město proběhne od 20 hodin. A v úterý od 18.30 chystají v sálu církve bratrské večer chval. Více organizátorka Veronika Vršanská.
1: Katolické společenství Echad a kapela Trinity Worship vás srdečně zvou na večery chvál, které v Hradci Králové probíhají již více než 10 let. Náplní večera jsou chválové písně, modlitba a krátká promluva. Je nabídka i individuální přímluvné modlitby. Na konci večera je připraveno drobné občerstvení. Chvál se účastní věřící z katolické církve i z protestantských sborů. Tato akce má ekumenický charakter. Těšíme se na vás.

0: V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.
1: Je 7:30, pátek 15. května, máte naladěný Proglas. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. 15. květen je Mezinárodním dnem rodiny. Jako den rodiny je zároveň významným dnem České republiky. Podle katolického kalendáře se připomíná památka svaté Žofie, římské mučenice z počátku 4. století. Před 175 lety položili základní kámen nemocničního kostela svatého Karla Boromejského v Praze pod Petřínem. 140 let uplynulo od skonu americké básnířky Emily Dickinsonové. Mozartova opera Figarova svatba ve stejný den otevřela po rekonstrukci Městské divadlo v Karlových Varech. Právě před 135 lety papež Lev XIII. Vydal encykliku Rerum Novarum, základní dokument moderní katolické sociální nauky. Před 135 lety přišel na svět ruský a sovětský kritik stalinské diktatury, spisovatel, dramatik a lékař Michail Bulgakov. Zemřel v roce 1940. Stovku by oslavil britský dramatik a divadelní kritik Sir Peter Schaeffer. Odešel v roce 2016. 64. narozeniny dnes slaví farář u svatého Tomáše v Brně a diecézní moderátor pro liturgii a kulturu Jan Mráz, probošt kolegiátní kapituly všech svatých na Hradě Pražském. 68. narozeniny má muzikant, hudební aranžér a producent Vít Sázavský ze skupiny Neřeš Trio. 73 let se dožívá britský multiinstrumentalista, skladatel a zpěvák Mike Oldfield. 82. narozeniny má kardiochirurg profesor Jan Dominik. V občanském kalendáři nám také figuruje jméno Žofie. Je to jméno řeckého původu, zejména Sofia, a znamená to moudrost. Žofiím k dnešnímu svátku blahopřejeme. A také máme dvě pranostiky, které se k tomuto dni vztahují. Svatá Žofie políčka často zalije. Po kuchařce zmrzlých vysazuje se paprika. Pojďme se také podívat na předpověď počasí pro dnešní den. Ráno a dopoledne bude většinou zataženo na Moravě a ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech bude pršet, výjimečně se vyskytnou bouřky. Na Šumavě může ráno v polohách nad 1000 metrů padat déšť se sněhem nebo sníh. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu, oblačnost se začne protrhávat a hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky, ojediněle také bouřky. Nejvýše naměříme teploty mezi 11 a 16 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách bude jen kolem 6. Tolik o počasí. A co jsme si pro vás připravili na dnešní ráno na Proglasu, čeká nás ranní hudební kompas v 7 hodin a 45 minut. Tam si představíme skupinu Tammy Crest ze saharské části Mali a její album Asikel. V 8 hodin nabízíme zpravodajství Českého rozhlasu Plus, krátce po zprávách přehled očekávaných událostí pro dnešní den a od 9 hodiny naladíte hudební tip týdne Milana Tesaře. Bude to rozhovor se zpěvačkou Miriam Kaiser o albu Skrytá v těbe. To je tedy pozvánka na dnešní ráno. Teď si pustíme budíkový blues od kapely Parník.

nikdo nic nechtěj. Safr mobil. Ahoj, mami. Jistě mluv, ne, zrovna nic nedělám. Hodina plyne, voda stydne. Plány své v duchu škrtám. Blikne zpráva.

0: Jubilejní 30. svatojánská pouť oživí zítra kapli svatého Jana Nepomuckého v Železném Brodě poblíž Jablonce nad Nisou. Podrobnosti pro Glasu sdělil organizátor Martin Tomešek.
1: V této příležitosti byla skomponována nová mše Missa Jubilensis Bohuslavem Lédlem, kterou chceme ve světové premiéře uvést. Je to taková kombinace cymbálu, houslí a klavíru a zborového zpěvu. Zuzana Rabčíková by měla přijet hrát na cymbál a zpívat sola s Evou Lédlovou, manželkou komponisty a kostelíčkový sbor, jak mu říkáme, který se vytvořil u příležitosti těchto svatojánských poutí, by měla tuhle mši uvést. Potom po bohoslužbě bude občerstvování poutníků, farní společenství, různé nabídky věcí, které vytvoří a vytváří mnozí po celý rok místní umělci a podporovatelé kostelíčka a následuje pro děti o půl druhé a o půl třetí bude 58. benefiční koncert, kde bude vystupovat paní Zuzana Lapšíková se svým doprovodem.
0: Martin Tomešek doplnil i další akce. Jedna z nich proběhne ještě dnes večer.
1: A zároveň v této příležitosti bude mít pátr Jan Hrubý vernisáž svých děl, které vytvořil. Není to první vernisáž a výstava, kterou tady bude mít a máme radost, že nám přijede nejenom sloužit na při svaté, ale i bude uvádět svou výstavu. Co je tam také zajímavé, aktivita paráda z poutí, kde kdo má nějaký hezký kus šetníku, který nenosí, může vzít sebou, pověsit do nadcesti ke kostelíčku, na ramínko a kdo bude chtít a bude se mu to líbit, si může tuto věc a co se nedodá, zase si můžou vzít zpátky. Předvečer zveme všechny, nejenom na tuto pouť, ale předvečer pouti 6 hodin 15 minut máme v městském divadle přednášku pana profesora Halíka Víra a terapie společnosti.

stala se věc neobvyklá, ze které mám strach. Vyrostla mi na zahradě růže v kopřivách.

na zahradě, růže v kopřivách. Přestal jsem pít a hrát karty, nezdravím už kluky z party, jen bych v koutě seděl. Obracím se zády k světu, v mysli mám jen jednu větu,

skončila, a tak jsem vzal rýč. Mrzí mě, že za mou chvíli kopřivy mě popálily, růže je však preč. Konečně ta zahrada má opět starý styl, kopřiva tam roste samá.

diví, že tak trpím na kopřivy, mě je to však vhod. Tak ať si všichni trhnou nohou, mám zahradu kopřivovou, bez jazyka škod.

0: 15 minut před 8 hodinou se vám hlásí ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Dnes vychází nové album skupiny Tammy Crest, kterou tvoří berberští Tuarégové ze saharské části Mali v západní Africe. Album se jmenuje Asikel a jako první ukázku se z něj poslechneme skladbu Ayitma.

Nové album Asekel představuje pro skupinu Tammy Crest z Mali návrat k syrovějšímu zvuku. Kapela je natáčela živě ve studiu v Nizozemsku na analogový pás, což dodává nahrávce přirozenou dynamiku a pocit společného muzicírování bez studiových příkras. Výsledkem je zvuk, který působí intimněji než některé předchozí desky, ale zároveň si zachovává hypnotickou sílu saharského blues, tedy hudby, která bývá pro své rytmy a náladu často přirovnávána k americkému blues. Název alba Asekel znamená v berberském jazyce tamašek, tedy cesta nebo putování, a velmi dobře vystihuje atmosféru nahrávky. Písně se pohybují mezi melancholií, vzpomínkami na domov a pocitem neustálého pohybu a života bez kořenů. Skupina pracuje také s pojmem asuf, těžko přeložitelným výrazem pro nostalgii, stesk a vnitřní osamění, který je pro kulturu kočovných tuarégů zásadní. Nejde však jen o smutek. Hudby je zároveň slyšet odhodlání, soudržnost a víra v přežití vlastní kultury. Důležitou součástí nového alba je politický a kulturní rozměr. Tammy Crest už od svého vzniku upozorňují na situaci Tuarégů v oblasti Sahary a Sahelu, na války, nucené migrace i ztrátu tradičního způsobu života. Na albu Asekel se tato témata vracejí v písních o exilu, odporu a uprchlictví. Píseň Imanin, kterou teď budeme poslouchat, je například věnovaná uprchlíkům a pokračujícímu zápasu Tuarégů o zachování vlastní identity a způsobu života. Kapela tak zůstává nejen hudebním projektem, ale i hlasem své komunity. Na závěr si poslechneme ještě píseň Inis Jam.

0: Poslouchali jsme skupinu Tamikrest ze saharské části afrického Mali. Další vydání hudebního kompasu dnes ve 14 hodin bude patřit americkému jazzovému trombonistovi Joe Fiedlerovi. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
2: Přesný čas vám přináší jen zbytečný stres.
0: A zprávy nyní přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
3: Budeme těšit na Vinohradské 12.
4: Byl 8 hodin, posloucháte Hraní Plus. Pátek 15. května jsou u mikrofonu Martina Mašková
3: a Šárka Feniková.
5: Český rozhlas Plus.
3: A jaká témata nás budou zajímat dál? Ptát se budeme například na to, jak reagují poslanci vládní koalice a opozice na připomínky k návrhu zákona o Českém rozhlase a televizi.
4: Ministři zahraničí členských států Rady Evropy, včetně Česka, mají dnes hlasovat o založení tribunálu pro vyšetřování zločinu Ruska. Jaké pravomoci bude mít?
3: A jak se staví vláda k regulaci krátkodobých pronájmů?
4: Nejdřív si poslechněte zprávy s Ondřejem Látalem.
6: Přeju dobré páteční ráno. Elektronický systém DIPSY pro přihlášky na střední školy má výpadky. Českému rozhlasu to potvrdila ředitelka organizace CERMAT Barbora Rusulková. Systém je podle ní přetížený. Ode dneška v něm totiž zobrazují výsledky přijímacích zkoušek na střední školy. Přihlášku na střední školy podalo letos více než 156 tisíc uchazečů. Sněmovna by se dnes měla vrátit k projednávání změn rozpočtových pravidel. K závěrečnému hlasování se ve středu nedostala. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic anebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Má obavy z nekontrolovatelného utrácení. Pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
7: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
6: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu přebrala po minulé vládě veřejné finance.
5: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
6: Po včerejším masivním ruském útoku na Kyjev zemřelo 24 lidí. Jsou mezi nimi i 3 děti, informuje o tom server The Kyiv Independent s odkazem na záchranáře. Zraněných je skoro 50. Kyjevský starosta Vitali Kličko na dnešek vyhlásil den smutku.
8: V ukrajinské metropoli se v důsledku útoku zřítila část 9-patrového obytného domu v Darnické čtvrti. Podle posledních informací záchranáři stále pokračují v pátracích a záchranných akcích. Prezident Volodymyr Zelenský už ve večerním příspěvku na síti Telegram uvedl, že na základě předběžných poznatků rezidenční budovu zasáhla ruská střela s plochou dráhou letu H-101.
9: Po budinku za popředními danými bylo vlučání rakety H-101.
8: Zelenský taky znovu zopakoval, že Rusko během uplynulých 2 dnů na Ukrajinu vyslalo přes 1500 dronů a vystřelilo 56 raket různého typu. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
6: Americký prezident Donald Trump zahájil stahování amerických vojáků z Evropy. Pentagon zrušil 2 klíčové přesuny amerických jednotek do Polska a Německa. Republikáni i demokraté v kongresu shodně varují, že o rozhodnutí dopředu nevěděli.
10: Americký ministr obrany Pete Hegseth zrušil přesun obrněné brigády 4,5 tisíce vojáků, která měla rotovat přes Polsko, Pobaltí a Rumunsko a také přesun raketové jednotky do Německa. Spolu s květnovým oznámením o stažení dalších 5 000 vojáků z Německa jde o největší redukci americké přítomnosti v Evropě za poslední roky. V Německu zůstává zhruba 38 tisíc Američanů, v celé Evropě pak 80 tisíc. Krok kritizují republikáni i demokraté. Podle nich vysílá špatný signál Rusku, Číně i Iránu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Český rozhlas.
6: Mezi Izraelem a Libanonem druhým dnem pokračuje kolo mírových rozhovorů ve Washingtonu. Informovalo o tom americké ministerstvo zahraničí. V neděli má vypršet příměří, které trvá od dubna. Konflikt začal na počátku března, kdy libanonské militantní hnutí Hizballáh zaútočilo na sousední zemi v reakci na americko-izraelskou operaci v Iránu. Izrael reagoval rozsáhlými leteckými údery a pozemní invazí do jižního Libanonu. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Českolipští kriminalisté zadrželi muže, kterého podezírají z krádeže lebky svaté Zdislavy. Informovala o tom jejich mluvčí Ivana Baláková. 35-letého muže podle ní policisté zadrželi včera v podvečer ve Středočeském kraji. Zároveň získali informace, kde se vzácná relikvie pravděpodobně nachází. Pachateli ukradl v úterý z baziliky v Jablonem v Podještědí na Liberecku. Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl řekl Českému rozhlasu, že církev si událost připomene 30. května na diecézní pouti svaté Zdislavy.
11: Budeme pěšky z obce Zdislava do Jablonného, což je asi 11 kilometrů, a bude taková velká bohoslužba v bazilice v Jablonem a máme připravené nějaké texty už teď k pobožnosti, kdybychom chtěli vlastně reflektovat tu událost.
6: Krátkodobé pronajímání by se v Česku mohlo regulovat. Dotklo by se ubytovatelů platform jako Airbnb nebo Booking, kterým lidé často vyčítají hluk nebo nedodržování některých pravidel, třeba požární ochrany. Města navíc nemají přehled o jejich počtech. Změnit by to mělo zprovoznění registru e-turista. Podle ministerstva pro místní rozvoj k němu dojde letos. Dodává vládní zmocněnec pro regionální politiku a cestovní ruch Stanislav Dvořák.
12: Tento registr je připraven v podobě plně funkční. Vedení ministerstva a kolegové jsme se s ním seznámili minulý týden, kdy nám tvůrci té aplikace vlastně ho názorně předvedli. Momentálně je nějakým způsobem v vozovkách zaparkován na našich serverech.
6: Do června chce rezort představit vládě i další návrhy na regulaci. Ty by pak měly jít do připomínkového řízení. V Ranním Plusu jsme připravili dopravní informace. Začínáme na dálnici D1 z Prahy do Vyškova. Tam se kolona kamionu krátí, aktuálně zpomalují kousek před Brnem na kilometru 189. Na D1 na příjezdu do Ostravy ve směru z Brna za sjezdem na Porubu vzniká kolona z kilometru 352. Popojíždí okolo 20 minut přes zúžení za sjezdem na Rudnou. V Praze v Legerově ulici směrem do Holešovic kousek za náměstím IP Pavlova došetřují kolizi dvou vozidel v levém pruhu, projíždí se prostředním a pravým. Kolona z konce Nuselského mostu je teď na 10 až 15 minut. Plná zůstává stále i Ječná od Karlova náměstí. V Dejvicích opatrně v ulici Jugoslávských partizánů směrem z Podbaby kousek před Vítězným náměstím blokuje pravý pruh a varované osobní auto. Na místě jsou i dvě vozidla záchranářů. Projíždí se pouze levým pruhem, zdržení ale zatím naberete minimální. A před Mrázovkou směrem na Břevnov blokují pravý pruh dvě havarovaná osobní auta. Je tam kratší zdržení. Dobře, dojeďte. Teď ráno a pak taky dopoledne bude většinou zataženo na Moravě a ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm, výjimečně i zabouří. Na Šumavě může teď ráno v polohách nad 1000 metrů padat dešť se sněhem anebo sníh. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu, oblačnost se začne protrhávat a hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřky. A teploty 11 až 16 stupňů. Zprávy Plusu a Ondřej Látal.
2: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

11 minut po 8 hodině nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 15. květen 2026. Papež Lev XIV. Osobně povede pohřební obřady za švýcarského kardinála Emila Paula Czeriga v bazilice svatého Petra ve Vatikánu. Dlouholetého diplomata svatého stolce pochovají později v jeho domovském kantonu Valais ve Švýcarsku. Zemřel ve Vatikánu v úterý ve věku 79 let. Ekumenickou bohoslužbu v katedrále ve Vicerburgu má na programu 104. ročník katolických dnů. Kázat při ní bude luteránská biskupka z Vídně Cornelia Richtrová. Německého katolikentágu se účastní zástupci našich diecézí. Po 3 letech se sejde národní nevolební kapitula sekulárního řádu františkánů. Víkendové setkání ve Vranově u Brna probere misijní a evangelizační působení společenství a oslaví rok svatého Františka. Multižánrový festival v barvách duhy se věnuje tématům sexuálních menšin v kontextu křesťanské víry. Vymezuje se proti zneužívání v církvi a potlačování lidských práv. V Husově sboru a divadle Mana v Pražských Vršovicích se koná do neděle. Po 11:30 nabídneme na Proglasu živý vstup s organizátorem Tobiášem Friedlem. Kostel svatého Jana Nepomuckého v Hluboké nad Vltavou rozezní hudební produkce duchovních děl. Benefiční vystoupení s názvem Ego sum lux mundi, česky Já jsem světlo světa, pomůže opravit střechu kostelní věže. Začíná čas modliteb svatodušní novény za nastávající letnice. Do tohoto svátku 24. května nabídne mše svaté a nové modlitby v různých chrámech boskovického děkanství. Ta dnešní bude v protivanovském kostele Narození Panny Marie. Ke svatému Janu Nepomuckému na Zelené hoře nad Žďárem nad Sázavou vyrazí poutníci. Zahajující bohoslužbu celebruje žďárský děkan Marek Husák, který také v neděli zakončí putování. Písničkář Stanislav Klecandr, známý z křesťanské folkové kapely Oboroch, vystoupí v Ostravě. Na opravu kostela Neposkvrněného početí Panny Marie půjde také výtěžek z jeho koncertu. Česká křesťanská akademie z Českého ráje připravila přednášku teologa pátera Tomáše Halíka. V městském divadle v Železném Brodě promluví o víře a terapii společnosti. A na faře v Přešticích u Plzně bude filmový večer. Promítají snímek V jednom ohni. Romantické drama sledující příběh hasiče s manželstvím na pokraji rozvodu, které zachrání křesťanský program zaměřený na záchranu vztahů. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Katechetické a pedagogické centrum při Ostravském biskupství připravilo nové kolo tříletého vzdělávacího kurzu, a to ve spolupráci s Teologickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Vzdělávat má nejen učitele, ale každého, kdo se plánuje věnovat výuce náboženství anebo farní katechezi.
2: Kurz je rozdělen na dva studijní programy. Učitelství náboženství, jedná se o akreditovaný program pro pedagogy, a výchova ke křesťanství, ten je zaměřený na katechetickou a pastorační činnost ve farnosti. Část programu bude online a část prezenčně. Přitom prezenční setkání se budou konat v Ostravě na biskupství, a to v soboty, zhruba jedenkrát za 14 dní. Studenty budou vyučovat a provázet atraktivní vyučující, například Mirea Ryšková, Josef Prokeš, David Bouma, Pavel Kopeček a další.
1: Upřesnila Barbora Holoubková z katechetického centra. Přihlašování probíhá prostřednictvím webového formuláře na stránkách Teologické fakulty.

0: Ve Zlíně probíhá do neděle 30. ročník Československého divadelního festivalu Setkání, stretnutě. Na programu jsou také koncerty, masterclass a další.
1: Vždyť se snažíme vybrat a dovést to nejlepší nebo nejvýraznější, co se na české a slovenské divadelní scéně urodilo. Letos jsme moc rádi, že se na festivalu objeví takzvané inscenace roku z obou zemí. Jsou to Krkavci Davidského divadla, kteří získali cenu divadelní kritiky, a inscenace Outcast souboru Slzy Janka Borodáča, která získala na Slovensku cenu Dosky. Je tady ale i spousta dalších neméně zajímavých inscenací. Je tady spousta koncertů, masterclass a diskuzí, takže určitě na ty hudební vystoupení, které jsou velmi žánrově pestré, jsou to jak koncerty na letní scéně v 18.00 před představením na velkém sále, nebo pak večerní koncerty.
0: Pozvala dramaturgyně festivalu Katarína Kojšová.

údolím zazněl úder dynamitu. Po něm se kámen bez potu odváží se na dno a není lehké uvidět to za zdí bytu.

Je 8:30, pátek 15. května 2026. Posloucháte Proglas, jeho ranním vysíláním vás provází Natálie Fajtová. Je Mezinárodní den rodiny. 15. květen jako den rodiny je zároveň významným dnem České republiky. Podle katolického kalendáře se připomíná památka svaté Žofie, římské mučednice z počátku 4. století. Před 175 lety položili základní kámen nemocničního kostela svatého Karla Boromejského v Praze pod Petřínem. 140 let uplynulo od skonu americké básnířky Emily Dickinsonové. Mozartova opera Figarova svatba ve stejný den otevřela po rekonstrukci městské divadlo v Karlových Varech. Právě před 135 lety papež Lev XIII. Vydal encykliku Rerum Novarum, základní dokument z moderní katolické sociální nauky. Před 135 lety přišel na svět ruský a sovětský kritik stalinské diktatury, spisovatel, dramatik a lékař Michail Bulgakov. Zemřel v roce 1940. Stovku by oslavil britský dramatik a divadelní kritik Sir Peter Schaeffer. Odešel v roce 2016. 64. narozeniny slaví farář u svatého Tomáše v Brně a diecézní moderátor pro liturgii a kulturu Jan Mráz, probošt kolegiátní kapituly všech svatých na Hradě Pražském. 68. narozeniny má muzikant, hudební aranžér a producent Vít Sázavský ze skupiny Neřeš Trio. 73 let se dožívá britský multiinstrumentalista, skladatel a zpěvák Mike Oldfield. 82. narozeniny slaví kardiochirurg profesor Jan Dominik. A v občanském kalendáři nám také figuruje jméno Žofie, jmenuje řeckého původu, zejména Sofia a znamená moudrost. Tak Žofím k dnešnímu svátku vyprošujeme vše dobré. A podle pranostik svatá Žofie políčka často zalije, po kuchařce zmrzlých vysazuje se paprika. Pojďme se také podívat na předpověď počasí pro dnešní den. Ráno a dopoledne bude většinou zataženo na Moravě a ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech s občasným deštěm. Výjimečně mohou se vyskytnout také bouřky. Na Šumavě může ráno v polohách nad 1000 metrů padat déšť se sněhem nebo sníh. Odpoledne postoupí pásmo deště z našeho území k severu. Oblačnost se začne protrhávat a hlavně v Čechách se vyskytnou přehánky, ojediněle bouřky. Nejvýše naměříme teploty mezi 11 a 16 stupni Celsia a v 1000 metrech na horách bude jen kolem 6. Tolik o počasí. Na Proglasu nabídneme od 9. hodiny v rámci hudebního typu týdne Milana Tesaře rozhovor se zpěvačkou Miriam Kaiser o albu Skrytá v těbe. Následují písně, potom zprávy Českého rozhlasu Plus v 10 hodin. V 10 hodin a 15 minut nabízíme relaci Rádia 7. Dnes to budou Uši k duši. Od 10:30 vonička lidových písní a v 11 hodin čteme na pokračování. Uslyšíme další část upřímných vyprávění poutníka svému duchovnímu otci, načetl Libor Radslavský. To je výhled na dnešní ráno a dopoledne s Proglasem. Teď nám bude zpívat Hana Hegerová.

Lásko prokletá za pár slov a vět vezmu kletbu zpět. Pamatuj, že ta kletba byla jen marná obrana, píseň ohraná, vykotlaný kmen, roztočí se zas naše ruleta. Počkej do léta, to je její čas. Lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá, lásko prokletá. Teď, když na pacích

pochopíš. Lásko prokletá. Lásko prokletá. Lásko prokletá. Lásko prokletá. Lásko prokletá. Jenom klidně lež. Ptej se, na co chceš. Je to odveta. Za minulý čas. Jen se rozpomeň. Dobře na oheň, který náhle zhas. Je tu řídký vzduch. Naše planeta právě oblétá svůj kritický kruh. Lásko prokletá. Lásko prokletá. Lásko prokletá. Lásko prokletá.

0: Charitativní běh na podporu denního stacionáře Nuna proběhne zítra ve Špince, tábořišti u Červeného kostelce na Náchodsku. Registrace začíná od 9. Běžci vystartují o hodinu později. Pokračuje redaktor Martin Weisbauer.
1: Běh je na vzdálenost 10 kilometrů a jako každý rok mohou běžci a běžkyně získat koloběžku Kostka. Nezískají je však ti nejrychlejší. Při vyhlášení proběhne losování, do kterého budou zařazeni všichni účastníci této trati. Občerstvení, zázemí pro běžce, včetně šaten a sprch, i doprovodný program pro děti je zajištěn. Bude fungovat i kyvadlová doprava, která bude jezdit z autobusového nádraží v Červeném kostelci. Hlavní myšlenkou akce je slogan Když můžu, pomůžu. Více informací se dozvíte na webových stránkách a na sociálních sítích.
0: Denní stacionář Nuna pomáhá lidem s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 15 do 65 let, kteří jsou odkázáni na pomoc jiné osoby.

Doksech na Českolipsku po 3,5 letech skončila obnova bezmála stoletých varhán, které jsou v tamním kostele svatého Bartoloměje a Panny Marie Montserratské. V neděli je požehná pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Administrátor děkanství Kamil Škoda nastínil, že budou sloužit nejen jako doprovod při bohoslužbách, ale najdou využití i při koncertech. Nástroj pochází z roku 1932, má 2 manuály a 27 rejstříků. Opravu potřebovali také kvůli tomu, že byly málo využívané. Obnova stála téměř 1,6 milionu korun. Zahrnovala i přestavbu pneumatického systému na elektrický.

Bylo by to krásný, ale dny za obzor letí, pomalu je odnáší pryč vlna po vlně. První, druhá láhev prázdná, otevírám třetí, co nás asi v dálce čeká, co nás nemine.

0: Divadelní představení, koncerty, komentované prohlídky, výstavy nebo třeba beseda s autory knih a nakladateli. Tak bude vypadat program Brněnské muzejní noci v knihovně Jiřího Mahena. Koná se zítra v její ústřední knihovně v centru města i v Mahenově památníku v Masarykově čtvrti. Podrobnosti k programu má mluvčí knihovny Petr Pospíšil.
1: Program muzejní noci začíná v ústřední knihovně v 18 hodin, ale můžete přijít už o hodinu dříve. Od 17 hodin totiž vystoupí Mikroteátro Brno s divadelním představením pro děti. Po slavnostním zahájení v 18 hodin vystoupí brněnské divadlo Kyogen. V průběhu večera si budete moct prohlédnout barokní budovu Schrattenbachova paláce a poté už se můžete těšit na dva koncerty. Nejprve od 7:30 večer vystoupí skupina For Bariton a poté už kapela ze Slovenska ZVA 1228 Band. Hrát začne v 9 hodin večer v atriu, určitě si to nenechte ujít, protože tato kapela ze Zvolena je velmi živelná, texty písní jsou plné humoru a ironie, takže to bude určitě nejen hudební zážitek, ale i zábava. Vstup na všechny akce je zdarma, stejně tak v Mahenově památníku, kde jsou připravené komentované prohlídky v dobových kostýmech, divadlo pro děti, kaligrafická performance, beseda se spisovateli a vydavateli nebo koncert vážné hudby. Věříme, že z této pestré nabídky si vybere opravdu každý.
0: Sdělil za knihovnu Jiřího Mahena mluvčí Petr Pospíšil.

0: Akademická obec Katolické univerzity ve Slovenském Ružomberku zvolila v prvním kole kandidáta na nového rektora. Tomáš Jablonský, dosavadní vedoucí katedry pedagogiky a psychologie na pedagogické fakultě, by měl univerzitu vést po dobu 4 let. Na zasedání také žilinský biskup Tomáš Gális obdržel čestný titul doktor honoris causa. Schůzi předcházela slavnostní mše svatá na ukončení akademického roku, jak informovalo Radio Lumen. V homílii biskup Bernard Bober, velký kancléř Katolické univerzity, vyzval studenty i pedagogy, aby moderní technologie nenahradily osobní setkávání s lidmi.
1: Náš životný príbeh často píše iba nejaký algoritmus. Žijeme potom akoby v bublinách, neprepustných voči sebe navzájom a vyostrujeme vzájomné konflikty, strach či násilie. Toto sú najväčšie rizika dnešnej doby. Ak sa z nás vytratí ochota spolu hovoriť a spolu hľadať pravdu, utopíme sa v predsudkoch i nenávisti, nebudeme vedieť dobre rozlišovať.

0: To byla úprava biblického žalmu 91, který možná nepatří k těm nejčastěji zpracovávaným. Zajímalo mě tedy, podle čeho si Miriam Kaiser žalmy na své album vybírala.
1: No bylo to právě tak, že mě prostě některé žalmy oslovili a byla jsem překvapená, že právě tyto žalmy, že to nebyly, nie sú to podle mě také mainstreamové žalmy, lebo některé podle mě jsou také, že velmi známe, žalm 23 a ten jsem tiež zúdobnila. Ale prostě tie žalmy nejakým spôsobom ku mne nejak prehovorili a ja som sa proste toho chopila. No. Tak je to také rôznorodé, ale potom, keď som vlastne rozmýšľala nad tým, že čo tam je také nosné, ktorá téma sa tam najviac opakuje, tak je to práve téma bezpečia a úkrytu. A o tom sú vlastne žalmy 91, potom je to žalm 121, svoje oči dvíham k vrchom, alebo aj ten žalm 23 tiež hovorí o bezpečí.
0: Žalm 23, ten možná úplne nejznámejší, si teď poslechneme.

0: Miriam Kaiser na své album Skrytá v těbe zařadila 9 zhudebněných žalmů, dále jeden text ze starozákonní knihy Pláč a jednu závěrečnou vlastní modlitbu Otče můj.
1: To bol taký pokus o vlastnú tvorbu. Ja som vlastne popri tom aj mala nejaké vlastné skladby a rozmýšľala som nad dvoma piesňami, ktoré by som možno zaradila ako bónusy. Nakoniec som teraz volila iba jednu. Má vlastný text, ale je inšpirovaná žalmom 27.

peřinou lapení, jak na mršinu raci. Cítím, jak mi dochází dech a kape voda v dřezu a kroky na schodech. To anděl v hávu havraním dá kertům vuvuzelu. A když mou ruku odháníš, tak připaží mi k tělu. Už víme, že náš soudný den se stal, že jak to bylo prozatím,

oblaka jak vata. My na provázích voděni, jak z hader pimprlata. Tak nediv se, občas se to stává, že víno vůbec nepiješ, ale stejně bolí hlava. A země nemá rotaci, je bezbarvá a plochá. A tělo mé se kymácí, jak moaj socha. Už vím, že náš soudný den se stal, že jak to bylo prozatím, tak to bude dál, to bude dál.

zastavil, nečeká. Neb dělá přemety, zázraky se dějí a všude plachtí komety, jak puky na hokeji. Ale pro nás dva zastavil se čas, tak uhýbám ti pohledem a v hlase kryju třas. A ty nebeská znamení už dosahují k horám, to my jsme tady ztracení, jak v poušti Karákoram. Už vím, že náš soudný den se stál,

zastavil a čeká. Svět se zastavil

0: Blíží se 10. hodina a to přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Tomáš Pavlíček se loučí.
2: Dobré dopoledne, 10 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
2: Sněmovna by se měla znovu vrátit k novele zákona o rozpočtové odpovědnosti. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo více než 93% deváťáků. Ukrajina hlásí 24 obětí po včerejším ruském úderu na Kyjev. Naladili jste si zprávy pátečního Plusu. Klidný závěr pracovního týdne vám přeje Ondřej Látal. Sněmovna by se dnes měla vrátit k projednávání změn rozpočtových pravidel. K závěrečnému hlasování se ve středu nedostala. Zabránili tomu dlouhé projevy hlavně opozičních poslanců. Koalice chce, aby se do maximálních povolených schodků nepočítali třeba výdaje na stavbu dálnic nebo železnic. Podle opozice by to znamenalo další zadlužování země. Má obavy z nekontrolovaného utrácení, pokračuje předseda ODS Martin Kupka.
4: Tenhle rozpočtový hazard znamená ve skutečnosti loupež za bílého dne. Pokud tohle projde, znamená to, že vláda České republiky krade českým občanům a dalším generacím dobrou budoucnost. Stalo by se totiž to, že další vlády budou mít možnost navyšovat schodky až o 150 až 200 miliard korun ročně navíc.
2: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficity naplánované minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu přebrala po minulé vládě veřejné finance.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
2: U přijímacích respektive americký prezident Donald Trump odletěl z Číny. V Pekingu několikrát jednal se svým čínským protějškem Xi Jinpingem. Mluvili spolu třeba o současném americko-izraelském konfliktu s Íránem. Šéf Bílého domu taky uvedl, že v Číně uzavřel obchodní dohody, které označil za fantastické. Na návštěvě čínské metropole ho kromě dalších vládních představitelů doprovázeli i zástupci některých velkých amerických společností. Po včerejším masivním ruském útoku na Kyjev zemřelo 24 lidí. Jsou mezi nimi i 3 děti, informuje o tom server The Kyiv Independent s odkazem na záchranáře. Zraněných je skoro 50. Kyjevský starosta Vitalij Kličko na dnešek vyhlásil den smutku.
5: V ukrajinské metropoli se v důsledku útoku zřítila část 9-patrového obytného domu v Darnické čtvrti. Prezident Volodymyr Zelenský už ve večerním příspěvku na síti Telegram uvedl, že na základě předběžných poznatků rezidenční budovu zasáhla ruská střela s plochou dráhou letu H-101.
6: Po budinku za popředními danými bylo vlučání rakety H-101.
5: Zelenský taky znovu zopakoval, že Rusko během uplynulých 2 dnů na Ukrajinu vyslalo přes 1500 dronů a vystřelilo 56 raket různého typu. Lukáš Pastejřík, Český rozhlas.
2: Mezi Izraelem a Libanonem druhým dnem pokračuje další kolo mírových rozhovorů ve Washingtonu. Informovalo o tom americké ministerstvo zahraničí. V neděli má vypršet příměří, které trvá od dubna. Konflikt začal na počátku března, kdy libanonské militantní hnutí Hezbollah zaútočilo na sousední zemi v reakci na americko-izraelskou operaci v Iránu. Izrael reagoval rozsáhlými leteckými údery a pozemní invazí do jižního Libanonu. Tady jsou zprávy Českého rozhlasu Plus. Přejeme dobré dopoledne. Policie dnes zveřejní další informace ke krádeži lebky svaté Zdislavy. Podezřelého muže zadrželi kriminalisti včera v podvečer. Měli by mít taky informace o tom, kde vzácná relikvie je. Zloděj ukradl lebku z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku v úterý večer při přípravě bohoslužby. Lebku běžně hlídá alarm, před obřadem se ale vypíná. Škodu za asi 100 milionů korun způsobil včerejší požár v kladenské pekárně. Oheň poškodil část techniky. Podle mluvčího středočeských hasičů Tomáše Bakaláře se při požáru nikomu nic nestalo.
7: My jsme na místo vyslali síly a prostředky, požár byl postupně lokalizován, následně likvidován a po dohodě s majitelem byla vyčíslená škoda na 100 milionů korun, uchráněné hodnoty hasením zásahem 1 miliarda a příčina je předmětem dalšího šetření.
2: Yeah. Máme dopravní informace v dopolední vysílání Českého rozhlasu Plus. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy před sjezdem na Větrný Jeníkov pracují silničáři. V okolí kilometru 105 uzavřeli jeden z pruhů. V koloně se teď popojíždí asi 15 minut. Na D1 z Prahy do Vyškova čekejte už jenom krátkou frontu přímo v Brně, a to konkrétně mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. V pražských ulicích už je spíš klidný dopolední provoz, plnější ale zůstává trasa z Letné do centra, konkrétně Korunovační, následně Letenský tunel k nábřeží, potom je magistrála mezi Florencí a muzeem. Z druhé strany od Pankráce pojedete pomaleji z konce Nuselského mostu k omezení u Vinohradské ulice. Štěrboholskou spojkou před Europarkem se popojíždí od sjezdu na Dolní Počernice, před Vypichem Bělohorskou z centra od Kláštera. Před omezením na Ohradě zůstává ucpaná ulice pod Krejcárkem. 10 až 15 minut pojedete z odbočky na Palmovku. Dobře dojeďte. Čeká nás většinou zatažený den. Na Moravě a ve Slezsku a postupně i v jihovýchodní polovině Čech se přidá občasný déšť. Výjimečně může i zabouřit. Na Šumavě může teď dopoledne podle Českého hydrometeorologického ústavu v polohách nad 1000 metrů ještě padat déšť se sněhem a nebo i sníh. Odpoledne pak postoupí pásmo deště z našeho území k severu. Oblačnost se začne podle meteorologů protrhávat a hlavně v Čechách se můžou vyskytnout přehánky. Ojediněle to můžou být i bouřky. A teploty 11 až 16 stupňů. Na horách naměří většinou kolem 6 stupňů Celsia. To byly zprávy.
1: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Milí přátelé, Proglas může vysílat právě a jen díky vaší finanční podpoře. Prosím, nezapomínejte na Radio Proglas. Patří vám všem. Díky.

Kdybych se mohl poslat jak balík PPL-kou, zabalit a poslat na cestu převelkou.

lec, kde chtěl bych zůstat, a taky lec, kde bych zkusil si žít. Ač natluču si ústa tolikrát, až bude škoda to šít.

0: Pokračujeme v debatě o přechodech a o změnách, o proměnách v životě člověka. Ahoj Marku.
1: Ahoj Lucie.
0: My už jsme mluvili o tom, že přechody mohou být chtěné a nechtěné. Mluvili jsme o různých přáních, o plánech a tak. I o věcech, které se třeba bojíme. Přesto se stanou. Mluvili jsme o překvapeních. Já bych byla dnes ráda, kdybychom mluvili o věcech, které už se staly, které se dějí a které jsou před námi, protože v těch přece přechody taky hrají důležitou roli. Možná bychom mohli začít tou přítomností, protože mi přijde vlastně zajímavá otázka, jestli náhodou celý život není nějaký přerod, nějaká proměna, nějaké překračování z jednoho stavu do druhého, nějaký posun, a jestli náhodou nejsme uprostřed nějakého přechodu pořád dokola.
1: Do jisté míry jsme, a to ve více smyslech. Jednak vždy v nějaké oblasti bychom asi našli přechodovou fázi, ve které se nacházíme, ale někdy záleží na tom, čemu věnujeme pozornost nejvíc. Takže když je to nějaká oblast, ve které byla dlouho stabilita a najednou se něco mění, tak vnímáme víc, že jsme v období přechodu. Jo? Když jdu, já nevím, ze školy do práce, když se mám začít starat o děti, anebo když děti opouštějí domov a podobně, anebo změny v zdraví. To jsou takové ty věci, které člověk nepřehledne. To jsou takové malé jako mikropřechody v různých jiných oblastech, které si častokrát nevšimneme a které můžou být celkem důležité. Proto je dobré mít jako součást života takové ty chvíle, kdy se člověk usebere a trochu se rozhledne, aby si všimnul přechodu, které by jinak přehlídnul. V té psychologické praxi tak to někdy vidíme, že někdo občas právě si nevšimne, že zrovna se něco mění v životě, protože nemá čas třeba, nevěnuje tomu pozornost a potom ho to dožene, protože ta duše volá někde o pozornost, buď přes nějaký symptom, anebo tak. A známe nakonec něco podobné i z fyzické oblasti, kde se může stát, že něco se začíná měnit na úrovni těla, začneme se cítit jinak, nebo výkonnost se nám mění, nebo tak. A když jsme zahlcení prací a nemáme tu praxi nějak se na sebe podívat a vyhodnotit, co se děje v různých oblastech našeho života, tak můžeme přehlídnout třeba zdravotní nějakou situaci a potom se nám to může vymstít.
0: Děkuji, že to říkáš, protože já jsem se chtěla ptát na to, co znamená, že to člověka dožene ve chvíli, kdy si neudělá ten čas a něco mine.
1: A nebo ještě třeba vztahovou oblast. Jo? Můžeme nevěnovat pozornost tomu, že v nějakém důležitém vztahu, ve kterém jsme, tak se něco začalo měnit a prostě to nějak zameteme pod kobereček a potom se nám to může vrátit v době, kdy už věci jsou daleko více zahnité alebo daleko méně opečované, tak jak by potřebovali, a zaděláváme se na zbytečný konflikt.
0: Jo. Já tomu rozumím a zároveň tady bych ti úplně vrátila tvoje vlastní slova, protože ty často říkáš, že bychom si neměli měřit duchovní teplotu, tak víš, přemýšlím o tom vlastně, jak někdy může být náročné najít tu rovnováhu mezi tím vnímat se a nepředůraznit to. Nebo jestli tomu rozumím správně, tak tohle je vlastně ta výzva, kterou dáváme. Aby člověk nezapomínal vnímat to, co se mu v životě děje, a zároveň, aby to nedělal úzkostně.
1: Jasně, tohle není otázka šťourání se v sobě, ale spíš nějaké praxe kontaktu se sebou. Měřit si duchovní teplotu, to já používám hlavně v kontextu toho, kde člověk se podle svých emocí a podle své aktuální nálady snaží odhadnout, jak to má s Bohem, což není úplně dobrý nápad, protože naše emoce a naše nálada odraží spoustu jiných věcí. A tak, jak to máme s Bohem, tak není otázka jenom to, jak se subjektivně cítíme v danou chvíli, protože můžete být blízko Bohu a může vám být těžko a prostě to tak může být. A nebo můžete být daleko Bohu a cítit se dobře. Tak tohle je spíš o kontaktu se sebou, o tom jako mít někde v životě ty místa, kde mám dost klidu, abych trošku vystoupil z té každodennosti a podíval se, rozhlednul se po krajině svého života, co se tak jako děje. Já nevím, já mám třeba takovou skupinku, se kterou se scházíme každý týden a dvě, tři hoďky si spolu povídáme, každý tam se sdílí, jak se má a pak se o tom nějak bavíme. A to mě třeba pomáhá, protože tam si člověk udělá takový inventář trošku, jako co se teď stalo, kde teď jsem, co mě vlastně, co mnou hýbe, co vidím na horizontu, co vidím, že přichází, co vnímám, že se mění a jak nad tím přemýšlím a tak. A to mi docela pomáhá jako zůstat v kontaktu se sebou. A i když se bavím o nějakých duchovních cvičeních nebo podobně, takové to, že se zastavím a trošku s vědomím Boží přítomnosti se podívám do posledního dne nebo do posledního týdne, abych věděl, co mu chci vydat, abych věděl, co tam vůbec je a podobně, tak to samo o sobě je součástí takové jako hygieny duševní, duchovní.
0: Ty to bude znít malinko návodovitě, ale spíš se na to chci zeptat, protože mi přijde, že víš, vybavila jsem si takovou situaci, že když jsi s člověkem každý den, tak vlastně někdy je těžké zaregistrovat změnu, která se odehraje v jeho životě, protože ho máš prostě před očima každý den. Zatímco když ho vidíš jednou za rok, tak uvidíš, že stloustl, zestárl, zhubnul, cokoliv. Jo? Prostě ta změna je zaznamenatelná právě proto, že tam máš ten velký odstup. A tak přemýšlím, a já tím vůbec nechci zbořit to, že člověk má být v kontaktu sám se sebou a potřebuje to sledovat. Jenom vlastně mě zajímá, zase znovu možná to vyvážení toho, aby tam byla moje citlivost na ty proměny a zároveň, abych jako nestratila to, že jako budu zároveň trochu poodstoupená a tím pádem to uvidím ten rozdíl, jo? Aby to nebylo, že něco se bude proměňovat, ale já to neuvidím, protože se v tom budu pořád tak rýpat, že to vlastně nezaregistruji.
1: No proto je dobrý na to nebýt sám, jo? Proto je dobrý jako mít do toho další lidi, kteří se mě ptají na věci, které já bych se neptal, nebo kteří mi řeknou to, co vidí a podobně. Pokud si člověk píše deník, tak se může občas podívat, co psal před měsícem, před týdnem a tak. A to může pomoct zakotvit trošku větší objektivitu. Opravdu jako nechci to postavit do roviny rýpání se v sobě. Je to spíš jako podívání se na. Jo, a když občas zahlédnu nějakou věc, která možná je nečekaná, nebo která se mění a vyžaduje pozornost, tam může mít smysl se na to podívat trošku hloubš. Jo.
0: Dobře, takže to byla přítomnost. A teď přemýšlím, já vlastně mám úplně tendenci dívat se víc do budoucnosti než do minulosti, což mě překvapuje, protože já nejsem úplně ten typ, ale dobře. Protože mě vlastně zajímá, jestli je možné ty budoucí přechody, ty budoucí změny, do kterých člověk teprve vstupuje, které ho čekají, nějak jakoby vyhlížet, nějak objímat dopředu, protože na tohle se ptám velmi pro sebe, protože já jsem člověk, který fakt nemá rád změny a má z nich strach, obavu, vzbuzuje to ve mně velkou nejistotu. A v té chvíli tohle je přesně moje otázka, jako jak nemít z těch budoucích změn, z těch budoucích přechodů vlastně strašáka.
1: Tam asi pomáhá, když jsme jednak viděli někoho, kdo procházel změnama, tak si to umíme představit, jak to vypadá. Tam je dobrý, když jsme z prostředí, kde s náma, ať už je to rodina, nebo církevní společenství, nebo nějaká jiná sociální síť, kde lidi s námi sdíleli život, takže víme, čím člověk jako taky prochází z těch příběhů ostatních, takže potom vidíme, že máme proto nějaký scénář. Jo? A taky možná máme i nějakou představu, že aha, kdyby se tohle stalo, tak tady mám s kým mluvit. Proč je dobré, když lidi spolu mluví. Další věc je i si udělat takovou trošku duchovní praxi vyhlížení na horizont, toho, že se dívám před sebou, co se tam nějakou vynořuje, nebo co by se mohlo vynořovat a že to tak jako anticipuju, jo? Tak jako předjímám, než že bych to zase příliš se v tom šťourat není užitečný, ale říci, tyjo, v téhle fázi, já nevím, asi nás budou děti opouštět za 5-10 let, jo, například, jo, a tak jako vyhlížení toho, co je na horizontu, ne proto, že teď to musíme řešit, ale že se na to tak jako odtužuju, že to přijde, jo, že se to blíží připraven. A ono to pak prosákne do rozhovoru, který mám s druhýma lidma a když se naučím o tom v klidu mluvit a jako sdílet o tom, co to mě vyvolává a ptát se druhých, jak jako oni tím procházeli a podobně, tak když to přijde, tak už to nespadne najednou jako změna, která je vlastně nečekaná. Že taková jako anticipace. Ono je v psychologii tak schopnost jako předvídat věci nebo dívat se trochu do budoucna s tím, jako co asi přijde nebo jaký má důsledky to, kde jsem teď a co dělám teď, tak je jedna z významných součástí osobnostní zralosti. A potom asi třetí věc, co mě napadá, tak je vědomí přechodu z minulosti, pokud jsem si nějak jako jsem sebe reflektivní a uvědomuji si, čím jsem už prošel, co jsem zvládnul a pamatuju si, jaký to bylo předtím, než se to stalo, nějaká věc složitá v minulosti třeba, kterou mám za sebou a už si ani nepamatuju, jak jsem byl na začátku třeba znejištěný nebo vykolejený a podobně, tak umět se vrátit takhle do minulosti, tak nám může hodně pomoct se míň bát toho, co může přijít do budoucna. Mm-hmm. Jo, a tam nám zase můžou pomoct druzí lidi, protože někdy stane, když máte dobré přátele, tak se stane, že jim říkáte o nějaké věci, které se bojíte, která se tak jako vynořuje na horizontu a oni vám umějí dobře připomenout. Jo, pamatuješ, jaký to bylo, když se stalo tohle, mm-hmm. jo, a jak na začátku, jako to bylo složitý a jak si to dobře zvládnul, nebo jak prostě už si ani nepamatujeme,
0: jo.
1: Tak to může taky člověku trošku dát pomoct, dát věci do perspektivy. A potom je tam ještě další rovina, tu bych nechal možná na příště, a to je celý tohle se ještě dá rámovat duchovně, protože duchovně taky naše přítomnost, budoucnost a minulost tak zahrnuje téma přechodů, které dostávají trochu jiný význam, když si uvědomíme, že základní příběh, kterého je věřící člověk součástí, tak přesahuje jeho individuální mm-hmm. život.
0: Děkuji, já budu ráda, když si to ještě schováme. Chci se tě úplně prakticky a drze přímo osobně tebe ptát, jestli máš něco, nějaký lifehack, něco, co ti pomohlo nebát se dopředu, protože já jsem si uvědomila, že mě třeba v poslední době hodně pomáhá říct si, velmi pravděpodobně to bude trvat takovou a takovou dobu, a úplně si to jakoby vymalovat, připravit se na to a říct si, nevím, bude to 3 měsíce, to se dá zvládnout, jo, v porovnání prostě s celou délkou mého života, dobře, budou to 3 měsíce, které třeba budou náročné nebo nějaké, ale dobře, pořád se to dá zvládnout, dá se to unést, jo, že mi přijde, že to třeba bylo něco, co mě přineslo přes spoustu náročných věcí. Máš taky něco takového?
1: Mně funguje docela dobře představivost, takže se v ní umím tak jako přesouvat trochu virtuálně v čase, takže já si často představuju budoucnost až po. A to mě drží spíš mm-hmm. než časový odhad, jak dlouho něco potrvá, jo, protože to vím, že nemám moc pod kontrolou. Byl by to pro mě přidaný stres. Jo. Tak já si spíš představuju, co všechno budu moct a umět a co všechno se možná naučím z nějaké situace. Okay. To mi to jako pomáhá mm-hmm. vstupovat do těch věcí. A potom zase připomínám si, jak ve staré smlouvě častokrát prorok nebo Bůh, nebo někdo říká, jako připomínejte si. Jo? Stavili oltáře. Jo. A tak se často tak jako připomínám, jak v minulosti jsem něčím prošel, jak uprostřed toho se Pán Bůh jako staral a potom jako z toho vynesl člověk něco užitečného, co by bez toho nezjistil vlastně nebo neobjevil a tak to mi pomáhá se míň bát budoucnosti. A ještě mám takový hack jako svůj, že když v nějaké oblasti života čekám něco opravdu složité, že má přijít, tak si říkám, to je super, že to ještě nepřišlo. A o to víc jsem odhodlán užívat si ty dny, dokud to nepřijde, abych si sbíral dobré vzpomínky na dobu, kdy budu potřebovat si připomínat, co jsem taky zažil.
0: Takový solární panel, rveš to do baterek, jo?
1: No, dobře, no. To je z hlediska toho, jak svět je teď složitý a člověk neví, co bude, přesně. Tak si říkám, to je super, že ještě jako... Že je ještě dobrý. Je to dobrý, jo, teď právě můžu využít, buď si můžu jako dělat starosti hodně, co bude, a to já nad budoucností přemýšlím tak automaticky, to já mám nějak jako daný, ale mám hodně možností ještě teďko jako dělat dobrý vzpomínky. A ještě je super, že dokonce teď ještě to nejsou vzpomínky, teď je to přítomnost, což je úplně výborný. Takže mám tak jako radost velkou z přítomnosti, díky budoucnosti, které se trochu bojím.
0: Vlastně my jsme nemluvili o minulosti a zároveň mi přijde, že jak se ty přítomné věci stávají tou minulostí, že vlastně to člověk nějak uchopuje.
1: Ano.
0: Takže to je to, co s tím potřebujeme dělat. Že jo?
1: My vlastně o tom mluví spousta lidí, ale Viktor Frankl, jeden židovský psychiatr, mluví o tom, že my vlastně zachraňujeme ty momenty, ve kterých v přítomnosti stojíme, tak je zachraňujeme pro věčnost. Jo? Že když něco prožiju, nebo se stane, nebo udělám nějaký jako dobrý rozhodnutí, nebo dobře využiju čas a tak to už se neodstane. To prostě už se stalo a už navždy to bude něco, co se stalo. Jo, a to je vlastně velmi dobrá perspektiva, že v přítomnosti zachraňujeme, převádíme tak jako ty naše dny do věčnosti.
0: Tak my jsme teď převedli dalších 15 minut do věčnosti. Děkujeme, že jste je strávili s námi a budeme se těšit na slyšenou zase příště. Končí Uši k duši, loučí se Lucie Endlicherová.
1: A Marek Macek.
2: Končí pořad Uši k duši, který připravilo Transworld Radio. Vaše reakce uvítáme na e-mailu t2tvr@t2tvr.cz nebo na adrese t2tvr Hodníkova 36 628 00 Brno.
3: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u páteční voničky lidových písní. Na zítřek, tedy na sobotu 16. května, chystá město Kroměříž i místní dům kultury Hanácký den v Kroměříži. Bohatý celodenní program na Hanáckém náměstí otevře v 9 hodin dechová hudba z Dounečanka. O 9:45 dopoledne vyjde z náměstí krojovaný průvod vedený stárky a stárkami. Krátce před 10:00 pak začne přehlídka vystoupení hanáckých folklorních souborů. V programu mimo jiných vystoupí dětské soubory Klubíčko, Třešňůvka, Zrníčko, Chropiňáček, Ječmínek a Hanácké šponti. Dospělé soubory Jabloňka, Hanáci z Hulína, Klebetníček, Hanácká beseda Kojetín a Omladina Martinice. K poslechu i tanci bude hrát cymbálová muzika Dubina. Po celou dobu konání akce bude na náměstí tradiční hanácký jarmark. Přejeme ničím nerušený poslech a příjemný víkend.

Taktéž zítra od dopoledních hodin se v Mnichově Hradišti v areálu děkanství koná 13. pojizerský folklorní festival. Program otevře v 10 hodin dopoledne dětský folklorní soubor Jiřičky a uzavře jej vystoupení kapely Fleret se zpěvačkou Zuzanou Šulákovou. Mezi účinkujícími najdeme soubory Furiant, Vrbina, Šáteček, Písečan i Ladův národopisný soubor z Hrusic. Místní i přespolní jsou srdečně zváni do Mnichova Hradiště.

0: Je 11 hodin a my opět otevíráme knihu anonymního ruského autora z poloviny 19. století. Příběhy, které poutník vypráví svému duchovnímu otci, přeložil Petr Vítám vás. Čte Libor Raclavský.
1: Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 21.

minulé části jsme se vrátili od poučení svatých otců o vnitřní modlitbě srdce k poutníkovým příhodám. Po roce od svého odchodu na pouť do Jeruzaléma se poutník objevil u duchovního, jemuž kdysi vyprávil své příhody. Na pouť do Jeruzaléma se kvůli úmrtí kupce z Oděsy nedostal a tak dál putoval do Kyjeva a nyní své příhody z cest postupně vypráví. Nejprve jsme slyšeli dvě příhody o určitém druhu posedlosti a poté jeden měšťan vyprávěl poutníkovi příhodu o tom, jak jeho otec, žid, zhanobil na křesťanském hřbitově lidskou lebku a potom se mu zjevoval zesnulý člověk, jemuž lebka patřila. Muž se hrozného zjevení zbavil až přijetím křesťanství.

Zbožně a s dojetím jsem vyslechl ten příběh a uvažoval jsem pro sebe. Můj Bože, jaký milosrdný je náš Pán Ježíš Kristus a jak veliká je jeho láska. Jakými různými cestami přivádí k sobě hříšníky a jak moudře obrací bezvýznamné příhody ve směřování k velkým věcem. Kdo by mohl tušit, že Židovo vyvádění nad mrtvými kostmi mu poslouží k pravému poznání Ježíše Krista a přivede ho ke zbožnému životu. Po večeři jsme poděkovali Bohu i domácímu a šli jsme do své světničky odpočinout si. Spát se nám ještě nechtělo, tak jsme si se společníkem povídali. Řekl mi, že je mogilevský kupec, 2 roky byl v Besarábii, v jednom z tamnějších monastýrů, jako poslušník, ale měl jenom časově omezený pas. Nyní jde do svého rodiště, aby od kupeckého spolku získal věčné propuštění k mnižství. Vychvaloval tamnější monastýry, jejich stanovy a řád, a přísný život mnohých zbožných starců tam přebývajících a ujišťoval mě, že besarabské monastýry jsou ve srovnání s ruskými jako nebe a země. Podněcoval mě, abych tam také šel. Tehdy, když jsme tak rozmlouvali, k nám přivedli ještě 3. nocležníka. Byl to poddůstojník, načas uvolněný z armády. Šel domů na dovolenou. Viděli jsme, že je z cesty velmi unavený. Pomodlili jsme se spolu k Bohu a uložili jsme se ke spánku. Brzy ráno jsme vstali a chystali jsme se na cestu. Jakmile jsme chtěli jít poděkovat hospodáři, uslyšeli jsme vyzvánění na jitřní bohoslužbu. S kupcem jsme začali uvažovat. Copak odejdeme, když slyšíme vyzvánět a ani nenavštívíme chrám Boží? Bude lépe, když půjdeme na jitřní bohoslužbu, pomodlíme se ve svatém chrámu a pak se nám půjde radostněji. Tak jsme i učinili a oficíra jsme pozvali také. Ale on nám řekl, kde pak modlit, když jsem na cestě? Jaký pak užitek má Bůh z toho, když navštívíme chrám? Až přijdu domů, pomodlím se. Jděte kam chcete, ale já nejdu. Za tu dobu, co vy budete na jitřní bohoslužbě, ujdu 5 verst. Chci být doma co nejdříve. Na tomu kupec řekl. Hleď, bratře, nepředjímej, jak Bůh učiní. A tak jsme se vydali do chrámu a oficír na cestu. Přestáli jsme jitřní bohoslužbu, vrátili jsme se do naší světničky a začali jsme si chystat svoje mošny. Vidím, hospodyně nám nese samovar a říká, kam pak se chystáte? Napijte se čaje a poobědvejte u nás. Co pak vás pustíme hladové? Tak jsme zůstali. Neseděli jsme u samovaru ani 30 minut, když najednou k nám vtrhl náš důstojník, celý udýchaný. Přicházím k vám se smutkem i radostí. Co se stalo? Zeptali jsme se ho. No co? Když jsem se s vámi rozloučil a odešel jsem, napadlo mě zajít do krčmy, rozměnit papírové peníze na drobné a napít se kořalky, aby se šlo lehčej. Zašel jsem, rozměnil peníze a vylétl jako sokol na cestu. Ušel jsem 3 versty a řekl jsem si, že spočítám peníze, vrátil-li mi krčmář správně. Posadil jsem se stranou, vytáhl svou tobolku a spočítal. Vše bylo v pořádku. Najednou jsem si vzpomněl na svůj pas, ale jako by ho nebylo.
jen lístky a peníze. Tak jsem se vylekal, úplně jsem ztratil hlavu. A napadlo mě. Jistě jsem ho ztratil, když jsem platil v krčmě. Musím se tam vrátit. Běžím a zase mě napadnou obavy. Co když tam nebude? Bude se mnou zle. Přiběhnu tam a ptám se krčmáře, ale on říká, nic jsem neviděl. Zase mě popadl smutek. Musím hledat, projít ta místa, kde jsem byl a kudy jsem šel. A naštěstí jsem svůj pas našel. Byl stočený, válel se mezi slámu a blátem na poli, celý špinavý. Chvála Bohu, zaradoval jsem se. Spadl mi kámen ze srdce. Třeba celý zašpiněný, bláto až za ušima, ale to nevadí. Vždyť jdu domů a zpět půjdu s otevřenýma očima. K vám jsem zašel říci vám o tom a také poprosit o sádlo, abych je přiložil k ráně. Jak jsem ve strachu běžel, sedřel jsem si nohy až do živého masa.

Tak, bratře, to máš za to, že jsi neposlechl a nešel se s námi pomodlit, pravil kupec. Chtěl si nás daleko předběhnout a zatím ses k nám vrátil a k tomu schromlý. Říkal jsem ti, abys nepředjímal, a ono na to došlo. A to je ještě málo na to, že jsi nešel s námi do chrámu a ještě nám říkal, co z toho Bůh má, když se budeme modlit? To, bratře, není dobré. Ovšem, Bůh nepotřebuje naše hříšné modlitby, avšak z lásky k nám má rád, když se modlíme. A není mu příjemná pouze svatá modlitba, kterou v nás působí a vzbuzuje sám Duch Svatý a k níž nás vyzývá slovy zůstaňte ve mně a já ve vás. Ale je mu cená i každá, podle zdání malá věc učiněná pro něho. Každé předsevzetí, pohnutka a myšlenka zaměřená k jeho chvále a k naší spáse. Za to všechno se nesmírné Boží milosrdenství odměňuje štědře. Láska Boží odplácí dobrotou tisíckrát větší, než si lidské skutky zaslouží. Dáš-li Bohu nicotný haléř, odplatí ti zlatkou. Když si jen usmyslíš jít k otci, on už ti jde naproti. Řekneš jen krátce a stroze. Přijmi mne, smiluj se nade mnou. A on už tě objímá a líbá. Hle, jaká je láska nebeského otce k nám nehodným. A jen pro tuto lásku se raduje z každého našeho i nejmenšího spasitelného skutku. Říkáš si, jakou slávu z toho má Pán a jaký je pro tebe užitek, když se trochu pomodlíš a pak se zase budeš bavit. Nebo třeba uděláš i nějakou nedůležitou dobrou věc. Třeba odříkáš nějakou modlitbu. Učiníš 5 nebo 10 poklon, vzdychneš od srdce a vyslovíš jméno Ježíše Krista. Poznamenáš si nějakou dobrou myšlenku. Rozhodneš se přečíst něco ke spáse duše. Odřekneš si jídlo, přineseš malou oběť v mlčení. To vše ti připadá nedostatečné k tvému dokonalému spasení. A jakoby neplodné. Ne, žádný z těch malých skutků nepřijde vniveč. Bude zaznamenán vševidoucím okem Božím a získá stonásobnou náhradu nejen na věčnosti, ale i v tomto životě. To potvrzuje i svatý Jan Zlatoustý. Žádné dobro, říká, i kdyby bylo sebenepatrnější, nebude spravedlivým soudcem nepovšimnuto. Jsou-li hříchy sledovány s takovou důkladností, že jsme odpovědní za slova, za touhy i myšlenky, tím spíše dobré skutky, jakkoliv nepatrné, zaznamenány budou zvlášť důkladně a přičtou se nám k zásluhám před naším láskyplným soudcem. Uvedu ti příklad, který jsem sám loni viděl. V jednom besarabském monastýru, kde jsem žil, byl starec, mnich, dobrého života. Jednou na něho přišla zkouška. Velmi se mu zachtělo ryby. A protože ji v ten čas nebylo možné v monastýru dostat, chystal se, že si ji půjde koupit na trh. Dlouho bojoval s touto myšlenkou. Uvažoval, že mnich se musí spokojit se společnou bratrskou stravou a musí být vzdálen rozkoší. A také chodit po trhu v davu lidí je pokušení a mnichu nepřísluší. Nakonec však nepřátelské vemlouvání zvítězilo nad jeho rozvahou a on se oddal své voli a rozhodl se jít pro rybu. Vyšel z monastýru a když šel po ulici ve městě, všiml si, že nemá v rukou modlitební uzlíky. Řekl si, co pak já půjdu jako voják bez meče? To se nehodí. A světští lidé, když mě potkají, budou mě odsuzovat a budou v pokušení, když uvidí mnicha bez čotek. Chtěl se pro ně vrátit, ale když si prohlédl kapsy, našel je tam. Vzal je, přežehnal se, navlékl na ruku a v klidu pokračoval dál. Když se přiblížil k tržišti,
uviděl vedle krámků stát koně s velkým povozem s ohromnými káděmi. Najednou se ten kůň čehosi lekl, rozběhl se ze všech sil a vyhazoval kopyty. Narazil do mnicha, do ramene a srazil ho na zem. Ani ho příliš nezranil. Potom, dva kroky od něho, se ten vůz převrátil a rozletěl se na kousky. Rychle vstal a teprve teď se vylekal. Zároveň se podivil, jak Bůh ochránil jeho život, neboť kdyby vůz spadl o vteřinku dříve, rozdrtil by ho na kousky. Dále o tom však nepřemýšlel. Koupil rybu, vrátil se, snědl ji, pomodlil se a ulehl ke spánku. Ve snu se před ním objevil jakýsi neznámý, úctyhodný starec a pravý. Poslouchej, já jsem ochránce tohoto monastýru a přicházím ti vysvětlit, abys pochopil a zapamatoval si poučení, kterého se ti nyní dostalo. Pohleď, tvůj slabý zápas se smyslovou slastí a leností ke cvičení v sebeovládání a sebezapírání dali příležitost nepříteli, aby se k tobě přiblížil a připravil pro tebe tuto skázanostnou příhodu, která se odehrála před tvýma očima. Ale tvůj anděl ochránce to vytušil. Vnukl ti myšlenku k modlitbě, vzpomínku na modlitební uzlíky a že jsi toto vnuknutí přijal a uskutečnil. To tě zachránilo před smrtí. Vidíš lásku Boží k člověku a jeho štědrou odměnu i pro malé obrácení k němu. Když to zjevený starec řekl, chvatně odešel z cely a mnich se mu poklonil a tak se probudil. Procitl už ne na loži, ale klečící na prahu dveří. To vidění pak vyprávěl k duchovnímu prospěchu mnohým, včetně mě.

Skutečně nekonečná je láska Boží k nám hříšným. Není to podivuhodné, že pro takovou malou věc, proto, že vytáhl čotky z kapsy, navlékl si je na ruku a jedenkrát vyslovil jméno Boží, pro takovou maličkost byl dán život člověku. A na váhách lidského osudu jedna krátká chvíle vzývání Ježíše Krista převážila mnohé hodiny promrhané v lenosti. Zde opravdu bylo za malý haléř odplaceno zlatkou. Vidíš, bratře, jak silná je modlitba a jak mocné je jméno Ježíše Krista, když ho vzýváme. Svatý Jan Karpatský v knize Dobrotolubí říká, že když v modlitbě Ježíšově vzýváme jméno Ježíšovo a říkáme smiluj se nade mnou hříšným, tak na každou takovou prosbu odpovídá skrytý hlas Boží. Dítě, odpouštějí se ti tvé hříchy. A dále pokračuje, že v tu dobu, kdy odříkáváme modlitbu, ničím se nelišíme od svatých, ctihodných a mučedníků, neboť jak říká svatý Jan Zlatoustý. Modlitba, třeba pronášená námi, kteří jsme plní hříchů, nás ihned očišťuje. Veliké je milosrdenství Boží k nám, ale my, tak hříšní a nedbalí, nechceme mu věnovat ani trochu času na poděkování a místo modlitbě, která je ze všeho nejdůležitější. Věnujeme čas světským starostem a problémům a zapomínáme na Boha a svůj dluh. Za to nezřídka upadáme do neštěstí a běd. Ale i ty určuje láskyplná prozřetelnost Boží k našemu poučení a k obrácení k Bohu. Když kupec skončil svoji promluvu k oficírovi, povídám mu. Nuže ctěný, jak si utěšil moji hříšnou duši, tak se ti pokloním k nohám. Když to uslyšel, obrátil se ke mně. Jak vidno, ty jsi milovník duchovních příběhů. Počkej, nyní ti přečtu něco podobného tomu, o čem jsem vyprávěl. Mám s sebou cestovní knihu zvanou Agapit, neboli Spása hříšníků. Je v ní mnoho zázračných událostí. Vytáhl knihu z kapsy a začal číst krásný příběh o jakémsi zbožném Agatonovi, který byl v dětství veden zbožnými rodiči, aby každý den před ikonou Matky Boží recitoval modlitbu Stráva z Bohorodice Pano. To vykonával každodenně. Potom, když dospěl, začal žít sám podle sebe. Zabýval se světskými starostmi a problémy. Jen zřídka odříkal tu modlitbu. A nakonec toho zcela zanechal. Jeden večer přijal na nocleh poutníka, který mu řekl, že je poustevník z té bajdy a měl vidění, aby šel k Agatonovi a vytkl mu, že se přestal modlit k Matce Boží. Agaton uváděl jako příčinu toho, že přestal, že po mnoho let tu modlitbu říkal a neviděl žádný užitek. Tehdy mu poustevník řekl. Vzpomeň si, ty slepý a nevděčný, kolikrát ti ta modlitba pomohla a zachránila tě před neštěstím. Vzpomeň si, jak jsi byl v dětství zázračně zachráněn před utonutím. Vzpomeň, jak nakažlivá epidemie přivedla mnohé tvé sousedy do hrobu a ty jsi zůstal zdrav. Vzpomeň, jak jsi jel s kamarádem a spolu s ním si spadl z vozu. On si zlámal nohy, ale tobě se nic nestalo. Nevíš, proč tvůj známý, dříve zdravý, mladý člověk teď leží zemdlený a ty jsi zdrav a necítíš bolest? A ještě mnohé připomněl Agatonovi a nakonec řekl. Věz, že všechny tyto nehody byly od tebe odvráceny z přízně přesvaté Bohorodice za krátkou modlitbu, kterou si každodenně pozbuzoval svoji duši ke sjednocení s Bohem. Pokračuj dále a nepřestávej tou modlitbou oslavovat nebeskou královnu a ona tě neopustí.
Když jsme dočetli, pozvali nás k obědu. Posilněni poděkovali jsme domácímu a vydali jsme se na cestu. Rozešli jsme se každý na svou stranu, kam kdo měl namířeno.

0: Skončil 21. díl knihy Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Publikaci vydalo nakladatelství Refugium v překladu Petra Vítám Váse. Zvukovou režii měl Miloš Švábek.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.
3: Právě vstáváš, když slunce vychází a srdce mě

11 hodin a téměř 30 minut. Na Proglasu vás od mikrofonu zdraví Alena Rubášová. Prožíváme spolu pátek 15. květen 2026, pátek 6. velikonočního týdne. Je také Mezinárodní den rodiny. Jako den rodiny je to zároveň významný den České republiky. Podle katolického kalendáře se připomíná i památka svaté Žofie, římské mučednice z počátku 4. století. Právě před 135 lety v tento den roku 1891 papež Lev XIII. Vydal encykliku Rerum Novarum, základní dokument moderní katolické sociální nauky. Před 135 lety také přišel na svět ruský a sovětský kritik stalinské diktatury, spisovatel, dramatik a lékař Michail Bulgakov. Zemřel v roce 1940. 64. narozeniny dnes slaví farář u svatého Tomáše v Brně a diecezní moderátor pro liturgii a kulturu Jan Mráz, probošt kolegiátní kapituly všech svatých na Pražském hradě. 68. narozeniny má muzikant, hudební aranžér a producent Vít Sázavský ze skupiny Neřeš Trio. 73 let se dožívá britský multiinstrumentalista, skladatel a zpěvák Mike Oldfield. A 82. narozeniny slaví kardiochirurg profesor Jan Dominik. Žofiím k dnešnímu svátku přejeme z Proglasu jen to dobré. Jejich jméno je z řeckého Sofia a znamená moudrost. Na vlnách Proglasu posloucháte dopolední proud písní a zpráv. Před 12. hodinou pak přineseme myšlenku na den k dnešnímu evangeliu. Je z pera Tamary Suchánkové. Polední modlitba bude z kaple Ducha svatého v Proglasu a na ní pak naváže hudební siesta. Kateřina Grafová na dnešek připravila k poslechu díla Bohuslava Martinů a Sergeje Prokofjeva. Přeji vám příjemný poslech.

0: V pražských Vršovicích dnes začíná multižánrový queer festival v barvách Duhy. V návaznosti na nedělní Mezinárodní den proti homofobii během 3 dnů nabídne debaty, koncerty, filmy i divadlo. A více nám nyní program přiblíží jeho organizátor Tobiáš Timotej Friedl. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co vás vedlo k nápadu na vznik tohoto festivalu? Jaký je jeho cíl?
1: Tak ta iniciativa byla původně nápadem mé mámy, která je vlastně teoložka, a myslím, že na začátku stála taková naše, až bych řekl, frustrace nebo nějaké znepokojení, které máme, když sledujeme vlastně všude ve světě a konec konců i u nás nárůst těch vlivových skupin, které se ve jménu hájení tradičních hodnot a křesťanských hodnot v podstatě snaží omezovat lidská práva a občanské svobody. Vidíme to od Ameriky, kde evangelikálové pomohli Donaldu Trumpovi k moci, až po Rusko, kde zase pravoslavní popové světí rakety. Ale jak jsem říkal, vidíme to i u nás, nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. A tak jsme přemýšleli, jakým způsobem se vůči tomu nějak vymezit nebo vyslat nějaký signál, že ta podoba křesťanství prostě nemusí být jen takováhle, ale že jsou tady i lidé v církvích, kteří to prostě vidí jinak, a v podstatě tím festivalem navazujeme na mé předchozí projekty, kdy jsem natočil projekt Víra v barvách Duhy, který právě se snažil o propojení toho queer světa se světem křesťanství, tak tohle je takové nějaké přirozené pokračování, kterým navazujeme na ty aktivity, kterým se vlastně věnujeme dlouhodobě.
0: Já jen připomenu, že jste za svůj projekt získal mnoho ocenění, mimo jiné cenu Jana Opletala. Mohl byste nám alespoň část toho programu vašeho multižánrového festivalu přiblížit?

0: s Petrem Vaďurou právě se zaměří na to křesťanství v kulturních válkách, o kterém jsem mluvil, ale proběhne například i debata kvír farářů, kterou povede Renata Kalenská zítra od 4 hodin, kde teda povede rozhovor s různými představiteli různých církví, kteří budou otevřeně mluvit, někteří vlastně veřejně poprvé o své orientaci. A nebo třeba ze Slovenska přijedou hosté, například emeritní arcibiskup Robert Bezák nebo farářka Anna Polcková, kněz Martin Kováč, ať zase budou mluvit o situaci na Slovensku, ale ten program neskládáme teda jenom z diskuzí a besed, bude proběhne i představení studentů DAMU, zahraje divadlo Polárka, pohádku Prince a Prince, nebo společně s Mezi patry jsme dali dohromady blok takových krátkých filmů právě, které se zaměřují na ta queer náboženská témata. Tak to bude taková, myslím, pestrý program, který jsme se snažili vlastně v různých formátech a z různých úhlů na to téma queer křesťanství pohlédnout. A jak už teda jste zmínila, tak právě to zakončení proběhne v neděli 17. května ekumenickou bohoslužbou, kterou právě povedou u příležitosti toho Mezinárodního dne proti homofobii, bifobii a transfobii vlastně 7 farářů 5 církví. Tak to bude takové symbolické zakončení právě v Husově sboru ve Vršovicích v Praze.
1: Je třeba se na festival nějak registrovat, popřípadě je vstup spoplatněn?
0: Není, je to celé, jsme se to snažili právě udělat co nejotevřenější, co nejširší veřejnosti, takže je to v podstatě celý ten program, myslím jenom na tu pohádku Prince a Prince, tam je vstupné, ale jinak je celý ten program zdarma, bez nutnosti nějaké registrace.
1: Tak to říká na Vlnách Proglasu Tobiáš Timotej Friedl, organizátor festivalu V barvách duhy. Já vám srdečně děkuji za rozhovor, přeji, ať se všechno vydaří, těším se na slyšenou.
0: Taky děkuji, mějte se hezky, nashledanou.
2: Ještě v uších znějí tóny písní, které našly k našim srdcím klíč. A v očích máme slzy, jak nám vítr poslal pozdrav dýmu z hor. Starý Joe, co red měl křivý, ten tu není. Zaspomínat, zasmát,

trochu si hrát na návrat. Zase jednou dáme městu mat, zbalit hadry, co už vojska nenosí, a s sebou trochu peněz, abys mohl vůbec

0: Je fajn na oslejch stezkách a v tichu zeleným potkávat zas lidi, co mají stejný cíl.
1: Mezi nima seš sám sebou, každej tě bere, jakejsi bez přetvářek a lhaní. S každým

Milí přátelé, Proglas může vysílat právě a jen díky vaší finanční podpoře. Prosím, nezapomínejte na Radio Proglas. Patří vám všem. Díky.

0: Poslouchali jsme katalánskou zpěvačku Joanu de Diego. V pátek 22. května odstartuje Střebíče třetí ročník noční poutě za Evropu, která letos připomene i odkaz budoucích blahoslavených kněží Jana Buly a Václava Drboli. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka Zdislava Horníková u jednoho z organizátorů Františka Talíře.
1: Proč se letos vydáváte právě Střebíče do Lukova a co je hlavním motivem této pouti?
2: Poslední dva roky jsme šli do Číhoště po stopách otce Josefa Toufara. Letos jsme se ale rozhodli právě i ve spojení s blahořečením otců Jana Buly a Václava Drboli namířit naše kroky směrem do Lukova, připomenout si tak jejich mučednickou oběť a celkově zarámovat tuto noční pouť právě odkazem na to, že když jde do tuhého, tak je potřeba zůstat věrný svému povolání, tak jako byli věrní svému povolání otcové Bula a Drbola.
1: Která konkrétní místa spojená s Janem Bulou a Václavem Drbolou při své cestě navštívíte nebo projdete jimi?
2: Vyrazíme z Třebíče, kde zahájíme mši svatou, kterou bude celebrovat otec biskup Pavel Konzbul v 7:30 v bazilice svatého Prokopa a zveme na ní i všechny, kteří třeba putovat nemohou, protože to je pro ně příliš náročné. Potom půjdeme zhruba 40 kilometrů noční krajinou. Jedna ze zastávek bude v Rokytnici a cíl tedy bude v Lukově, rodišti otce Jana Buly.
1: Jak už jste zmiňoval, trasa měří 40 kilometrů, což může být pro některé výzva. Jak bude postaráno o poutníky, kteří by po cestě začali ztrácet cíly?
2: Máme tým organizátorů, máme také několik řidičů, takže pokud by ta trasa byla ve finále pro někoho příliš náročná, tak ho operativně naložíme, odvezeme až do Lukova. Zároveň budeme mít po cestě několik občerstvovacích přestávek a tady patří velké poděkování také místním, kteří nám s tou organizací pomáhají. Všechny ty informace i přihláška na pout samotnou, tak jsou potom na webu nočnipout.cz.
0: Říká jeden z organizátorů noční poutě za Evropu František Talíř.

stal z mrtvých žádoucí. Chválme Boha s veselí. Toť nám všem písmo velí. Pane, smiluj se. Jezu Kriste, vstal si. Dám ti

11 hodin a 55 minut. Myšlenku na den k dnešnímu evangeliu si pro vás připravila katechetka a moderátorka Proglasu Tamara Suchánková.

Ježíš řekl svým učedníkům: Amen, amen, pravím vám. Vy budete plakat a naříkat, svět se však bude radovat. Vy budete sice zarmouceni, ale váš zármutek se obrátí v radost. Žena, když rodí, má zármutek, protože přišla její hodina. Když však porodí dítě, nemyslí už na bolesti pro radost, že přišel na svět člověk. Tak i vy nyní máte zármutek, ale zase vás uvidím a vaše srdce se bude radovat a vaši radost vám nikdo nevezme. V ten den se mě už nebudete na nic ptát. Ježíš říká učedníkům, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Váš zármutek se obrátí v radost. Tahle slova nezní jako rychlá útěcha, neříká, nic se neděje. Naopak, uznává bolest, zmatek i nespravedlnost a přesto tvrdí, že poslední slovo nebude mít smutek. Rozumíte těmto slovům? Jestli mohu pojmenovat můj nejkrásnější okamžik v životě, byly to chvíle, kdy se mi narodily moje děti, ačkoliv to bylo vždy docela utrpení a v jednom případě jsem byla ráda, že jsem vůbec přežila. Ale ve chvíli, kdy jsem držela své děti v náručí, jako bych na vše zapomněla. Moje radost byla nepopsatelná. Co je to vlastně ona radost? V dnešní době se může zdát, že radost je jen krátký únik. Ježíš ale mluví o jiné radosti, ne o té, která závisí na okolnostech, ale o té, která se rodí uvnitř proměněného srdce. Proto ji přirovnává k porodu. Bolest je skutečná, ale není konečná. Něco nového se rodí. Možná i my procházíme porodními bolestmi, osobními krizemi, zklamáním, ztrátou jistoty. Evangelium nás nezbavuje těchto zkušeností, ale dává jim směr. Bolest může být místem proměny. Ne všechno utrpení má smysl samo o sobě, ale v Božích rukou se může stát cestou k hlubší radosti, kterou pochopíme později. Co když to, co nás teď trápí, je právě cestou k tomu, abychom dosáhli toho, o co prosíme? Ježíš říká, někdo vám vaši radost nevezme. No, to je odvážné tvrzení. Znamená to ale, že existuje radost, která není křehká. Radost, kterou nezničí ani selhání, ani strach, ani smrt. Taková radost vychází ze vztahu z vědomí, že nejsme sami, že jsme milováni a vedeni, i když tomu zrovna nerozumíme. A nakonec dodává, v ten den se mě už nebudete na nic ptát. Možná proto, že některé odpovědi nepřicházejí slovy, ale zkušenosti. Když se bolest promění v radost, otázky ztrácejí svou naléhavost. Zkuste se dnes zamyslet nad tím, co vás tíží. Neutíkejte od toho hned. Položte to v tichu před Boha, takové, jaké to je. Možná odpověď nepřijde hned. Možná musíme chvíli vydržet. Ale určitě přijde chvíle, kdy pochopíte a nebudete se už na nic ptát.

0: Milí posluchači, pěkně zdravíme z brněnského studia, zveme k polední modlitbě. S některými z vás se možná uvidíme jako spoutníky na pouti sdělovacích prostředků v rukách křesťanů, a to zítra, kdy přijede také arcibiskup pražský Stanislav Přibyl. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.

0: modleme se.
1: Bože, vzkříšením svého Syna, našeho Pána Ježíše Krista, si naplnil svět radostí. Na přímluvu jeho rodičky, Panny Marie, dej, ať dosáhneme radostí života věčného, skrze Krista, našeho Pána. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane.
1: A světlo věčné nad tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen. Amen.
0: Svatá Žofie,
1: proroduj za nás.
0: Všichni svatí a světice Boží,
1: prorujte za nás.
0: A že abychom podle horského kázání solili a svítili, zejména v Evropě, připojíme modlitbu Páně. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás zlo zlého. Amen. Pán s vámi,
1: i s tebou.
0: Požehnej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Dobrořečme Pánu.
1: Bohu díky.

Krátce po 12. hodině začíná na Proglasu hudební siesta. Dnes nejprve zazní Rapsodie, koncerto pro violu a orchestr Bohuslava Martinů. Na violu zahraje Kristina Fialová, doprovází Český národní symfonický orchestr, diriguje Tomáš Brauner.

Dozněla rapsodie Koncerto pro violu a orchestr Bohuslava Martinů. Violistku Kristinu Fialovou doprovázel Český národní symfonický orchestr, dirigoval Tomáš Brauner. V další části hudební siesty na Proglasu uslyšíme orchestrální svitu Romeo a Julie Sergeje Prokofjeva. Moravskou filharmonii Olomouc řídí Otakar Trhlík.

0: Na vlnách Proglasu dozněla orchestrální svita Romeo a Julie Sergeje Prokofieva. Moravskou filharmonii Olomouc řídil Otakar Trhlík.
1: Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut po

0: Je 13 hodin a začínají zprávy, které pro vás připravila Lenka Pekařová. Dobré odpoledne. Pelhřimov má nový muzejní depozitář. Na pražském výstavišti probíhá Svět knihy. Začíná dvoudenní festival Boží město. 6 ze 7 videomappingů na Baziliku svaté Ludmily v Praze z několika ročníků festivalu Signál je k vidění ve staroměstské tržnici. Pořadatelé jimi obohatili dosavadní expozici stálé galerie Signál Space. Výstava Dream On, Where It All Began připomíná historii pro přehlídky, která se v říjnu uskuteční v Praze už po 14.
1: Tahle výstava taky do Signal Spaceu přivádí jednu z nejoblíbenějších instalací českých výtvarníků umělců Petra Vacka a Adama Cíglera, a vlastně, která bude volně přístupná veřejnosti ve foaje Signal Space. A potom jsme společně s Průšelabem vytvořili 3D model Baziliky svaté Ludmily, kde vlastně promítáme nejoblíbenější vlastně videomappingové projekce, které se na Bazilice objevily.
0: Popsal Martin Pošta, zakladatel festivalu Signál. Hlavní součástí galerie Signal Space je výstava Echoes of Tomorrow. Tu tvoří instalace 10 umělců v 8 místnostech. Otevřela se loni v říjnu a letos v říjnu se má obměnit. Nový muzejní depozitář v Pelhřimově zajistí možnost uložení rozšiřujících se sbírek krajských muzeí nejméně na dalších 30 let. Jeho stavba, která začala na jaře 2024, vyšla na 163 milionů korun. Do nových prostor už se stěhují sbírky Muzea Vysočiny Pelhřimov, které bude celý depozitář spravovat. Ředitel muzea Ondřej Hájek řekl, že v létě se do depozitáře přesunou i 1000 nálezů ze zachráných archeologických výzkumů, které spravuje Jihlavské muzeum.
2: Galerie a muzeum v Havličkově Brodě a Pelhřimovské muzeum budou zde mít uloženy všechny své sbírky. Jihlavské muzeum zde bude mít archeologickou laboratoř a Havličkův Brod zde bude mít konzervatorskou dílnu. Termokomora, která tu bude, tak tu budeme obhospodařovat my a budou ji využívat samozřejmě všechny sbírkotvorné organizace kraje. To znamená, i když nějaká galerie zjistí, že by potřebovala ošetřit nějaký dřevěný předmět, tak ho k nám přiveze a my jim ho ošetříme.
0: Depozitář stojí v ulici Ksilu na místě někdejších školních dílen. Díky jeho zprovoznění se uvolní prostory v depozitáři u střední umělecko-průmyslové školy Jihlava Helenín. Na pražském výstavišti v těchto dnech probíhá mezinárodní knižní veletrh a literární festival Svět knihy. Mezi desítkami vystavovatelů najdou návštěvníci také stánek kampaně Čti za nároďák, která se netradičním spojením se světem sportu snaží podpořit zájem o literaturu. Projekt, který vznikl ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky, staví na vědecky podložených datech o prospěšnosti čtení pro celou společnost. Podrobnosti přímo na místě zjišťovala redaktorka Nikola Samcová v rozhovoru s předsedou Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martinem Vopěnkou.
3: Zjistili jsme, že máme jako celá společnost úžasnou medicínu, kterou nedost využíváme. Tak jsme hledali cesty, jak ten message, jak ten úžasný vzkaz dostat k co největšímu počtu lidí, kteří třeba ani nečtou. A proto jsme zvolili sportovní terminologii Čti za nároďák. Ale zatím prvním potom následuje hned to sdělení hlubší o tom, jak je to skvělé, když děti čtou, jakou mají větší šanci pak v životě uspět. Ale dokonce, že i staří lidé mají šanci déle žít a ve větší kvalitě, což všechno se odráží mimo jiné i v ekonomice celé společnosti, takže investice do čtení je ta nejlepší investice vůbec.
0: Podrobnosti a aktuální atmosféru ze světa knihy nabídneme za 10 minut v živém rozhovoru s naší redaktorkou Nikolou Samcomou. Dvoudenní festival Boží město ve Frýdku Místku začíná dnes od 18 hodin v Lidovém domě společnou modlitbou věřících všech zdejších křesťanských církví.
4: Na programu jsou přednášky o vztazích a dalších oblastech života a takovým epicentrem festivalu bude park Bedřicha Smetany. V sobotu odpoledne 16. května tam vystoupí třeba dětská kapela Brouci nebo slovenská zpěvačka Janka Zubajová. a programu uzavře kapela Adonai. Duchovní křesťanských církví spolu s věřícími budou se také modlit za představitele města, za lidi, kteří ve městě pracují, podnikají, žijí, tráví čas. Takže skutečně čas, kdy křesťané tráví víkend společně a jsou kvasem a solí pro město, ve kterém žijí.
0: Upřesnil Proglasu mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbl.
5: Posloucháte zprávy Proglasu.
0: Na 55. ročníku mistrovství floristů České republiky s názvem Děčínská kotva tvoří 34 soutěžících květinové dekorace a kytice inspirované světem. Tři kategorie účastníků měří dovednosti ve čtyřech disciplínách. Hotové práce uvidí veřejnost v ulicích Děčína ode dneška do neděle. Organizátorka soutěže Olga Hlavacká řekla:
6: tahle ta soutěž není jenom o tom, že někdo spolu soutěží, ale setkává se a učí se od toho druhého. Jsou to vlastně jakoby neustále se vlastně vzděláváte tím, že vidíte něco jiného od toho druhého. A to byl vlastně i úkol mýho otce, když vlastně zakládal tuhle tu kotvu, tak chtěl, aby se lidi setkávali, se vzdělávali neustále, aby se zlepšovali, aby vlastně tím, jak se oni musí něco vymyslet, aby jako vymýšleli pořád něco víc, aby to nezůstalo jenom u tří karafiátů s asparagusem, tak jak to pořád se o tom květinářství našem mluví.
0: Letošní téma Do světa dává soutěžícím možnost promítnout do svých prací motivy zemí, které je nejvíce oslovují. V jedné disciplíně třeba musí pracovat se sklem, v další oživit něco starého.
5: Počasí.
0: Nadále bude oblačno až zataženo, přechodně i polojasno a místy přehánky. Ojediněle bouřky, nejvyšší teploty 11 až 16 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 6. Vane slabý, proměnlivý nebo západní vítr. Tlak vykáže se trvalý stav, večer slabý vzestup. Rozptylové podmínky budou většinou dobré, večer místy mírně nepříznivé. V noci bude v jihovýchodní polovině zataženo zpočátku ojediněle a postupně od jihovýchodu s občasným deštěm. Jinde přehánky jen ojediněle a na západě Čech až polojasno. Nejnižší teploty 9 až 5 stupňů Celsia. V sobotu bude ve východní polovině deštivo a chladno, na západě Čech slunečněji. Teploty se vyšplhají na 9 až 13. V neděli pak bude polojasno, na východě zataženo a trvalejší déšť a teplota mírně stoupne na 14 až 18 stupňů Celsia. Ze zpráv Proglasu je to vše. Od mikrofonu se loučí Lenka Pekařová a já vám přeji pěkný víkend. Naslyšenou.

po větru. Tančeme, zpívejme od mládí k stáru, dokud nám krev v žilách koluje. Milujme, smějme se, vypustíme páru, ve dvou se lépe vesluje. Něžní i vášniví, hluční a tiší, na kole, v autě, po vodě.

Přijmi vděk, úctu, lásku, za péči tvou, pohodu. Již tolik let dáváš v sásku život svůj i svobodu.

Je tu 13. hodina a 12. minuta a vyladíte Proglas v pátek 15. května 2026. Od mikrofonu vás zdraví Alena Rubášová. Dnešní odpolední proud jsme zahájili krásnou písní Děkuji, že jsi tu, Kláry Sáry. K dalším písním přidáme také zprávy, pozvánky a přehled dnešních výročí. Ten přijde na řadu asi o 14:30. Od 14 hodin si budeme třemi skladbami představovat amerického trombonistu Joe Fiddlera. V 15 hodin následují zprávy Českého rozhlasu Plus a po nich modlitba korunky k Božímu milosrdenství z kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích. Dobrý poslech.

0: Poslouchali jsme Beber orchestra z Quebecu a solo měl Yves Lambert. Svět knihy se po roce vrátil do hlavního města. Do neděle nabídne besedy s autory, stánky nakladatelů a mnoho doprovodného programu. Na letošním 31. ročníku je i naše kolegyně Nikola Samcová, kterou mám nyní na telefonu. Ahoj.
1: Ahoj, zdravím tebe i posluchače.
0: Tak jaká je na místě atmosféra?
1: Je to tady moc fajn, protože vyšlo nám i docela počasí, neprší. Jde o to, že Svět knihy se nachází na výstavišti v Praze a přestože hodně toho programu je v hale, tam jsou ostatně knížky, takže ty jsou v bezpečí, ale taky se tady prochází přes různý stánky venku, takže to by bylo trošku nepříjemné. Naštěstí nic takového nehrozí a je i fajn vidět, že přestože většinou se říká o knihomolech, že jsou introverti, takže se tady všichni dobře baví a přestože je tady spousta lidí, tak je to fakt moc fajn.
0: Co všechno je kromě stánků ještě na místě k vidění?
1: Tak je tady spoustu různých programů, například čtení za, nebo čtu za nároďák, se to jmenuje, to je taková fajn kampaň, kdy vlastně upozorňují na to, že čtení je prospěšné pro děti i pro širokou veřejnost, takže ambasadorem je pan Kohák, takže s ním se tady třeba lidi můžou vidět, vyfotit a je tady strašně moc spisovatelů, které samozřejmě můžete potkat jak na besedách, tak ale i jenom tak se jako potulovat mezi lidmi a odchytit si je, rádi se zastaví, popovídají, podepisují a je fajn vidět takhle tu knižní komunitu i vlastně fanoušky, jak tady navštíví své vysněné autory a podobně. Na všech stáncích je zároveň většinou sleva, takže tady vidím spoustu lidí s těžkými taškami, ostatně ani já jsem neodolala a už tady mám taštičku. Najde se tady v těch programů hlavně teda ty besedy, autogramiády, různé rozhovory, ať už s autory nebo nakladateli, případně třeba s lidmi z toho prostředí, ať už jako marketáci, kteří se věnují sociálním sítím, nebo právě nějakým kampaním, jako je Čtu za nároďák. Těch účinkujících je celkem 808 a programu 560, takže je z čeho vybírat, nejde být úplně na všem, ale je to tady vlastně fajn rozprostřené, takže se člověk nějak moc netlačí.
0: A na co se ty osobně nejvíc těšíš?
1: Já jsem se těšila hlavně na tu atmosféru a taky z těch programů jsem se těšila na nějaké své oblíbené autory, ale jelikož jsem tady samozřejmě za Radio Proglas, tak jsem měla tu výhodu, že jsem se mohla pobavit se svojí oblíbenou autorkou Julie Kaplinovou, která je teda britská autorka, píše romantické knihy a já jsem s ní měla dopoledne rozhovor, tak to byl takový můj highlight dne, jak se říká, a dokonce mi pochválila oči, tak z toho budu žít ještě asi další rok, ale taky tady mám radost právě z těch dalších autorů, které potkávám, koho třeba znám, ať už protože čtu jejich knížky nebo je sleduju na sociálních sítích, tak to je taky fajn a těším se právě ještě na nějaké besedy. Teď jsem se do toho už trošku možná zamotala, nevím, jak moc se opakuju. Každopádně chci ještě vypíchnout, že letos bude vlastně Svět knihy, nebo ne Svět knihy, ale Česko významným hostem na frankfurtském veletrhu, což je vlastně bude to v říjnu, tak na to taky jsem chtěla upozornit, že je to moc fajn.
0: Tak to říká na Vlnách Proglasu naše redaktorka Nikola Samcová z Mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy, který probíhá v prostorách pražského výstaviště až do neděle. Tak si to ještě Niky hodně užij a těšíme se zase, že se uvidíme osobně.
1: Děkuji, mějte se, naslyšenou.

0: Arcidiecezní charita Olomouc rozšiřuje svůj projekt adopce na dálku o další školu v horské oblasti Ty Rivière na Haiti. Více za tamní charitu řekl Marek Navrátil.
1: My na Haiti spolupracujeme s několika školami. Tady tato se nachází v horské oblasti a bude zapojena do toho našeho projektu zatím prvními 20 dětmi. Uvidíme potom, jak se to bude dál vyvíjet, ale tady tahle ta nová škola je taková trošku zvláštní tím, že řeší i takový ekologický záležitosti. Na Haiti je velmi odlesněná krajina, protože prostě tam došlo k masivnímu používání těch stromů jako paliva. Je to chudá země, neměla žádné jiné alternativy. Ale pochopitelně s tím odlesňováním souvisí potom taky velká eruze půdy a tím pádem snižování úrodnosti a zase má to důsledky potom do nízké efektivity v zemědělství. A tahle škola má zvláštní poslání nebo aktivitu, že děti učí znovu vysazovat stromy, palmy, aby vlastně v té horské oblasti se znovu nastartovala ta ekologie tak, jak by v těch horách měla být.
0: Marek Navrátil také představil, jak konkrétně program Adopce na dálku dětem pomáhá.
1: Adopce na dálku vždycky je o tom, že pomáháme dětem vlastně zaplatit nějaký náklady, které se týkají samotného toho docházení do školy, ale pak je velmi důležité to, že tam ty děti mají také jedno jídlo denně. Takže zlepšuje se i zdravotní stav těch dětí, zlepšuje se i jaksi motivace k tomu v té škole být zařazeni do projektu, ve kterém ty děti potom píšou těm svým rodičům a mají taky trošku větší motivaci k tomu, jako dobře se učit a mít výsledky. Takže ono je to celé takové propojené, ale to hlavní gro je právě s tím, že pomáháme pomocí našich dárců, kterým jsme velmi vděční za to, že nás takhle podporují.
0: Řekl za arcidiecezní charitu Olomouc Marek Navrátil. Lidé se do projektu mohou zapojit prostřednictvím webových stránek haiti.cz, kde si mohou vybrat konkrétní dítě, které budou podporovat.

Máme 13 hodin a 30 minut, na Proglasu začíná dnešek v kalendáři. Společně prožíváme pátek 6. velikonočního týdne, 15. květen 2026. Valné shromáždění OSN vyhlásilo Mezinárodní den rodiny. Patří i do řady významných dnů České republiky. Podle katolického kalendáře je památka svaté Žofie, římské mučednice z počátku 4. století. Pro víru položila život za panování císaře Diokleciána v poslední vlně pronásledování křesťanů. S vyznavačkou podle legend zemřeli i její tři dcery. Žofiím k dnešnímu svátku přejeme z Proglasu vše dobré. Jméno vzešlo z řeckého Sofia, což je moudrost. Den uplakané či studené žovky v lidové tradici uzavírá triumvirát ledových mužů a po něm má už natrvalo přijít teplo. Tady jsou dnešní pranostiky. Svatá Žofie políčka často zalije a po kuchařce zmrzlých vysazuje se paprika.

Ve 13 hodin a téměř 37 minut pokračuje na Proglasu dnešek v kalendáři. Právě před 135 lety v tento den roku 1891 papež Lev XIII. Vydal encykliku Rerum Novarum, základní dokument moderní katolické sociální nauky. 40 let poté navázal Pius XI. Zveřejněním sociální encykliky Quadragesimo Anno, rozhodně odmítl třídní boj. Aktuálním sociálním otázkám věnoval svoji encykliku o další tři dekády později Jan 23. Dokumentu z 15. května 1961 dal název Mater et Magistra a zdůraznil, pravda musí být počátkem a původcem všech snah, spravedlnost cílem a láska motorem k jejímu uskutečnění. Není možné vybudovat spravedlivý řád bez Boha, co by základu vší spravedlnosti. A k 600. výročí upálení mistra Jana Husa přijal papež František právě před 11 lety českou delegaci, složenou ze zástupců církví, státu i akademické obce. Vybídl k novému pohledu na mistra Jana Husa v kontextu jednoty církve, vyjádřil lítost nad jeho krutou smrtí a znovu jej označil za reformátora. O několik dní dříve František ke tragické smrti betlémského kazatele prohlásil: ublížili jsme svaté matce církvi. Ve svém svědomí proto máme nosit prosbu o odpuštění za tento příběh naší rodiny, za každého, koho jsme zabili ve jménu Božím. Ve 30leté válce se v Ježíšově jménu zabíjeli navzájem katolíci a kalvinisté, to jsou rodinná pohoršení.

Píseň Veronika s textem Michala Horáčka nám zpívala Sylvie Krobová. Nyní si připomeňme dnešní oslavence. 64. narozeniny slaví farář u svatého Tomáše v Brně a diecézní moderátor pro liturgii a kulturu Jan Mráz, probošt kolegiátní kapituly všech svatých na Pražském hradě. 68. narozeniny má muzikant, hudební aranžér a producent Vít Sázavský ze skupiny Neřeš Trio. 73 let se dožívá britský multiinstrumentalista, skladatel a zpěvák Mike Oldfield, který v září vystoupí v Praze. A 82. narozeniny slaví kardiochirurg s pověstí brilantního operatéra profesor Jan Dominik. Všem oslavencům srdečně blahopřejeme, stejně jako všem našim posluchačům, kteří dnes slaví své narozeniny. A na závěr připomeňme, že právě před 135 lety přišel na svět ruský a sovětský kritik stalinské diktatury, spisovatel, dramatik a lékař Michail Bulgakov, autor úžasného románu Mistr a Markétka. Zemřel v roce 1940.

se mění svět. Každým dnem sami můžem klidně zůstat chvíli stát. Kolem jde spousta lidí s vlastním příběhem.

0: pátek 29. května vás zveme na Noc kostelů do Radia Proglas v Brně.
1: Přijďte se zastavit, zaposlouchat a nahlédnout do vysílání.
0: Klidně jen na pár minut.

0: Odpoledne s Proglasem.
1: 13 hodin 56 minut, pojďme se krátce podívat na večerní program Radia Proglas. Skladatelka, klavíristka a zpěvačka Beata Hlavenková představí v 19 hodin a 15 minut v rozhovoru s Janisem Morasem hned 3 alba, která vydala během podzimu 2025. Od experimentální spolupráce s hráčem na modulární syntezátor přes orchestrální koncertní záznam až po písňový cyklus na básnické texty. V pořadu Jak se vám líbí vysvětlí, jak se stalo, že se tyto náročné projekty sešly v krátkém čase a přiblíží jejich vznik i myšlenkové pozadí. Řeč bude také o prolínání žánrů, práci s poezií i o tom, proč dnes hudbu vnímá spíše jako svobodný prostor, než jako něco, co je třeba zařazovat do kategorií. A v rámci Dotýkání světla pokračujeme v cyklu, ve kterém se zabýváme křesťanskými ctnostmi. Každý z dílů provádí tajemstvím jedné z božských nebo přirozených ctností, jako jsou víra, naděje, láska, moudrost, spravedlnost, statečnost a uměřenost. Ve 8:45 večer se budeme věnovat statečnosti.

14 hodin je tu odpolední hudební kompas na pátek 15. května. Nové album s názvem Journey to Bower Bird právě dnes vydává americký jazzový trombonista Joe Fiddler se skupinou Big Sackbut. Poslechneme si skladbu Flexible Flyer a po ní si řekneme další informace.

Představujeme si nové album amerického skladatele a trombonisty Joe Fiedlera, nazvané Journey to Bower Bird. Je to album o vytrvalosti, překonávání vlastních hranic a hledání nových možností hudebního jazyka. Fiedler nesází na efektní virtuozitu ani na nostalgické návraty k jazzovým standardům, ale snaží se posunout svůj soubor i vlastní hudební myšlení dál. A výsledkem je nahrávka, která může oslovit jak posluchače avantgardního jazzu a soudobé hudby, tak i ty, kteří hledají originální a emocionálně silný zvuk. Kritici oceňují zejména to, že se Fiedlerovi daří spojit komplikovanou strukturu skladeb s bezprostřední radostí z hraní a komunikace mezi hudebníky. Inspirací pro vznik skupiny Big Sackbut byl pro Fiedlera legendární World Saxophone Quartet, který poprvé slyšel koncem 80. let. Fascinovala její kombinace přesně vystavěných aranží a zároveň spontánní energie improvizace. Tyto principy se pokusil převést do trombonového orchestru, který by měl podobnou sílu a tah jako saxofonové kvarteto. Na novém albu je tato inspirace slyšet velmi silně. Doplníme, že skupina Big Sackbut hraje ve složení 3 trombóny, tuba a bicí. Přestože jde o velmi neobvyklé složení, hudba nepůsobí jako experiment pro experiment, odráží se v ní energie, rytmus, humor i napětí. Z alba, které vychází právě dnes, si poslechneme ještě skladby Journey to Bower Bird a Go Get It.

Poslouchali jsme trombonistu Joe Fiedlera se skupinou Big Sackbut. V pondělí ráno budeme v hudebním kompasu poslouchat kašubské lidové písně v podání polské skupiny Dresche. A v pondělí odpoledne si představíme německou soulovou skupinu Angels of Libra. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.

To byli Tomáš Liška a Kateřina Garcia a kapela Invisible World. Střídá je albánská zpěvačka Hersi Matmuja.

Máme 14 hodin a téměř 31 minut. Vy posloucháte Proglas s Alenou Rubášovou. Máme pátek 15. květen 2026 a společně nás čekají písně, zprávy a pozvánky odpoledního proudu. V 15 hodin a 10 minut jste zváni k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství, kterou přineseme z kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích. Od 16 hodin si můžete poslechnout oktávu Štěpána Grafeho s podtitulem Brněnské jaro a léto patří varhaní hudbě. A od 17.10 přineseme pořad před kostelem Antonína Žolnerčíka, rozhovor s tiskovým mluvčím ostravského biskupství Ondřejem Elblem o oslavách 30 let ostravsko-opavské diecéze. Zůstaňte tedy s Proglasem.

tamhle hne na stín. Dneska si moje končetin, kterou se zkouším dotýkat. Světa, co nikde nezačíná a míří do nikam. A jestli projdu ulicem, aniž bych musel aspoň něčem lhát,

až ti i s nohou začne rašit dveří. A teprve potom vstanu a zase povstanu touhou proti vlastní lenosti a proti všem, kdo radši věří, že pes je čelist, jazyk, že je nástroj, že člověk není celý, dokud nedosáhne na strop.

dneska si moje končetina, kterou se zkouším dotýkat. Světa, co nikde nezačíná a míří

0: přátelé milí, Proglas teď velice potřebuje vaši finanční podporu. Bude existovat, budeme-li ho tvořit spolu. Prosím, pomozte. Děkujeme.
1: Někdy jsem sama, víc než si přeju, jindy zas prosím o kousek ticha.

0: Na Proglasu zpívala Marie Tilšarová. Kněžské bratrstvo svatého Petra, které působí mimo jiné na poutním místě v Římově, nově používá název Kněžská fraternita svatého Petra. Změna má zdůraznit její plné společenství s římskokatolickou církví a přispět k jasnějšímu odlišení od schizmatického kněžského bratrstva svatého Pia X. Jedním ze členů je římovský farář pater Jakub Václav Zentner, kterého mám nyní na telefonu. Dobré odpoledne a vítejte na vlnách Proglasu.
1: Chvála Kristu.
0: Kdy vlastně kněžská fraternita svatého Petra vznikla a co je jejím cílem?
1: Tak kněžská fraternita svatého Petra se zkratkou FSSP vznikla v roce 1988, poté co arcibiskup Marcel Lefebvre vysvětil 4 biskupy a jim upadl do toho do exkomunikace, kterou pak ještě deklaroval papež svatý Jan Pavel II. A tehdy se 12 kněží někdejších členů kněžského bratrstva svatého Pia X. obrátilo na svatý stolec, konkrétně na kardinála Ratzingera, aby si mohli uchovat liturgické tradice,

0: mexikánské koncilu. To znamená tradiční někdy zvaný nebo starší ritus, nebo jak nazval papež potom Benedikt XVI, takzvanou mimořádnou formu římského ritu, či vetus ordo.
1: Mohl byste prosím vysvětlit tu odlišnost kněžské fraternity svatého Petra od kněžského bratrstva svatého Pia X?
0: Tak ta odlišnost navenek asi není moc velká. Liturgii mši svatou slavíme v zásadě stejným způsobem. Ten rozdíl je především, se týká církevní disciplíny a taky pak otázky jaksi poslušnosti církevnímu magistériu i vlastně současné církevní hierarchii.
1: Vy v českobudějovické diecézi máte na starosti farnost v Římově. Každý měsíc tam pořádáte smírnou noc. Mohl byste ji prosím přiblížit?
0: Ano, smírná noc je vlastně taková forma uctění těch prvních pátků a prvních sobot v měsíci, kdy sloužíváme vždy pátek, ten první pátek v měsíci mši svatou, ke cti nejsvětějšího srdce Ježíšova, a následně je potom výstava nejsvětější svátosti oltářní s modlitbou růžence a celá pobožnost je zakončena okolo půlnoci, kdy je pak sloužena mše svatá z neposkvrněného srdce Panny Marie, a toto obětujeme jako modlitby za nová kněžská povolání.
1: No a na poutním místě v Římově také momentálně opravujete faru. V jaké fázi se rekonstrukce nachází a co vás ještě čeká?
0: Ano, tak když jsme přišli do Římova před 6 lety, nás nejprve čekala rekonstrukce celého poutního areálu, včetně takové unikátní pašijové cesty, tak to se podařilo dokončit s boží pomocí z mnoha dárců i různých dotací. No a nyní je potřeba opravit budovu fary, kterou chceme proměnit na místo bydlení pro malou komunitu kněží, současně zde žijeme 3, a také na dům pro poutníky, kam by návštěvníci poutního místa Římov mohli najít zázemí, nějaké přenocování, anebo kde by také mohly být pořádány různé vzdělávací akce, přednášky, jak pro farnost, tak i pro širší veřejnost.
1: A kdy počítáte, že bude rekonstrukce dokončená?
0: Tak to bude záviset podle toho, jak se podaří na to sehnat finanční prostředky a eventuálně získat nějaké dotace a především na tom to závisí. No, a potom taky ty řemeslníky, o kterých je také nouze, jak se podaří je dát dohromady všechny, aby se podařilo jak si dílo zdárně dokončit.
1: Tak to říká na Proglasu pater Jakub Václav Zentner, farář v Římově. Děkuji za rozhovor, ať se vám daří v péči o poutní místo. Naslyšenou.
0: Děkuji a naslyšenou.

Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz.

0: sa ma pýtať, ako sa mi darí, a ja budem hľadieť do zmenených tvári. Tiež ich budem musieť oboznámiť s faktom, že chvíľu bolo dobré. A potom už čas dobré ochráni, a to zlé odnáša. Tak ma potom prezvoň, keď budeš vyrážať. Keď budeš vyrážať.
1: Spívala nám Zuzana Homolová. Adorace a modlitby za Hradec Králové se zájemci mohou zúčastnit dnes večer v kapli Domova mládeže sester Salesiánek na Denisově náměstí. Adorace začíná v 18 hodin a modlitba za město Hradec Králové proběhne od 20 hodin. A v úterý 19. května od 18.30 chystají v sále Církve bratrské Večer chval. Více organizátorka Veronika Vršanská.
2: Katolické společenství Echad a kapela Trinity Worship vás srdečně zvou na Večery chval, které v Hradci Králové probíhají již více než 10 let. Náplní večera jsou chválové písně, modlitba a krátká promluva. Je nabídka i individuální přímluvné modlitby. Na konci večera je připraveno drobné občerstvení. Chvál se účastní věřící z katolické církve i z protestantských sborů. Tato akce má ekumenický charakter. Těšíme se na vás.

0: To byla finská skupina Hurja Hala. Zítra 16. května se v Nepomuku uskuteční svatojánská pouť. Letošní ročník bude výjimečný také tím, že symbolicky stvrdí začlenění Nepomucka do plzeňské diecéze, k němuž došlo 1. ledna tohoto roku. Bližší informace o akci má naše redaktorka Jana Rambousková.
1: Program začíná už v 9.45 procesím z farního kostela ke kostelu svatého Jana Nepomuckého. V 10 hodin začne slavnostní bohoslužba za účasti plzeňského biskupa Tomáše Holuba, emeritního pražského arcibiskupa Jana Graubnera a českobudějovického biskupa Vlastimila Kročila. Ve 13 hodin se poté uskuteční přednáška historika Marka Herolda o svatém Janu Nepomuckém v hudebním sále arciděkanství a následně ve 14 hodin ve farním kostele svatého Jakuba zazní koncert plzeňské filharmonie.
0: Součástí pouti je také víkendový program pro mládež a město Nepomuk nabídne pro všechny návštěvníky doprovodné aktivity.

0: Zprávy přebíráme z Českého rozhlasu Plus.
1: Odpolední Plus je pátek 15. května a od mikrofonu zdraví Lenka Vahalová.
2: Český rozhlas Plus.
1: A čemu se budeme věnovat? O změně přijímacího řízení na střední školy mluví vláda i ve svém programovém prohlášení. Jak by mohly vypadat přijímací zkoušky v dalších letech? Starostům a obyvatelům obcí se nelíbí navrhované umístění solárních a větrných elektráren v jejich okolí. Co konkrétního jim vadí? A dnes končí připomínkové řízení k návrhu zákona o Českém rozhlase a České televizi, co by přineslo převedení veřejnoprávních médií pod státní rozpočet. Nejen o tom budeme mluvit po zprávách. Nejprve ale zprávy s Monikou Vrchotovou.
3: Dobré odpoledne. Celkem 36 zemí, včetně Česka, se dnes zavázalo připojit se k zvláštnímu tribunálu pro zločin ruské agrese proti Ukrajině. Oznámila to Rada Evropy. O zřízení soudního dvora dnes v Moldavsku jedná výbor ministrů zahraničí členských zemí. Tribunál bude vyšetřovat, soudit a stíhat nejvýše postavené ruské představitele zodpovědné za rozpoutání války, včetně prezidenta Vladimira Putina.
4: Generální tajemník Rady Evropy Alain Berset prohlásil, že se rychle blíží čas, kdy bude Rusko pohnáno k odpovědnosti. Tribunál podle něho představuje spravedlnost a naději. Jeho členem je i Evropská unie, která v lednu poskytla prvních 10 milionů eur, v přepočtu bezmála 250 milionů korun na jeho fungování. Ruští poslanci v reakci na přípravu tribunálu tento týden schválili zákon, který má Moskvě umožnit nasazení ozbrojených sil na obranu Rusů zatčených v cizině. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
3: Sněmovna schválila hlasy koaličních poslanců spornou změnu rozpočtových pravidel. Návrh počítá mimo jiné s tím, že by se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu má jít taky třeba o peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice se chce obrátit na ústavní soud. Změny by podle ní znamenaly další zadlužování země, pokračuje předseda starostů Vít Rakušan.
5: Je jim úplně jedno, že někdo všechny ty jejich dluhy jednou bude muset splácet. Je jim to jedno, protože po nás potopa. Každá vláda, co přijde po nich, zase bude muset napravovat ty škody, které svojí nerozvážnou politikou tady v té zemi budou dělat. Je to černá díra.
3: Kritiku opozice odmítá ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Dodržet deficit naplánovaný minulou vládou podle ní není možné. Zdůvodňuje to i tím, v jakém stavu přebrala po minulé vládě veřejné finance.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Americký prezident Donald Trump se vrací z návštěvy Pekingu. On i jeho čínský protějšek Xi Jinping cestu hodnotí jako úspěšnou. Podle Trumpa oba státníci vyřešili mnoho problémů. Za nejdůležitější bod čínsko-amerických vztahů označil Xi Jinping Tchaj-wan.
6: Si amerického prezidenta přijal v poslední den Trumpovy návštěvy v ústředí komunistické strany Číny v komplexu Chung-Nanchai a jeho zahradě. Podle čínského vůdce Peking a Washington ustavili během návštěvy nový konstruktivní a strategický vztah. Trump návštěvu označil za úžasnou a podle něj z ní vzešlo mnoho dobrého, včetně vzájemně výhodných obchodních dohod. Lídři se údajně shodli na řešení války v Iránu a na tom, že by Teherán neměl mít jaderné zbraně. Čínské ministerstvo zahraničí přitom mezitím uvedlo, že k válce Spojených států a Izraele proti Iránu nemělo nikdy dojít. Nejdůležitější otázkou americko-čínských vztahů je podle Xi Jinpinga Tchaj-wan. Varoval, že v souvislosti s ním by mohla vzniknout velmi nebezpečná situace. Dominik Tesár, Český rozhlas.
3: Dnes skončilo připomínkové řízení k vládnímu návrhu zákona o médiích veřejné služby. Ten mimo jiné počítá se změnou financování veřejnoprávních médií. Česká televize a Český rozhlas by od příštího roku měly být placeny hlavně ze státního rozpočtu a ne z poplatku jako doteď. S tím obě média nesouhlasí. Současný systém podle nich funguje. Desítky stran výhrad k zákonu poslal Ministerstvo kultury i Český rozhlas, říká jeho ředitel René Zavoral.
7: My jsme byli také dotázáni Ministerstvem kultury, zapojili jsme se do připomínkového řízení. Jenom ten náš materiál má 26 stránek a těch připomínek je 37, a to velmi zásadních.
3: Tématu se budeme podrobněji věnovat v dalším vysílání odpoledního plusu. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy uspělo víc než 93% deváťáků. To je podobně jako loni. Přihlášku na střední školy letos podalo přes 156 tisíc žáků. Neúspěšní uchazeči se můžou přihlásit do druhého kola. To otevírají školy, kterým po prvním kole zbyla volná místa, říká předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií Renata Schejbalová.
8: Do 25. května mohou zákonní zástupci žáků z devátých, ale i z víceletých gymnázií podat přihlášku. Opět teda mohou podat přihlášky tři, již nekonají jednotnou zkoušku, konají pouze případně školní zkoušku, pokud se na té škole koná.
3: Detaily přidáme už po zprávách. Lebku svaté Zdislavy mají v péči restaurátoři. Muž, který ji v úterý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku, podle policie relikvii zalil do betonu. Skoro 800 let staré ostatky plánoval pohřbít v řece, říká velitel územního odboru policie v České Lípě Petr Reit.
9: Šlo nám o čas a pokud by se opravdu nepodařilo pachatele zjistit včerejšího dne, tak dneska podle jeho slov už by realizoval tento svůj pohřební nějaký rituál a relikvie by byla již ztracena nenávratně.
3: Muži hrozí trest vězení na 2 až 8 let. Pachatel je v policejní celé o vazbě rozhodne Českolipský soud. Televizní premiéru má dnes první díl seriálu Moniová. Vychází ze skutečných událostí, které zažila úspěšná brněnská autorka ženských románů Simona Moniová. Roky byla obětí domácího násilí ze strany svého manžela, který ji nakonec zavraždil. Úvodní část 6-dílné série měla předpremiéru na filmovém plátně v Brně.
10: Všechno, o čem jsem kdy psala, je fikce.
11: Simona Moniová.
10: Kromě věcí, které jsem sama prožila.
12: Říká postava Simony Moniové, kterou hraje Tereza Ramba.
13: Vyprávíme nějaký komplexní jako příběh o ženský, kterou ten vztah toxický přived někam, kam asi nechtěla.
14: Prosím vás, přijďte rychle. Je tady pobodaná žena.
15: Kdo jí pobodal?
12: Tvůrci seriálu spolupracovali i s pozůstalými, včetně spisovatelčiných tří synů. Podle Dominika Moniho je výsledné zpracování silné, ale citlivé.
16: Jak dokázali vystihnout, jak se cítila asi máma předtím, tak je to fakt jako hodně silný pro nás.
12: Natáčení předcházely taky konzultace s odborníky z organizace ROSA, která pomáhá ženám ohroženým domácím násilím. Z Brna Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.
3: Na plusu teď míříme na silnice na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem Brodce ze 37. kilometru popojíždí kolona po nehodě u Bezděčína, zpoždění přes 10 minut. Silnice 6 z Prahy do Karlových Varů byla u Bochova po nehodě uzavřená, teď už se projíždí Kyvadlově. Kolona směrem z Prahy je ale dlouhá, a to od křižovatky Hvězda nedaleko Žlutic, zpoždění téměř půl hodiny. A v Praze ve Strakonické na výjezdu z Prahy po D4 popojíždí kolona z Lahoviček k první odbočce na Lipence, tam je dopravní omezení, zpoždění téměř 20 minut. Dobře, dojeďte. Zítra bude ve východní polovině zamračeno, deštivo a chladno, jen 9 až 13 stupňů. Na západě Čech se naopak čeká polojasno, k večeru až skoro jasno, přes den jen ojedinělé přeháňky a teploty od 12 do 16 stupňů. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
17: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

15 hodin a 10 minut. Na Proglasu jste nyní zváni k modlitbě korunky k Božímu milosrdenství, kterou přineseme z kostela Božího milosrdenství ve Slavkovicích.

0: Chvála Kristu a Panně Marii. Ze svatyně Božího milosrdenství a svaté sestry Faustiny ve Slavkovicích zdravíme všechny posluchače Radia Proglas. V hodině Božího milosrdenství se chceme společně spojit před obrazem milosrdného Ježíše v modlitbě korunky k Božímu milosrdenství. Povzbuzení slovy Pána Ježíše, který řekl sestře Faustině, skrze modlitbu této korunky rád dám všechno, o co mě budou prosit, bude-li to shodné s mou vůlí. Chceme děkovat Bohu za jeho milosrdenství, vyprošovat milosti pro nás a pro celý svět. Zvláštním způsobem se spojujeme se všemi, kteří trpí, hledají tvář milosrdného Otce a potřebují Boží milosrdenství. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
0: Zdravas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest.
1: Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen.
0: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista.
1: Na smír za hříchy naše i celého světa.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista.
1: Na smír za hříchy naše i celého světa.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího syna a našeho Pána Ježíše Krista.
4: Na smír za hříchy naše i celého světa.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
4: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
4: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
4: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
4: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
4: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
4: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
4: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
4: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
4: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
3: Pro jeho bolestné utrpení.
4: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Věčný Otče, obětuji tě tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího syna a našeho Pána Ježíše Krista.
1: Na smír za hříchy naše i celého světa.
5: To jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
5: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši i božství tvého nejmilejšího syna a našeho Pána Ježíše Krista.
1: Na smír za hříchy naše i celého světa.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
2: Pro jeho bolestné utrpení.
1: Buď milosrdný k nám i k celému světu.
0: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný,
1: smiluj se nad námi a nad celým světem.
0: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný,
1: smiluj se nad námi a nad celým světem.
0: Svatý Bože, svatý silný, svatý nesmrtelný,
1: smiluj se nad námi a nad celým světem.
0: Modlitba zasvěcení Božímu milosrdenství. Bože, milosrdný Otče,
1: který zjevuješ svou lásku ve svém Synu Ježíši Kristu a vyléváš ji na nás, utěšiteli Duchu Svatém, tobě dnes svěřujeme osud světa i každého člověka. Skloň se k nám hříšným, uzdrav naši slabost, přemáhej všechno zlo, a dej všem obyvatelům země poznat tvé milosrdenství, aby v tobě, trojjediný Bože, vždy nacházeli zdroj naděje. Věčný Otče, pro bolestné utrpení a zmrtvých vstání svého Syna, buď milosrdný k nám i k celému světu. Amen.
0: Svatí Cyrile a Metoději,
1: orodujte za nás.
0: Svatý Václave,
1: oroduj za nás.
0: Svatá Faustino,
1: oroduj za nás.
0: Svatý Jene Nepomucký,
1: oroduj za nás.
0: Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Drazí přátelé a posluchači Radia Proglas, děkujeme vám za společnou modlitbu. Všechny vás po každé mši svaté ve Slavkovicích svěřujeme Božímu milosrdenství v modlitbě zasvěcení Božímu milosrdenství. Zároveň vás prosíme, abyste skrze své utrpení a modlitbu přijali úkol stát se svědky Božího milosrdenství všude tam, kde žijete. Těšíme se zase na slyšenou.

0: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, z Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Jsme tu s vámi i v 15 hodin a 30 minut. Ladíte Proglas s Alenou Rubášovou v pátek 15. května 2026, pátek 6. velikonočního týdne. Je Mezinárodní den rodiny a jako den rodiny je zároveň významným dnem České republiky. Podle katolického kalendáře se připomíná i památka svaté Žofie, římské mučednice z počátku 4. století. 140 let dnes uplynulo od skonu americké básnířky Emily Dickinsonové. Právě před 135 lety, v tento den roku 1891, papež Lev XIII. Vydal encykliku Rerum Novarum, základní dokument moderní katolické sociální nauky. 64. narozeniny dnes slaví farář u svatého Tomáše v Brně a diecézní moderátor pro liturgii a kulturu Jan Mráz, provošt kolegiátní kapituly všech svatých na Pražském hradě. 68. narozeniny má muzikant, hudební aranžér a producent Vít Sázavský ze skupiny Neřeš Trio a 73 let se dožívá britský multiinstrumentalista, skladatel a zpěvák Mike Oldfield. V občanském kalendáři najdeme jméno Žofie, jméno je z řeckého Sofia a znamená moudrost. Na našich vlnách už od 16 hodin můžete poslouchat oktávu Štěpána Grafeho s podtitulem Brněnské jaro a léto patří varhaní hudbě. Od 17 hodin 10 minut přineseme pořad Před kostelem Antonína Žolnerčíka, rozhovor s tiskovým mluvčím ostravského biskupství Ondřejem Elblem o oslavách 30 let ostravsko-opavské diecéze. A od 18 hodin pak přenášíme mši svatou z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. Určitě si vyberte a proto zůstaňte s Proglasem.

0: Poslouchali jsme Joshe Whitea na nahrávce z roku 2013. Příští sobotu 23. května pořádá Orelská Brynichova župa Tichou pouť. Z Hradce Králové nebo Třebechovic pod Orebem vyrazí na mariánské poutní místo Dřízna u Přepych. Více nám sdělí náš redaktor v kraji Martin Weisbauer.
1: Pouť je možno absolvovat jak pěšky, tak na kole. Pokud se týká pěších, sraz účastníků je o 8:30 ráno u kostela svatého Antonína na Novém Hradci Králové. Celá trasa měří asi 23 kilometrů. Je možné také dorazit na náměstí v Třebechovicích, odkud je trasa poloviční, přibližně 13 kilometrů. Pokud pojedete na kole, sraz je o 12:30 odpoledne opět u kostela svatého Antonína na Novém Hradci Králové nebo o 15:30 na parkovišti v Přepychách. Mše svatá v Dříznech začíná o 16:30. Pro cestu zpět je třeba mít vlastní odvoz anebo se nahlásit do 16. května. Při dostatečném počtu bude zajištěn autobus. Je možno použít e-mail župa.brynichova@orel.cz. Informace naleznete i na webu www.župa-brynichova.cz.

0: S detaily vystoupila Eva Tomková.
1: Pouť bude zahájena ve 2 hodiny odborným seminářem na téma racionalizace včelaření pana Františka Texla. Nasledovat bude 17.40 mše svatá a pouť bude pokračovat 2. den, kdy bude zahájení stánkového prodeje se včelými produkty a včelařskými potřebami. Otevře se informační centrum, bude výstava fotografií Člověk a víra v Jurkovičově sále, pak bude následovat koncert dechové hudby Lidečanka od 8.30 a v 10 hodin začne řazení průvodu u sochy svatého Ambrože, svěcení a žehnání krojů včelařů a spolkových praporů. A v 10.10 začne slavnostní průvod od sochy svatého Ambrože do chrámu, kde v 10.15 bude zahájena slavnostní mše svatá za všechny živé a zemřelé včelaře a jejich rodiny a bude to celebrovat arcibiskup olomoucký Josef Nuzík. A odpolední program bude zahájen ve 13.15 a to besedou na aktuální téma o činnosti Českého svazu včelařů předsedou Zdeňkem Nekulou. No a okolo 16. hodiny bude ukončení poutě. Celá je velice přátelská a můžete se tam setkat se spoustou lidí, kteří se včelařením zabývají, můžete nabrat zkušenosti, ochutnat medové pivo, perníčky a všechny výrobky, které jsou s medem spojené.
0: Seznámila Proglas Eva Tomková se včelařskou poutí, která směřuje na svatý Hostýn zítra a v neděli, tedy 16. a 17. května.

0: České dráhy zítra posílí vlakovou dopravu do míst startu pochodu Praha-Prčice. Vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje. Účastníci pochodu budou moci opět využít speciální celodenní jízdenku, informovala Vanda Rajnochová z tiskového oddělení dopravce.
1: Pro účastníky akce České dráhy vypraví speciální vlaky, posílí pravidelné dálkové i regionální spoje a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách. České dráhy zároveň nabídnou speciální celodenní jízdenku region Středočeský Prčice za 219 korun, která bude platit v den pochodu ve druhé třídě všech vlaků Českých drah v širší oblasti Středočeského kraje a navíc také v úseku z Tábora do Milevska.
0: Pochod Praha-Prčice se koná od roku 1966. Letos pořadatelé opět počítají s trasami pro pěší od 23 až do 70 kilometrů, přičemž nejdelší začíná v Praze. Část tras je vyhrazena pro cyklisty.

Nejen o stárnutí nám zpíval Roman Dostál. Kutná Hora plánuje rozsáhlou obnovu barokních sousoší před bývalou jezuitskou kolejí. První z celkového počtu 13 soch přijde na řadu letos. Restaurování potrvá několik let. Podle starosty Lukáše Seiferta budou náklady v milionech korun a město na ně chce získat dotaci ze Středočeského kraje. Pískovcová sousoší představují světce spjaté s jezuitským řádem a českou historií. 12 z nich vytvořil počátkem 18. století jezuita František Baugut. 13. socha svatého Jana Nepomuckého přibyla v roce 1740 a její autor je neznámý.

cíl, kam upírat zrak. Proč nevidím maják nad útesy čnít? Tvý světlo mít, tak nech ohně plát, na, ať vím, kudy jít.

kde svítit máš mlhou i tmou. Bezesné noci, útesy, strach rozháníš světlem a odvahou svou. Každej ať má po každý směr do jeho sfér.

i v těch mých snech. Ta zář nikdy nekončí, tají se dech. Jsi bodem tím všech světových stran, co zahání stín a zbaví mě ran. Jen maják smí mou společnost mít, sám ji mít. To je můj cíl, tam upírat zrak.

kdy radši mám stát. Ať měsíční svit se nesnaží sám, na, na, na. A ať vždycky vím, kam vrátit se mám.

Blíží se 16. hodina, od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Alena Rubášová. Dalším programem vás provede kolegyně moderátorka Zdislava Horníková. Přeji vám hezké odpoledne.

0: Dobrý den, milí posluchači. Při poslechu pořadu Oktáva vás od mikrofonu zdraví Štěpán Grafe. Pokud máte rádi varhanní hudbu, tak právě dnešní pořad vám představí bohatou nabídku koncertů, které se budou konat v Brně a okolí po celé jarní a letní období. Ve studiu vítám varhanici a ředitelku brněnského varhanního festivalu Hanu Bartošovou a varhaníka Petra Kolaře. Pod jehož patronací se koná varhanní léto v katedrále na Petrově. Dobrý den.
1: Pěkný den.
2: Dobrý den.
0: Paní Bartošová, s dovolením začnu dnes u vás, protože brněnský varhanní festival doslova klepe na dveře. 46. ročník festivalu. Jak se těšíte? Je to takový ten zhon před začátkem?
1: No, tak člověk se vždycky těší, ale potom si říká, tolik práce, jo, jestli mě to vůbec stojí za to, ale v každém případě potom, když ten ročník proběhne, tak to určitě za to stojí, protože jako člověk vidí, že prostě ty lidi tam přijdou a určitá taková naděje toho pospolitelství těch lidí u těch varhan jako člověka potěší.
0: Jak dlouho stojíte v čele vy?
1: No už dlouho, aspoň. No. Minimálně 20 let, no.
0: Tak to už je hodně práce za vámi.
1: To už je hodně práce za mnou, no.
0: Letošní podtitul je Varhany v prostoru a času. Co si pod tímto můžeme představit?
1: Letošní ročník právě jsem si zaměřila tak jako na ty varhany jako opravdu nástroj jako takový. Protože nejenom, že samozřejmě vítáme kvalitní interprety ze zahraničí a super domácí interprety, ale je potřeba také zohlednit, že jsou ty varhany nejenom jako nástroj, jako jedny varhany, ale jich jako v prostoru času obrovské množství. To znamená, my třeba jenom tady v Brně máme Loretánskou kapli, jejichž varhany slaví letos 300 let, to znamená rok 1726. Máme tady varhany v jezuitském kostele, který letos jsou teprve 12 let postavený. Máme tady romantické varhany z minulého, no, už vlastně před minulého století v Červeném kostele. Takže je pořád možnost ukázat, že prostě ty varhany se vyvíjí, ale pokaždý jsou jiný a každá ta charakteristika toho času je tam poznat.
0: Každý ten nástroj má také svůj příběh. Mě fascinuje už jenom ta cesta na kůr. Někdy jsou to zaprášené schody v některých kostelích, třeba po zapomenutých, někde v pohraničí. Každý ten nástroj má příběh. Varhaníci, kteří na ně třeba za ta staletí dokonce hráli. Jak to vnímáte vy, když se dostanete třeba k nějakému nástroji, který neznáte? Petře.
2: Tak vždycky každá cesta na kůr je takové jistým způsobem dobrodružství, možná očekávání, čeho se vlastně jakoby dočkáme u toho nástroje, protože ne vždycky ty nástroje známe, samozřejmě, když opakovaně jezdíme třeba na určitá místa, tak už máme představu, do čeho jdem, ale v tom je vlastně ten varhan, řekněme si to varhaní řemeslo, nebo vlastně setkání s tím nástrojem jedinečné, že nás nutí a konfrontuje vždycky s něčím novým, jedinečným. Jo? Samozřejmě jsou to prostory, ale zejména hudební nástroje, tedy varhany. Takže člověk může najít skvělé varhany ve výborném stavu, pak může najít nějaké chuderky, které třeba nejsou úplně ideální. Samozřejmě pokud se jedná o koncertní produkci, tak většinou ty nástroje nebývají úplně v tak fatálním stavu. Ale pokud se týká třeba o liturgickou praxi, tak víme, že ta setkání bývají někdy velmi napínavá. Takže z tohoto hlediska je to vždycky naprosto skvělé a řekl bych to naše setkávání se s těmi nástroji a s hudbou činí mimořádně zajímavým.
0: Když se vrátíme k varhannímu festivalu, tedy brněnskému varhannímu festivalu, vy jste, paní Bartošová, zmínila právě ty varhany v Loretánské kapli, 300 let. To je nástroj, který má velkou historii, ale on prošel opravou nedávno, jestli se nepletu.
1: No, ta oprava, teď já nevím úplně přesně, kolik je to let zpět. Tak kolem,
2: myslím, tak
1: kolem deseti let, možná to desáté výročí jsme ještě neslavili, to znamená devět, nebo prostě tak nějak. A právě, že to musím tady říct, že o to se zasadil velmi pan farář Martin Bejček, aby ty varhany byly prostě opraveny, protože byly ve stavu, kdy nebyly možnost prostě na ně nějak koncertně hrát, bych řekla. A byly výborně opraveny a řekla bych, že je možný právě ukázat v takové podobě, v jaké byly, protože na to dohlédli také památkáři, kteří tam právě do toho vrtali někdy až moc, musím říct tedy, ale v každém případě ten nástroj je momentálně výborně opravený, dokonce získal jako nějakou cenu za nejlepší opravenou památku Jihomoravského kraje.
0: Pořadatelem festivalu je Klub moravských skladatelů. Jak se daří zajišťovat prostředky? To je velké téma a hodně těžké.
1: No, to není úplně jednoduché. Klub moravských skladatelů vlastně je spolek, ale jsou to žádosti o dotace a musím tedy jako říct, že město Brno jako se hodně příznivě na tu akci dívá. To znamená, že opravdu ta dotace je tak, že ten festival v podstatě pokryje, no, bych to řekla, no, protože ministerstvo kultury také něco přispěje, ale na to, že to je ministerstvo kultury, to není žádná, řekla bych, v úvozovkách sláva. No a potom nějaký ty drobný Český hudební fond, jako nadace drobné, Český hudební fond, nadace OSA a tak různě, no. Poskládá se to.
0: Nechme nyní zaznít v úvodu hudbu. Poslechneme si partitu C-dur Jana Křtitele Kuchaře. Na varhany hraje Hana Bartošová.

0: Hosty dnešní Oktávy jsou varhanici Hana Bartošová a Petr Kolář. Paní Bartošová, pojďme si nyní představit podrobněji jednotlivé koncerty Brněnského varhanního festivalu. Jak jsme již zmínili, zahajovací koncert se uskuteční hned 27. května v 19 hodin a 30 minut v jezuitském kostele na Beethovenově ulici v Brně. Kdo zde bude účinkovat?
1: Tak zahajovací koncert má Jan Frmer z Belgie, varhaník, kterého jsem již slyšela, takže mohu za něho dát ruku do ohně, pokud teda bude v kondici, že samozřejmě je to vždycky o nervy a ne, však víme to veřejné vystupování, že má svoje úskalí, že musí člověk podat výkon, ať se mu daří nebo nedaří zdravotně. Takže Jan Frmer a takovou tradicí se stalo, že většinou prostě s tím varhaníkem účinkujícím spolupracuje nějaký buď to soubor nebo solista z Brna. Je to takový příjemný prostě jak pro publikum, tak pro ty hostující interprety. A ten Jan Frmer také zahajuje, protože dva dny předtím hraje na festivalu v Plzni, takže vlastně se spojí příjemné s užitečným.
0: Je to varhaník, který pochází z Belgie a následující koncert 3. června bude opět v jezuitském kostele a zde je francouzský interpret.
1: Didier Henir, ten je z Francie, ale v podstatě je teda, to je taková ta Francie, hranice Belgie, Francie. A on se teda zaměřuje především na francouzskou hudbu, což jako je pro náš prostě interpretační záměr bylo prostě hlavní jako důvod. A právě tam jsem naplánovala takovou kombinaci s ensemblem Versus, protože se uskuteční koncert, který bude opravdu jen z té francouzské hudby. To znamená, zazní tam díla Poulenca, Guermantea, Dirifleho, prostě francouzská hudba. Takže si myslím, že to bude velmi zajímavý. Sama se na to velmi těším.
0: Další koncert se uskuteční v neděli 7. června, ale ten se bude konat v Červeném kostele. Kdo vystoupí zde?
1: Tam vystoupí estonská varhanice Ines Maidre a tu jsem pozvala teda také z důvodu toho, že jsem ji slyšela, hrála tady v kostele svatého Augustina, je to 3 nebo 4 roky zpět. A
0: takže na festival
1: na festivalu se vrací a hrála jako takhle, celkem nás nadchla, tak jsme si prostě domluvili, že pozveme ještě jednou.
0: Jaký ta přiveze repertoár?
1: Ta přiveze v podstatě hlavně estonské skladatele, ale tak prostě ty nahrávky jsem slyšela, jsou to estonské skladatele, jako skladatele, kteří jsou sice i současní, ale jako ta prostě ta posluchačská, je to prostě velmi pěkná muzika, no, bych to řekla, pro posluchače velmi přívětivá.
0: Další koncert potom bude hned ve středu 10. června a tentokrát v kostele svatého Augustína na náměstí Míru s polským umělcem.
1: Tam je ten Michal Markuševský a to je zajímavý, že on je vynikající improvizátor, takže vlastně koncert je nazvaný Umění improvizace. Nehraje tam jenom improvizace, jo, ale je to i jako v rámci sboru, kdy vlastně vystupuje Gloria Brunensis, tak oni, jako ten repertoár je takový, že vlastně to postupuje, že vlastně zastoupí barokní muzika, on zahraje barokní improvizaci a postupuje Bach, normální barokní muzika a k tomu se přidá ten sbor. Potom je období romantismu, zase improvizuje romanticky, sbor přidá něco romantického a potom je finále, ne úplně soudobá hudba, ale hudba 20. století a zase jako je to, všecko to koresponduje opravdu do té improvizace, aby prostě ten opravdu byl naplněný ten podtitul toho koncertu, no.
0: Nyní se přeneseme ke koncertu, který jsme trošku už předjali v úvodu našeho pořadu. Loretánská kaple 15. června, tedy zmíněné varhany, kdo vystoupí zde?
1: Tam vystoupí Adam Viktora, protože ten je opravdu jako hodně velký specialista na starou hudbu, vydal několik CDček, opravdu staré hudbě se věnuje, takže nebylo pochyb, koho pozvat. Takže si myslím, že bude to přesně to, co asi očekáváme. Určitě tam bude nějaký prostor i pro seznámení publika s těma varhanama, nějaký povídání o těch varhanách. Prostě určitě oslavíme těch 300 let tam, jak to patří prostě. No.
0: Druhá polovina června potom bude patřit koncertům, které už se všechny budou konat v jezuitském kostele. Takže 17. června zde vystoupí Tomáš Sommer a opět také sbor. Co nás čeká na tomto koncertě?
1: Tak tam je takový ten tradiční program od Bacha až po současnou hudbu. Vyslechneme tam i Pololáníka, Petra Řezníčka, prostě i brněnské skladatele. Prostě ne, jako klasický repertoár, prostě se záměrem i na tu českou hudbu tedy, no. Tomáš Sommer doprovodí sbor, takže tam bude prostě nejenom teda solová varhaní hudba, ale i ta hudba toho sboru s doprovodem varhan.
0: Máme široký záběr varhaníků doslova z celé Evropy a na koncertě 24. června vystoupí rakouský umělec.
1: No, Wolfgang Capek, to je to, abych řekla, bylo takový přání, ne přání, ale takový nákop pana faráře Martina Bejčka, který už o tomto interpretovi mluvil loni. On je, myslím, že v kostele svatého Augustina ve Vídni jako varhaník. Úplně to, jako, pardon, jako jestli ta informace není úplně dokonalá, ale myslím, že to tak je. A má prostě veliký jako repertoár, široký repertoár, taky ho samozřejmě takhle uplatní u nás, takže bylo prostě na snadě tohohle varhaníka jako pozvat, jako souseda ze vedlejší země.
0: Opět tento koncert bude propojen
1: s dětským sborem, no, tam prostě budou zpívat dětský sbor Brno. To je taková, abych řekla, taky taková tradice, že aspoň jeden dětský sbor na tom, na těm festivalu vystoupí, no.
0: 29. června se potom vrátíme opět do Polska.
1: No, tenhle koncert byl takový neplánovaný. Ten je takový jako jako navrch, než se plánovali.
0: Protože, prémiový.
1: No, taky prémiový bych řekla, protože to už, když jsem měla koncepci festivalu hotovou, tak se mě ozval Alfred Habermann z Prahy, který tam pořádal, nebo byl spolupořadatelem varhaní soutěže, prvního ročníku Pražské varhaní soutěže a prosil mě, jestli bylo možné nějakému laureátovi taky takovou cenu dát koncerty na nějakých festivalech. Tak on má festival Vysočina, tak věnoval ten. Prostě tak jsme se domluvili, tak jsem poprosila pana faráře Bejčka, jestli by mohl být nějaký koncert navíc a naplánovala jsem ho na toho 29. června, kdy tyhle varhany v jezuitském kostele byly vysvěceny a, nebo posvěceny a mají 12. výročí svého postavení. Takže prostě jsem spojila příjemné s užitečným a prostě oslavíme nejenom koncert laureátu, ale i teda vlastně slavnosti těch varhan.
0: Takže se jedná o mladého interpreta.
1: Úplně mladý, no, ještě student vysoké školy ve Varšavě. Akademie teda.
0: Je tradicí, že festival bývá zakončen 7. července v jezuitském kostele. Nejinak tomu bude i v letošním roce. Bude to koncert připomínky vlastně v den narozenin profesorky Aleny Veselé, velké legendy varhan brněnského kulturního života. Nejinak tomu bude tedy i v letošním roce.
1: No, právě loňského roku nás vlastně paní profesorka nemile překvapila, tím se ještě počítalo vlastně na ten koncert a nevyšlo to. Paní profesorka v květnu tedy odešla, nebo v podstatě 14 dní před zahájením festivalu měla pohřeb v jezuitském kostele a původně se přemýšlelo, jestli vůbec teda koncert udělat, neudělat. Nakonec v podstatě velké ohlasy lidí byly, že už je to taková tradice a že chtějí přijít. Opravdu přišli, kostel byl plný a zaznělo tam prostě, že prostě ten koncert by měl být pokračovat kvůli tomu, že ty lidi si na tu paní profesorku tam chtějí vzpomenout. A přání paní profesorky vždycky bylo, aby hrál tady vedle Petr a jako já, jako organizátorka, eventuálně nějaký jako žák ještě s námi, ale my dva, že bychom to měli jako vždycky tak nějak obhospodařovat. Takže děkuji, že Petr s tím souhlasí a že vždycky jako můžeme takhle spolu se sejít u těch varhan. No.
2: Člověk neví, jestli je to kámen na krku nebo vavřin na hlavě. Samozřejmě ten vavřin na hlavě, to je to vždycky potěšitelné. Já myslím, že se oba dva na ten koncert vždycky těšíme, protože se v minulosti vlastně opravdu tradičně těšil obrovské
3: obrovskému zájmu brněnské veřejnosti a koncert bývá opravdu velmi empatický, zejména díky jaksi osobnosti paní profesorky Veselé a myslím si, že i díky vlastně, troufám si to říct, i realizovaným výkonům na Varhany.
1: Snažíme se.
2: Snažíme se. Tak.
0: Festival je tradičně spjat také s mimobrněnskými koncerty. Nejinak to bude i v letošním roce. Mohla byste alespoň v kostce říct, kde se koncerty budou konat?
1: Je to každoročně už teďka taková tradice na stejných místech, takže je to akorát vždycky časově nějak přeházený, aby prostě to vyhovovalo teda interpretům a i tomu prostoru toho kostela. Takže tradičně to bývá ve Výškově, letos prostě Výškov je zase na konci, ale loni byl na začátku. Bývá tam Velká Bítež, na konci Miroslavy, ve Valticích, v Moravských Knínicích, i když je to taková malá vesnice, jsou tam velice dobře opravené varhany z poslední doby. Takže a hlavně teda Doubravník, že, který nedávno vlastně kompletně prošel kompletní generálkou, nejenom varhany, ale i teda prostor. A tam jako taky přijde velké množství lidí, to většinou je spojený ještě s prohlídkou, jako možností nejenom teda navštívit ten koncert, ale je tam prostě průvodkyně, která vezme ty posluchače do té hrobky. Takže je to spojený i jako s takovou nějakou kulturní tradicí, takže koncert většinou bývá velmi jako milý a jako příjemný. No. A vlastně je to na konci těch letos, myslím, že ještě bude, pokračovat školní rok, takže je to vlastně na začátku prázdnin už.
0: Takže jsou to koncerty, které se dají spojit také s příjemným výletem.
1: Tak, ano. Určitě.
0: Právě v Doubravníku vystoupí významný slovenský varhaník Stanislav Šurin a my si nyní v jeho interpretaci poslechneme několik varhaních preludií Mikuláše Schneidera Trnavského.

0: Dnešní oktáva patří varhanní hudbě, hosty jsou Hana Bartošová a Petr Kolář. My se nyní od toho festivalového dění přehoupneme trošičku někam jinam. V dubnu se totiž uskutečnilo ústřední kolo soutěže základních uměleckých škol, vyhlášené Uměleckou radou základních uměleckých škol, a bylo v Brně. Pořadatelem byla Základní umělecká škola Varhanická s paní ředitelkou Stanislavou Sirkovou. O tuto soutěž byl tak velký zájem, ač to byl vlastně první ročník této soutěže pro základní umělecké školy, že předkolo se konalo formou výběru nahrávek a my zde nyní máme dva předsedy soutěžních porot, protože paní Bartošová byla předsedkyní právě té soutěžní poroty, která vybírala z těch nahrávek ty účastníky, kteří se potom probojovali tedy do ústředního kola, kde předsedou poroty byl právě Petr Kolář. Já bych vás nyní poprosil o takové malé ohlédnutí za tímto dost významným počinem, protože co si budeme říkat, to podhoubí, to mládí je základem, to základní umělecké školství je neobyčejně důležité a Varhany s touto soutěží vstoupily do tohoto klání poprvé. Tak jaké to bylo, paní Bartošová?
1: Já, když jsem byla oslovena, jako právě, že mám teda vyhodnocovat to online kolo, tak jsem si myslela, no tak jako to bude nějakých 25 nahrávek, a vůbec jsem o tom jako nepřemýšlela. Už pak mě šokovalo, že to bylo skoro 70, takže jsem pochopila, že moje časové možnosti se budou muset asi nějakým způsobem naplánovat jinak.
0: To bylo hodně večerů.
1: Opravdu to teda jako asi 68 prostě nahrávek, jako za první se to nedá poslouchat naraz, to by jako opravdu nešlo. No a takže jsem byla už jenom to mile překvapená, že se tolik jako varhaníků vlastně přihlásilo, varhaníků, který jsou schopni nacvičit ten požadovaný repertoár, jo. Takže a další prostě pro mě bylo, když už jsem potom jako se zaměřila na ten poslech, což mě tedy jako musím říct velmi bavilo, tak bylo zajímavé právě jako i nejenom hodnotit ty výkony, ale prostě přihlédnout tomu, jakým způsobem ta nahrávka byla pořízena. Samozřejmě ta nahrávka byla pořízena tak, že bylo jasné, tam nebylo žádný stříhání, nic, tam prostě přišli, znamená bylo jasné, že ten výkon je, ano, že ten výkon je live, že tam prostě neexistuje nějaký švindlování, jo. Ale bylo zajímavé, že právě to je zajímavý ty u toho, ten prostor toho času těch varhan, jo. Že někteří ty varhaníci hráli na varhany digitální ve školách, že, což prostě je, pro ně byl určitý handicap, že pak někteří hráli na, zrovna jak říkal Petr, ne úplně ty nejkvalitnější varhany v kostele. Další bylo, že to bylo nahrávané v zimě, to znamená, že jsem viděla, že někteří varhaníci dokonce měli rukavice s prostříženými prsty, jo, takže bylo tam hrozně moc takových zajímavých momentů k tomu hodnocení. No a myslím si, že jsme vybrali tak asi polovinu, nejsou si úplně jistá, kolik bylo potom v tom ústředním kole, ale jako bylo z čeho vybírat a myslím si, že i jako ta naše porota, když jsme měli zase potom ty online schůzky, že jsme se celkem zhodli i v tom bodování, i v tom výběru, že to jako asi zřejmě bylo tak, jak jsem si to myslela.
0: Petře, ústřední kolo, to potom se konalo v Brně, vlastně v polovině dubna?
2: Přesně tak, to probíhalo vlastně na dvou místech v Brně. Ta první a druhá kategorie se konala v prostorách varhanního sálu Janáčkovy akademie muzických umění. Musím říct, že za velkého vlastně opravdu zájmu i veřejnosti, samozřejmě ten sál není veliký, takže ta kapacita není nějaká obrovská.
0: Ale byl zaplněn.
2: I tak, která mě to docela překvapilo, protože my jsme tam samozřejmě měli svoje, jak se říká, stolečky prostě napsaní poznámek, ta porota a před námi, já jsem si říkal, no tak vyklidíme ty židle, ať to tady není zaskládaný židlema, no a nakonec jsme ještě donášeli, takže ten sál opravdu kapacitně může mít 50 míst, ale byl vždycky plný. To bylo teda opravdu mimořádné. Samozřejmě, myslím si, že mimořádný byl i ten vlastně vámi navržený výběr těch účastníků, těch jednotlivých kategorií. Museli jsme hodnotit, že vlastně ta úroveň těch obou prvních kategorií, jak té první, tak druhé, byla nesmírně
3: vysoká, byli to všichni velmi zajímaví hráči, vlastně se těžko hledali slabší výkony. Nás třeba úplně, bych řekl, dostal výkon úplně prvního účastníka, kdy tam k Varhanům napochodoval takový klučík velmi drobné postavy. Já jsem si říkal, on má snad, kolik on má let? 9, 8? No, možná měl trošku víc, je ta kategorie do 12 let. Ale byl opravdu mimořádně drobný. Přišel, sedl těm Varhanám a teď začal, on ani nemohl pořádně dosáhnout prsty na pedály, takže když potřeba zahrát nějakou spodní klávesu, tak si musel vždycky přeskočit prostě, aby tam tu nožku prostě vložil. On zahrál úplně takový výkon, že kdyby se to přeneslo, bych řekl dál, že to bude úplně excelentní varháník. V tom vrcholném světě, kdyby jsme šli tak postupně nahoru, on opravdu úplně všechny odboural a vlastně nastolil úplně skvělou laťku vlastně, že jsme říkali, no tak to bude teda dílo, jestli to bude takhle pokračovat. Samozřejmě to pokračovalo, takže my jsme samozřejmě udělovali těch pozicí, těch cen více, bylo to v podstatě takovým tím pásmovým způsobem, takže v podstatě všichni účastníci toho prvního kola získali první, čili zlaté pásmo a opravdu zcela zaslouženě. A aby toho nebylo málo, tak samozřejmě Krasujízda pokračovala v té druhé kategorii, kde jsme byli konfrontováni opravdu se skvělými výkony. Samozřejmě druhá kategorie už byla trošku o něčem jiném. Ta empatie, řekněme si, k těm drobným a nadějným posluchačům byla teď už konfrontována s takovou nutností být opravdu pečlivý v tom výběru vlastně a už nastavování určitých mantinelů, jaksi těch výkonů. Ale i tak si myslím, že velmi, velmi krásná, kreativní, bych řekl, pozice všech. Opravdu musím říct, že vlastně ta vitalita těch hráčů byla neskutečná, to jsem nečekal.
0: Ty vyšší kategorie potom se konaly v jezuitském kostele
3: ano,
0: další den.
3: Ano, tak přesunuli jsme se vlastně do kostela jezuitského, nádherný, úžasný prostor, kde člověk byl obklopen prostě uměním ze všech stran, mohl poslouchat další umění, přirozeně interpreti byli starší, možná pomaličko zkušenější, ale co jsme museli vlastně s porotou trošku konstatovat, ne možná nějak a priori špatně, ale že vlastně se nám ten přímý kontakt a možná ty výkony těch prvních dvou kategorií zdály ještě trošku zajímavější než ty výkony třetí, čtvrté kategorie. Samozřejmě ty byly skvělé, ale tady ty vrcholny, ne že by ztratili úplně iskru, ale řekněme si, bavili nás o trochu, asi o nějaký procento míň, ale bylo to skvělé, takže jsme byli taky velmi, velmi vstřícní, rozdávali jsme medaile, co to šlo, ale musím říct, že tam byly vlastně výkony, které nás svým způsobem zaskočily, protože já jsem si neprocházel samozřejmě přípravu, kdo tam bude vystupovat, ale tak musím říct, že nás úžasným způsobem v té vlastně kategorii třetí oslovil výkon Davida Kratochvíla, což je vlastně paraolympijský vítěz v plaveckých sportech a to byl teda úžasný. On je vlastně, má handicap, že je slepý, ale to byl tak krásný, koncentrovaný výkon, v podstatě bez kazů, úplně přehledně. Člověk by vlastně naprosto nepoznal, že hraje handicapovaný člověk. Naprosto úžasné, všechny klobouky šly dolů.

0: té soutěže. Takže za nás to byla mimořádná zkušenost a pro všechny účastníky si myslím, že to byla taková motivační vzpruha, protože těch varhaních soutěží, si přiznejme, v naší vlasti není vůbec mnoho, v podstatě jich velmi málo. Že? Když si řekneme, že se koná samozřejmě pro tyto kategorie asi to Organum Regium, že? Je to tak?
1: Organum Regium, ale tady je prostě problém v tom, že byly vždycky zuškové soutěže, ty jsou prostě vypisované každý rok prostě pro všechny možný nástroje. Je tam cyklus, myslím, 3 lety, jo, že klavír, prostě housle, soubory, tohle, ono, ale nikdy tam nebyly varhany, jo, což vlastně ty varhaníky vyřazovalo. A to je de facto počin první ročník, jo? Takže
2: je naděje, že snad se do té periodicity...
0: Ano, myslím si, že bylo velké odhodlání na všech stranách vlastně udržet tady ten nástupní moment vlastně toho, že se ty soutěže takhle propojí do toho cyklu těch vlastně soutěží tohoto typu a musím říct, že teda velkou práci v tom odvedli vlastně
1: pan Esterle,
0: Stáňa Sirková. Ta soutěž byla v tomto smyslu naprosto vzorová, musím říct, že po té organizační stránce tam všechno klapalo. Bylo vidět, že ten tým varhaňské školy si uvědomuje prostě skvěle ten přesah, tu společenskou vlastně jakoby úlohu, kterou ta soutěž vlastně do jisté míry sehrála a sehrává dál, že ta, bych řekl, pověst nebo prestiž toho místa, kde se ta soutěž konala, vlastně byla takto naprosto obhájena a úplně opravdu všichni účastníci odcházeli s obrovským prostě uspokojením, s obrovskou takovou empatií vlastně k tomu, že jsme se mohli nejenom setkat nad soutěžními výkony, ale vlastně zažít takové to milé společenské setkání, jo, které tomu dalo zase úplně ještě další rozměr, že ti lidé se poznali, prostě hovořili, měli možnost se setkávat v krásných prostorách s připraveným jídlem, pitím, tam všechno bylo zajištěno prostě, jo, opravdu skvělé, klobouk dolů, vlastně těžko hledat nějakou vadu, ale určitě by se jí pár našlo, oni si pečlivě dělali poznámky a myslím si, že se budou samozřejmě snažit ještě, aby ten další ročník byl o to vycizilovanější a myslím si, že ta laťka vlastně té úrovně a pořadatelské i interpretační je nastavena na velmi vysokou úroveň a bohu díky za to. Já si osobně vzpomínám, že bylo takové období, kdy opravdu jsem trošku propadal takové beznaději, říkám, my tady máme varhany krásný v Brně a po té republice se nekonají žádné soutěže, musíme něco iniciovat, takže jsem s kolegou Nováčkem a s naším týmem z konzervatoře inicioval konání varhaní soutěže na podobném principu vlastně v jezuitském kostele už asi před 7-8 lety. A říkám, to by bylo skvělé, kdyby se toho někdo zhostil, protože my úplně z pozice konzervatoře jsme na to neměli jak ideální podmínky. A protože samozřejmě konzervatoř, i když má zájem samozřejmě na nových adeptech, tak prostě ty finance jsou, řekněme si, mají své limity a musí hledět hlavně na činnost. To středoškolskou si budeme povídat, ale nicméně pan ředitel byl nakloněn, takže jsme také vlastně uspořádali podobnou soutěž, ale musím říct, že tak velikou a vlastně tak koncepčně rozprostřenou plynule po celé České republice, to se nám asi nepodařilo. Měli jsme ty příležitosti asi trošičku jiné, nicméně taky si vzpomínám, že to bylo výborné a vlastně jsem rád, že po tady určitém období se tady ta idea zvedla a vlastně nastartovala tady tu, doufáme, novou kategorii zase v oblasti toho varhaního umění.
2: Takže poděkování Ústřední umělecké radě základních uměleckých škol, že do toho vstoupila.
0: Velký hluboko
2: skupra. Brněnské základní umělecké škole Varhanické, ano. Ač je to malá škola, která se tak výborně zhostila na pořádání ústředního kola.
0: Je to tak.
2: Poslechneme si poslední ukázku dnešního pořadu. Franz Liszt, Preludium a fuga na téma BACH hraje Petr Kolář.

0: Hosty dnešní Oktávy jsou varhanici Hana Bartošová a Petr Kolař. Povídali jsme si o brněnském varhanním festivalu, o soutěži základních uměleckých škol v oboru hra na varhany a nyní na konci dnešního pořadu chceme zmínit také varhanní léto na Petrově. Petře, jak vznikl nápad pořádat tady tento letní cyklus koncertů?
1: Tak je to taková idea, která se pojí samozřejmě s tím mimořádným nástrojem, který stojí v brněnské katedrále, to jsou paštíkovy varhany. Oni před těmi 10 lety začali mít takové, řekněme si, zvukově zajímavější rysy a byla taková určitá potřeba vlastně nabídnout možná větší prostor pro různé třeba nadějné posluchače nebo absolventy vlastně středních či vysokých škol vlastně Brna, města Brna. Protože samozřejmě na našem území jsou významné instituce tohoto typu a musím říct, že vlastně je každoročně nějakým způsobem zakončují zajímaví lidé po té interpretační i lidské stránce a tak jsem byl rád, že jim vlastně mohu nabídnout tento prostor, který jsem měl pocit, že by šlo vlastně jakoby nějakým způsobem podpořit. Není vždycky ty jaksi počátky těch hudebních kariér nejsou úplně jednoduché a musím říct, že vlastně to konfrontování s tím publikem, které má zájem, tak je cenné. Máme letos 10. ročník, takže už jsme ušli poměrně dobrou cestu, ale v porovnání samozřejmě s brněnským varhanním festivalem je to cestička. Ale domnívám se, že už si vlastně varhanní léto na Petrově vydobilo svoje pevné místo v brněnské kulturní vlastně nabídce. Ta idea, kromě toho, že jsme se snažili nabídnout tady ten interpretační prostor, byla spojena i s tím, že během prázdnin jsem měl pocit, že vlastně absentuje taková ta, řekněme si, nabídka té kultury a že Brno je sice plné, je zde hodně cizinců a vlastně nějakým způsobem ten frkot, jak se říká, turistický a takový obecný je. A ta nabídka nebyla, takže mě to nějak ponouklo a říkám si, no tak proč neudělat varhanní festival? Vzhledem k tomu, že i když ty začátky nebyly třeba úplně nejslavnější, my jsme takový skromný festival, ale postupně se vlastně ta kapacita začala hodně pěkně rozrůstat, takže musím říct, že vlastně de facto teď každý koncert, jak jsem dřív měl vždycky obavu, přijde publikum, nepřijde publikum, teď jsem viděl to Mračna třeba, občas, když se před nějakým koncertem zháněla, jo. My jsme třeba měli koncert, když bylo to tornádo v Hodoníně, jo, prostě, nebo tam na té Jižní Moravě, tak se tady prostě točili hrůzy a tam to brali střechy. U nás jsme hráli na varhany a prostě kochali se úplně takovou hrůzostrašnou atmosférou v katedrále. Takže to byly všechno takové, jakoby, řekněme si, nepříjemné stavy ve smyslu toho, jestli opravdu bude o ten festival zájem. To se podařilo vlastně poměrně pěkným způsobem zvládnout, takže koncerty bývají opravdu plné. Já musím se pochlubit, že osobně jsem měl na svém koncertě asi 350 lidí, když jsem ho konal vlastně uprostřed prázdnin, což bylo fantastické. A my ten festival vlastně otevíráme jaksi zejména takové setkání, takovému setkání vlastně vyspělých varhaníků, kteří už mají svoji kariéry za sebou. A samozřejmě tady těch třeba lidí, kteří jsou aktuálně třeba ve výborné hráčské kondici, protože končí nějakou školu, ty výkony jsou prostě připravené, nádherné, prostě bych řekl. Takže podobným stylem kráčí vlastně i ten letošní ročník. My začínáme vlastně na konci brněnského varhanního festivalu, nebo někde tak plus minus v té druhé části. Náš první koncert se odehrává 18. června a tradičně zahajuje nějaký větší těleso, takže protože v katedrále máme sbor, takže jsem letos dal přednost našemu sboru, brněnskému katedrálnímu sboru Magnificat, s kterým budeme zpívat Vivaldiho Gloria v vlastně takové varhaní transkripční podobě. Jo, udělá se vlastně transkripce toho orchestrálního partu do varhanní podoby a budeme zpívat právě tady tu Vivaldiho kantátu. Spolu s tím sborem vlastně vystoupí můj letošní bakalářský absolvent na Janáčkově akademii muzické umění Petr Otáhal, který má připravenou krásnou literaturu, mimo jiné Reinbergerovu sonátu pro varhany, mimořádné dílo, překrásné, které si myslím, že to moc hezky doplní. A velký vlastně prostor bychom chtěli nabídnout také vlastně úspěšným účastníkům té zmíněné varhanní soutěže, o které jsme teď hovořili vlastně před chvílí. A protože těch oceněných tím zlatým pásmem je poměrně velké množství, tak letos, protože mi tam odpadl nějaký soubor vlastně až z Austrálie. Měl jsem pozvaný vlastně na mimořádný koncert tohoto festivalu orchestr z nějaké univerzity v Austrálii, bohužel z válku prostě v tom zálivu se to všechno nějak posouvá na další roky, takže ten odpadl. A tak jsem rád, že vlastně vznikl prostor pro uspořádání dvou koncertů vlastně tady těch úspěšných...
0: Tady koncerty úspěšných vítězů.
1: Vítězů, přesně tak, varhanní soutěže v Brně. Musím říct teda, když tady jsme spolu, Štěpáne, že vlastně ještě když se k ním vlastně vrátím k soutěži, takže mě úplně nadchla tvoje dcera, která byla také mezi těmi ověnčenými prostě zlatem, podala mimořádný výkon a už teď se těším vlastně na krásný výkon, pokud tam zahraje Rybkovou tokatu, tak jak ho zahrála na akademii, tak to bude opravdu bombónek našeho festivalu. Tak, abych pokračoval dál, samozřejmě nebudou tam jenom vítězové, nebudou tam jenom posluchači, ale budou tam i zajímaví vlastně interpreti. Loni jsem se seznámil vlastně s varhaníkem z Bazileje, s panem Andreasem Liebigem, který nějak jsme se domluvili a přijede vlastně udělat koncert na náš festival spolu se svojí paní, vlastně, která je skvělou zpěvačkou, mimo jiné evangelickou farářkou a provozují často spolu vlastně jakoby tady tu koncertní činnost, takže se velmi těšíme. Bude u nás vystupovat také vlastně varhaní duo Ulricha Tysena a Barbary Piberník, což je vlastně duo, které se dlouhodobě specializuje na hru čtyřruční a čtyřnožní varhaní hry. No a musím říct, že vlastně jako takový bombónek, ještě to není úplně domluvené, ale rád bych oslovil vlastně letošního absolventa Mnichovského šule pro muziku vlastně v bakalářském oboru Filipa Šmerdu, který vlastně letos tam skládá právě tady tu bakalářskou zkoušku a zase bude asi určitě výborně připraven, takže jsem pojal vlastně takovou ideu, že by bylo fajn, kdyby se vlastně jeho umění objevilo tady v Brně, protože do Mnichova je to docela daleko. Tradičně zakončujeme vlastně v září tady ten náš letní varhanní festival a to místo vlastně, nebo už takový do jisté míry tradicí se stalo vlastně provádění takové ikonické mše Antonína Dvořáka, mše D-dur, opus 86, která by měla opět zaznít vlastně na ukončení tohoto našeho festivalu, tak doufám, že to všechno dobře dopadne.
0: Milí posluchači, já myslím, že nyní nezapomenete na to, že brněnské jaro a léto patří varhanní hudbě. Zahajovací koncert Brněnského varhanního festivalu se koná již 27. května. Já bych chtěl nyní poděkovat oběma dnešním hostům, paní Haně Bartošové a panu Petru Kolařovi, za to, že si udělali čas pro Radio Proglas a vás všechny, kteří posloucháte u svých přijímačů, chtěl pozvat na koncerty. Nezapomeňte přijít. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, děkujeme za pozvání.
1: Díky.
0: Krásné dny ze studia přeje Štěpán Grafe a z režie mistr zvuku Tomáš Hlávka. Naslyšenou.

0: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Zprávy. Koaliční poslanci schválili navzdory opozici změny rozpočtových pravidel. Slovenský premiér po dvou dnech odsoudil ruské útoky na západě Ukrajiny a obvinil Evropu z rozdmíchávání války. Soud rehabilitoval disidenta a básníka Ivana Jirouse. U zpráv Plusu vás vítá Monika Vrchotová. Vládní koalice ve sněmovně prosadila pevný čas hlasování a schválila spornou změnu rozpočtových pravidel. Návrh počítá mimo jiné s tím, že by se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu má jít taky třeba o peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Opozice chystané změny kritizuje. Znamenaly by podle ní další zadlužování země. Už avizovala, že se obrátí na ústavní soud. Návrh teď posoudí senátoři. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO se je podle svých slov pokusí přesvědčit, aby zákon podpořili.
2: Budu obhajovat naprosto zodpovědně, poctivě všechny argumenty, to znamená nijak to nepodcením, ale vidím to vzhledem k tomu, jak zatím rozhoduje Senát, tak jsem velmi skeptická, protože začala nám opět ta éra, kdy Senát vlastně všechno zamítá po té éře, která byla minulé 4 roky.
1: Kritiku opozice Schillerová odmítá. V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázia uspělo přes 93% žáků. To je podobně jako loni. Celkově se na střední školy hlásilo přes 156 tisíc uchazečů. Podle ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO by se mohly přijímací zkoušky přesunout na základní školy. Žáci by je pak skládali ještě před podáním přihlášek. Plaga ve vysílání Českého rozhlasu zopakoval, že změna by mohla začít platit na jaře roku 2028.
3: Teď se spíše kloním k tomu, vzhledem k tomu, co všechno se na základní školy bude řídit v roce 2028, že ten správný termín je jaro 2029, takže buď 28 nebo 29.
1: Podle Plagy by to pomohlo žákům, kteří nemají ambice jít studovat, přestože na to mají schopnosti.
4: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Slovenský premiér Robert Fico řekl, že středeční útoky ruských dronů na západě Ukrajiny jsou velmi znepokojivé. Bezpilotní letouny zasáhly i město Užhorod, které leží na hranicích se Slovenskem. Podle Fica je to velmi blízko a Slovensko musí být ostražité. Fico zároveň obvinil Evropu z toho, že rozdmíchává válku na Ukrajině. Na tu už 5. rokem útočí ruská armáda. Fico to řekl v Handlové, kde se před 2 lety stal terčem atentátu.
5: Robím to, čo som urobil aj v Moskve, čo som urobil aj pri prezidentovi Zelenskom. Vyhlasujem a vyjadrujem želanie, aby bolo prímerie, aby bol čo najrýchlejší mier. Nie je to v našich rukách. Ak bude naďalej Európa takto podkurovať tú vojnu, ako ju podkuruje, tak musíme očakávať, že táto vojna bude trvať ešte pomerne dlho.
1: Barokní vyřezávaná schránka, ve které byla lebka svaté Zdislavy v bazilice v Jabloném v Podještědí, dostane nové bezpečnostní sklo. Zloděj se k ní dostal právě tak, že rozbil skleněnou část schránky. Sklo ale bylo obyčejné. Výroby pancéřového skla se ujme odborník na historické vitráže Zdeněk Kudláček ze spolku Sakristal. Nepůjde podle něj o jednoduchou věc.
6: Tady musíme zohlednit taky památku, že jsme v baroku, takže tím cílem je, aby vy jako laik nebo památkář se podíváte na ten relikviář, tak nepoznáte, že tam je to pancéřový sklo. Vy to budete vnímat, že tam je barokní ručně foukaný sklo, ale ono ve skutečnosti bude pancéřový. Aby jsme splnili všechny ty požadavky, nejenom to bezpečnostní.
1: Lebku pachatel z baziliky ukradl v úterý. Policie ho dopadla ve čtvrtek a relikvii zajistila. Pachatel ji zalil do betonu a podle kriminalistů ji chtěl pohřbít v řece. Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Disidenta Ivana Jirouse dnes rehabilitoval okresní soud Praha Západ. Zabýval se případem, kdy básníka poslali soudy do vězení v roce 1976 za organizování koncertů. Rok a půl dlouhý trest dostal za výtržnictví. Rozsudek ale v roce 2011 zrušil nejvyšší soud, vysvětluje soudkyně Jana Vrzalová.
7: Z toho důvodu bylo dnes rozhodnuto o soudní rehabilitaci s ohledem na to, že právě vykonával trest na základě rozhodnutí, které bylo následně anulováno.
1: Ivan Jirouse byl známý hlavně svojí spoluprací s undergroundovou skupinou The Plastic People of the Universe. Jeho dcera Marta Veselá Jirousová ho chce takto rehabilitovat i v dalších případech. U dánského ostrova Anholt moře vyplavilo mrtvou velrybu. Dánské úřady teď zjišťují, jestli se jedná o keporkaka s přezdívkou Timmy. Ten několikrát uvázl na severu Německa a po náročné záchranné akci začátkem května ho tým dobrovolníků vypustil v severním moři. Velryba nalezená u Dánska uhynula nejspíš před nějakou dobou. Odborníci jí odebrali část tkáně z ocasní ploutve. Vzorek pošlou k analýze do Německa. Pohled na dopravu na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1. Za nájezdem z Chrášťan vyšetřují nehodu, která blokuje pravý pruh. Brzdí se na 23. kilometru, zdržíte se kolem 10 minut. V tunelu Blanka směrem na Troju už nic nepřekáží. Regulace provozu v tunelech směrem na Troju ale zatím pokračuje. Postojíte v Patočkově z Kajetánky 40 minut. Plné je okolí Prašného mostu nebo Letné. Fronty jsou na desítky minut a na jižní spojce ještě směrem na Černý most před sjezdem do Krče a na Vídeňskou řeší nehodu v levém pruhu. Srazila se dvě auta a motorka. Je tam kolona, začíná za Barandovským mostem a je zhruba na 16:15. Dobře dojeďte. Zítra bude ve východní polovině zamračeno, deštivo a chladno, jen 9 až 13 stupňů. Na západě Čech se naopak čeká polojasno, k večeru až skoro jasno, přes den jen ojedinělé přehánky a teploty od 12 do 16 stupňů. Tolik zprávy a teď už nás čeká...
8: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: Při poslechu relace Před kostelem vás vítá Antonín Žolnerčík. Dnešní pořad natáčíme v budově Ostravského biskupství, to znamená doslova před kostelem, neboli v těsné blízkosti nejstaršího ostravského kostela, chrámu svatého Václava. U mikrofonu vítám vedoucího tiskového odboru a současně mluvčího biskupství pana Ondřeje Elbela. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Elbele, v letošním roce slaví ostravsko-opavská diecéze 30 let od svého založení. Ale než se k tomuto tématu dostaneme, rád bych připomenul už 10. ročník projektu Otevřené chrámy. Tak jak to bude letos s otevřenými chrámy?
1: Skutečně slavíme kulatý ročník, 10. otevřených chrámů, tedy projektu, kdy se snažíme zpřístupnit maximální možný počet kostelů, aby když k ním lidé přichází například při procházkách, při výletech na turisticky zajímavá místa, našli otevřené dveře nebo aby mohli vzít za kliku a aby se skutečně dostali dovnitř a uvnitř, aby je třeba čekala i nějaká komentovaná prohlídka tam, kde je to možné. A v letošním roce takto otevíráme 57 kostelů v Moravskoslezském kraji, skutečně ve všech oblastech, ve všech okresech Moravskoslezského kraje. A v tom seznamu najdeme místa, jak ta nejzvučnější a nejznámější počínaje Cvilínem, který je dlouhodobě nejnavštěvovanějším kostelem v tomto projektu, tedy poutní místo nad městem Krnov pro posluchače, kteří jsou z dálky, tak kostely rovněž velice navštěvované na Hukvaldech nebo na Radhošti, ve Štramberku. Zkrátka tam, kde turisté, poutníci přicházejí ve velkých počtech. No ale v každém roce se snažíme přidat i pár novinek, zajímavostí, které třeba nejsou úplně v širokém povědomí. Zmínil bych třeba kostel svatého Valentina v Bravanticích u Bílovce v podobné oblasti, kostel v Tošovicích u Oder a i na Novojičínsku máme ještě jednu novinku a to je zpřístupnění kostela v Lichnově u Nového Jičína. Takže to jsou možná takové cíle, kam se dá dobře dojet na kole nebo se tam vydat, protože to nejsou úplně typické výletní destinace, ale my je prostřednictvím projektu Otevřené chrámy chceme lidem doporučit.
0: Domnívám se, že dlouhodobě tím nejotevřenějším kostelem je ostravská katedrála. Návštěvnost katedrále stoupá nebo klesá během otevřených chrámů?
1: Myslím, že je velice důležité, že Ostravská katedrála Božského Spasitele i jako takový hlavní kostel, nejen diecéze, ale i největší kostel v Ostravě, jako městský kostel uprostřed historického jádra Ostravy, je otevřený tak, jak je to jenom možné od úterý do neděle v těch pravidelných časech i se spovědní službou, která je tam po většinu dní připravena. Takže díky projektu Otevřené chrámy návštěvnost katedrály skutečně roste a tu otevřenou katedrálu nepřerušují letos ani velké stavební práce, které v katedrále chystáme nebo které už se tam dějí. V prvé řadě přestavba adorační kaple pod jejíž podlahou bude místo posledního odpočinku ostravsko-opavských biskupů a druhý projekt, obrovský projekt, dostavba Varhan, projekt Varhany pro Ostravu, kdy se těšíme, že již letos na podzim bychom mohli slyšet v naší katedrále Varhany, které mají zajímavou minulost, pocházely Paláce kultury v Praze, potom je používala Janáčkova filharmonie, o tom bychom se mohli bavit hodně dlouho, ale zkrátka teď už získají konečně svůj trvalý domov u nás v katedrále.
0: Ostravská katedrála má pomyslnou sestru, což je konkatedrála Panny Marie v Opavě. Ta je podobně otevřená jako katedrála a nějaká zpovědní služba také?
1: Ano, posluchači najdou na webu www.otevřenechrámy.cz konkrétní otevírací dobu všech kostelů, o kterých je řeč, takže i opavské konkatedrály. Tam jsme v letošním roce také zavedli pravidelnou zpovědní službu jeden den v týdnu. A zajímavé je u opavské konkatedrály, že je teď více v centru pozornosti opavského veřejného života, protože město v jejím těsném okolí nechalo zbourat zatím část obchodního domu Slezanka, díky čemuž vlastně vznikl nový pohled na konkatedrálu, tak jak možná bývala vidět v minulosti, a vlastně se stala teď ještě vlastně větším tahákem nebo více přitahuje pozornost návštěvníků Opavy.
0: Dalším často navštěvovaným chrámem, otevřeným, nově se spovědní službou je také farní kostel v Českém Těšíně.
1: Ten jsme zařadili do otevřených chrámů v loňském roce, protože byl jubilejním chrámem ostravsko-opavské diecéze. A ano, tam máme stálou zpovědní službu nově také, a to každý čtvrtek, takže připomínám, Opava je ve středu, Český Těšín každý čtvrtek. A skutečně je výborné, když lidé do toho kostela nakouknou, že tam může čekat třeba i nějaký duchovní, se kterým je možné prohodit pár slov v nějakém duchovním rozhovoru pro toho, kdo třeba nemůže nebo nechce rovnou přistoupit ke svátosti smíření.
0: Na začátku pořadu jste jmenoval jako jedním z nejnavštěvovanějších kostelů také poutní chrám Panny Marie Bolestné a povýšení svatého kříže na Cvilíně. U Krnova. Jel jsem nedávno kolem vlakem a na kostele bylo vidět lešení. Ještě se opravuje a je přístupný i během těch oprav?
1: Ano, poutní kostel na Cvilíně, to je další kostel, který zůstává otevřený i přesto, že se v jeho okolí nebo na něm dějí velké opravy. Skutečně v nejbližších dnech, když pojedete vlakem zase znova okolo Cvilíně, tak už uvidíte druhou věžní báň nasazenou na věži, takže pro posluchače, kteří třeba delší dobu kolem Cvilína nejeli, ten opravdu teď přitahoval pozornost, protože je to kostel viditelný zdaleka a najednou v loňském roce lidé mohli vidět, že jedna věžní báň chybí. Ta jedna věž byla taková osiřelá najednou a to by proto, že poutní kostel na Cvilíně aktuálně prochází velkou opravou a v tomto roce, byť ty práce pokračují, tak ten kostel je otevřený a to také v té souvislosti, že se jedná o jubilejní rok svatého Františka a poutní kostel na Cvilíně je jedním ze čtyř chrámů nějak vyhrazených speciálně tomu roku svatého Františka.
0: Jeden ze čtyř chrámů, a které jsou ty zbývající tři, kam si zaměří kroky nejen františkánů, třeba terciářů?
1: První jsme zmínili, k tomu druhému je to jen pár kroků, protože je to dole v Krnově minorický kostel narození Panny Marie a další máme v Opavě také u minoritu kostel svatého Ducha a čtvrtý, teď mě vlastně napadá, že jsou všechny čtyři ve Slezsku, takže to jsou čtyři slezské františkánské chrámy. To je klášterní kostel sester Alžbětinek v Jablunkově.
0: Do projektu Otevřené chrámy se nově zapojí i jiné církve?
1: Vlastně dlouhodobě spolupracujeme s dalšími křesťanskými církvemi v Moravskoslezském kraji a jsme rádi, že jsou součástí otevřených chrámů, ať už se jedná o Kristův kostel na Českobratrské ulici v Ostravě nebo evangelický kostel v Orlové. To jsou dva kostely, které mají společné, že Krom toho, že jsou otevřené pro ten místní sbor věřících, tak přitahují nějak pozornost i další lidi, jsou otevřené pro komunitní akce, to možná platí zvlášť v té Orlové, kde si skutečně museli křesťané zhromáždění kolem toho kostela nějak vydobít jeho zachování a jeho záchranu, protože také neměli jednoduché na Cingrově kopci, v Orlové také nějak jako postižené důlní činností. Takže skutečně jsme rádi, že mezi 57 otevřených chrámů v Moravskoslezském kraji patří i dva evangelické kostely.
0: Řekl bych, asi 2 roky nebyl otevřen chrám Panny Marie ve Frýdku, Bazilika Minor, ale letos už otevřen je. Proč byl uzavřen 2 roky?
1: Frýdecká bazilika podstoupila takovou generální obnovu, opravu, kdy nyní už můžu říci, že lidé mohou přicházet do baziliky a mnohým se otevírají ústa takovým překvapením a nadšením z toho, jak krásná bazilika po opravách je. Připomenu, že to byl velký projekt, skoro 50-milionový, vydatně podpořený prostředky z Evropské unie, kraje, města, z prostředků místních farností, z veřejné sbírky. A projekt, ve kterém bazilika vlastně získala takovou novou tvář uvnitř, protože se podařilo uvést baziliku do podoby uvnitř velice barokní, a to i barevně. Kolegové v farních patrikách našli zprávu, že v těch prvních letech, na té, bavíme se o třeba 80. letech 18. století, frýdečtí baziliku vymalovali spíše provizorně světlými barvami a tu výmalbu, kterou zřejmě zvažovali, odložili, tak to tam píšou, a vlastně nyní po více než 240 letech vlastně přibližujeme frýdeckou baziliku k tomu původnímu vzoru, takže takové světlé barvy jako světle žlutou tam teď nahradila světle růžová, je tam výrazná i taková jemně šedá barva. Jsou to barvy, které velice ladí k hlavnímu oltáři, k baldachínu, který je nad sloupem se soškou Panny Marie Frýdecké, takže ten kostel je nyní, dovolím si říct, kompaktnější, vytváří to jeden barevný celek, ale barevnost to není jediná věc, která se podařila nějak udělat ve Frýdecké bazilice. Je to taky nová adorační kaple, kaple svatého kříže, pod kterou byli pohřbeni příslušníci šlechtického rodu Pražmů. A druhá velká novinka je zpřístupnění velké krypty pod bazilikou. V té velké kryptě nyní jsou uloženi taky ti pražmové, ale také tam jsou, také je to místo posledního odpočinku některých frýdeckých kněží, měšťanů. A pod bazilikou byli také pochováni utonulí poutníci z Tovačova, což nám svědčí o tom, že význam baziliky, které se říká někdy taky Slezské Lurdy, výrazně překračoval hranice Slezska, nejenom toho rakouského nebo českého, tedy které je na území České republiky současné, ale že do Frýdecké baziliky dříve putovali i lidé z daleko odlehlejších míst. A je zajímavé, že se nyní daří znovu navazovat takové vztahy a přátelství s poutníky z Polska, kteří v docela hojném počtu navštívili i to slavnostní otevření baziliky v pátek 1. května, protože v polských Beskydech velice blízko trojmezí slovenském a českém na 30. Javořinka 30. je kostel zasvěcený Panně Marii Frýdecké a v letošním letošním roce v srpnu bude tento kostel povýšen na poutní místo bělosko-živěcké diecéze, takže to byla jedna farnost, ze které lidé připutovali do Frýdku, ale také to byli poutníci ze Staré Vši, což je farnost ještě odlehlejší než Javořinka. A tam je zajímavé, že v této farnosti se zachoval starý kříž, který je úplně stejný jako kříž ve frýdecké bazilice, který má na jedné straně kříže, tak jak to očekáváme, Kristovo tělo, ale na druhé straně toho kříže je soška Panny Marie Frýdecké a s tímto procesním křížem oni připutovali také v pátek 1. května do Frýdecké baziliky a říkali, že v podstatě jejich předkové až do první světové války chodívali do Frýdecké baziliky, potom spor o Těšínsko, rozdělení státních hranicí tuto tradici přerušil a oni nyní navazují na své předky, vracejí se do Frýdku k Panně Marii Frýdecké, která jim je velice blízká.
0: Říkal jste 1. května slavnostní otevření baziliky. Vy jste tam byl.
2: Je to pravda.
0: Bylo tam hodně lidí a vzácné osobnosti.
1: Skutečně to byla velká slavnost, která celý víkend přitahovala poutníky i sousedy baziliky z okolního sídliště. Mě to trochu připomíná výrok z pohádky Volejte sláva a tři dny se radujte, nebo pět dní se radujte, tři dny se radujte, protože ta oslava byla rozprostřena do pátku, soboty i neděle, ale v pátek 1. května to skutečně začalo mší svatou s nunciem. Byla to poslední příležitost pro nás věřící v Česku se rozloučit s nunciem okolem před jeho odletem na novou misi na Haiti. Takže si dovolím říct, že to setkání mělo i takový dojemný charakter, protože to bylo loučení na evidentně velmi dlouhou dobu, pokud vůbec se ještě budeme mít možnost vidět s nunciem okolem. Takže i on velice děkoval za přijetí, připomněl, že tady v diecézi svou českou misi zahájil před 4 lety, nyní ve Frýdku ukončil. A takový milý nebo neformální kontext vztahu s nunciem nějak zvýraznila i závěrečná píseň Okolo Frýdku cestička, kterou bazilika zborově nunciovi zaspívala. A byl to takový skutečně pěkný moment, který vyjádřil jeho přátelství k České republice.
0: Jsou frýdečtí farníci rádi, že už konečně ta bazilika bude v provozu, protože jinak museli chodit pouze do farního kostela svatého Jana Křtitele?
1: Myslím, že určitě ano, protože frýdečtí farníci, ale taky lidé z širšího okolí mají k bazilice nějaký hluboký vztah. Je to místo, kde mnoho lidí hodně věcí prožilo s Pánem Bohem, s Matkou Boží, takže byla vidět veliká radost. Já bych chtěl vyzdvihnout na tomhle místě nasazení frýdecké farnosti do přípravy toho slavnostního dne, skutečně dnem i nocí tam ještě připravovali baziliku, uklízeli, nějak chystali, takže to bylo určitě jejich obrovská zásluha, že ten slavnostní den byl tak pěkný i pro příchozí z okolí a určitě stojí za to říci, že oni si uvědomují ve Frýdku, že je to významné poutní místo a chtějí i do budoucna nějak vlastně vracet Frýdku tento status poutního místa a proto i v letošním roce obnovují tradici takových drobných pěších poutí z Hájku, což je kaple na okraji Frýdku, kde se občerstvovali poutníci, když přicházeli do města. Zároveň je ta kaple spjata s tradicí svaté vody, lidé jí připisovali velký význam. Takže na tuto poměrně krátkou pouť z Hájku do baziliky. Frýdečtí farníci vyrazili už v sobotu 2. května večer a plánují to znova i při dalších hlavních frýdeckých poutích. Takže nejbližší příležitost bude 30. května večer v předvečer dne, kdy se slaví navštívení Panny Marie, což je patrocinium frýdecké baziliky Minor.
0: Na Proglasu posloucháte relaci Před kostelem. U mikrofonu mám tiskového mluvčího ostravského biskupství Ondřeje Elbela. Bazilika ve Frýdku zdárně opravena, rekonstrukce ukončena. Ale další rekonstrukce doposud probíhá na významném otevřeném chrámu také, což je šikmý kostel ve Staré Karviné. Co se tam děje? Padá kostel?
1: Věříme, že nepadá, ale souvisí to s nakloněním šikmého kostela svatého Petra z Alcantary, protože posluchači si jistě dovedou představit, že když například prší nebo jsou nějaké takové vlhké podmínky ve vzduchu, tak ta jedna nakloněná zeď trpí více než ostatní a proto musíme opravovat fasádu šikmého kostela častěji, než je tomu případě jiných kostelů. To je první důvod, proč je šikmý kostel obalený do lešení v tuhle chvíli. Ale druhá věc, taky velice důležitá, je, že měníme střešní krytinu, bezasbestový eternit teď nahrazujeme pálenou bobrovkou, takže poutníci, cestující, turisté, všichni, kteří pojedou okolo, se mohou těšit nebo mohou očekávat výraznou změnu barevnosti střechy, protože v poslední době jsme byli zvyklí na takový ten šedavý povrch střechy šikmého kostela a nyní přijde taková ta okrová, pálená, cihlová barva tašek, takže šikmý kostel zase získá novou tvář, ale to není žádná novinka. Máme potvrzeno v nějakých archivních záběrech, že to byla původní střešní krytina, takže zase se vracíme do minulosti a opět si to nemůže vlastně nikdo z nás pamatovat. A možná přidám ještě jednu věc, když se bavíme o těch opravách kostelů, ještě podotýkám, že šikmý kostel zůstává otevřený během celé opravy, lidé mohou přicházet na bohoslužby i na prohlídky, tak ještě se vrátím k frýdecké bazilice s dovolením, protože tam sice jedna fáze rekonstrukce končí, ale druhá vlastně začíná, protože na podzim se farnost chystá pustit do další fáze, což je obnova venkovní fasády. To už nijak neovlivní ten vnitřní prostor nebo provoz poutního kostela, ale mohou posluchači očekávat, že i na frýdeckou baziliku se lešení objeví.
0: Tak, pane Elbele, konečně se dostáváme k 30. výročí založení ostravsko-opavské diecéze. Také se chystají slavnosti.
1: Jak posluchači mohli slyšet v předešlých minutách, děje se to opravdu hodně v naší diecézi a tak to výročí vlastně tak v tom kalendáři vypadá jako jedna akce z mnoha, no ale chtěli bychom, aby 30. květen byl v naší diecézi opravdu dnem vděčnosti za to, že to společenství diecéze můžeme tvořit, i když není dokonalé, i když má různé chyby, i když si prožívá různá zranění, která jsme třeba vyznávali v postní době v cestě smíření, která taky souvisela s výročím naší diecéze. Takže 30. května chceme ale hlavně děkovat. Budeme děkovat při bohoslužbě v ostravské katedrále, která začíná o 14:30 odpoledne. Je to i proto, že den předem je noc kostelů, takže aby lidé, kteří jsou zapojeni do noci kostelů ve svých farnostech, mohli ještě ráno vydechnout, uklidit po noci kostelu a odpoledne se vydat do katedrály na slavnostní mši svatou, kde zveme také biskupy jiných diecézí, sousedních diecézí ze Slovenska a Polska. A po té slavnostní mši svaté bychom rádi všichni, kteří tam budeme, biskupové, kněží, laici, všichni poseděli okolo katedrály na takovém posezení, takovém Strassenfestu nebo pouliční slavnosti, takže to, na to se já osobně velice těším a ten slavnostní den ukončí potom modlitba Nešpor v 18 hodin. Chtěl bych v souvislosti s výročím velice pozvat taky lidi, kteří se někdy pohybují Ostravou, na venkovní výstavu, kterou chystáme v ulicích Ostravy, nejprve u obchodního centra Nová Karolina, to je od 11. května do 29. května a od 29. května bude ta výstava přesunuta před katedrálu až do poloviny června. A právě před nocí kostelů, během noci kostelů, během výročí slavnosti si budou moci lidé prohlédnout výstavu, která pojímá příběhy různých lidí naší diecéze. Jsou to příběhy jejich víry, jejich služby, jejich života v církvi, takže to je to, co chceme i pro svět okolo, který třeba neví, že něco slavíme, tak i tímhle chceme vyzařovat. A vydáváme také zajímavou publikaci, která vlastně bohatě mapuje těch 30 let diecéze. My jsme si uvědomili, že odcházejí pamětníci a že třeba to dění prvních let diecéze, kdy ještě třeba nebyl tak rozšířený internet, tak nemáme vlastně tak dobře zmapované, takže jsme se snažili splatit trochu kus tady toho dluhu. Ale kolegové, kteří tu publikaci připravovali, zejména zmíním kolegu Libora Reznera, tak ten si dal záležet i na té starší historii diecéze, abychom se netvářili, že jsme vznikli na zelené louce, ale že tady navazujeme ať už na olomouckou arcidiecézi nebo na vratislavskou diecézi. Takže jsme zkrátka diecézí, která se skládá z různých oblastí, i třeba někdy s odlišnými dějinami, o tom, že jsme taková hraniční diecéze, která se ale snaží spojovat to, co je mezi námi rozdílné.
0: Tak k výročí ostravsko-opavské diecéze jsme zatím pozvali věřící do katedrály. A můžeme je pozvat i na nějaké poutě nebo nějaké vyšlapy někam do hor. Není to daleko z Ostravy?
1: My jsme nechtěli věřící zahltit nějakou obrovskou nabídkou akcí k výročí, protože těch akcí se děje i tak hodně, ale přece jen skutečně máte pravdu, chceme pozvat na konci prázdnin 31. srpna, to pondělí, na den modlitby za náš domov, kterou chystáme na dvou významných vrcholech naší diecéze, na Pradědu a na Lysé hoře, kdy tam chceme společně vystoupat na obě místa paralelně a v 16 hodin odpoledne se tam společně modlit za naši diecézi, ale i tak šířeji za náš kraj. Rádi bychom pozvali bratry a sestry z jiných církví taky k této modlitbě za ten prostor, ve kterém žijeme, za naše města, obce, za naše vzájemné vztahy, za to společné kráčení do budoucnosti. Jenom Pán ví, co nás čeká, tak ale chceme to objevovat společně, tak to bude taková, neříkám tečka za tím rokem diecéze, ale přece jenom určitě to bude tečka za prázdninami a doufáme, že i hezký moment v tom roce, kdy si připomínáme 30 let od zřízení ostravsko-opavské diecéze.
0: V ostravsko-opavské diecézi se nachází celá řada významných poutních míst, tak jistě Cvilín, Frýdek, už jsme jmenovali, ale třeba ještě vůbec nezaznělo Mariahilf.
1: Ano, Mariahilf je taky významným místem, které stojí za pozornost, které stojí za to vypravit se do lesů na Zlatohorsku a tam skutečně se dá dobře zastavit v tichu, protože to s výjimkou těch velkých poutí nebo třeba nedělí není místo, které by přitahovalo obrovské davy, a to možná vytváří i kus jeho síly pro lidi, kteří mají Mariahilf rádi, takže tam velice zvu. A když zmiňujete poutní místa, tak zmíním i takovou iniciativu, která určitě souvisí, což je velká pěší pouť za Jesenicko, kterou každoročně v srpnu pořádají místní lidé z Jesenicka a propojují 14 poutních míst Jesenicka, živých i pozapomenutých, ale otázkou je, jestli to jsou ještě pozapomenutá místa, protože ta velká pěší pouť za Jesenicko je už určitě 5 let připomíná nebo vrací je do povědomí, takže to jsou místa jako Nízká hora u Supíkovic, Boží hora u Žulové, je to například Křížový vrch nad Jeseníkem a další větší i menší místa, kam lidé přicházeli se svými modlitbami a přicházejí stále, tak to bych taky doporučil posluchačům se podívat i na tato místa, která třeba nejsou tolik známá, ale je tam na co navazovat, stojí za pozornost. Určitě zmíním Radhošť, kde se opět chystá letní poutní sezóna s pravidelnými bohoslužbami každou sobotu. Prašivou zmíním taky místo, kde lidé mohou přes prázdniny nejenom se pomodlit v kostele, ale taky tam vyslavit mši svatou. Tradičně to bývá dvakrát týdně, ve středu a v neděli, takže je před námi čas léta, čas putování, čas dlouhých večerů, tak je hezké je moci trávit i na poutních místech. A mám k tomu teď ještě takovou čerstvou vzpomínku. U příležitosti uvedení baziliky do provozu farnost připravila i takový videomapping, tedy světelnou projekci, která se opakovala v pátek, v sobotu i v neděli o tom prvomájovém víkendu. Promítali různé pomocí takové umělecké videomapping.

0: se smutkem v duši vzpomeneme na biskupa Františka Václava Lobkovice, který stál u zrodu této diecéze, který tady dlouhá léta o diecézi staral, pečoval, jak je pamatováno na biskupa Františka.
1: Tak biskup František je neodmyslitelně s touto diecézí spjatý. On vlastně i tak přemosťuje tu předdiecézní historii a tu diecézní, protože tady na různých místech sloužil v Mariánských horách ve Frýdku a tím svým návratem do diecéze z Prahy vlastně navázal a propojil tu minulost s novou diecézí. A v letošním roce na něj také chceme vzpomenout. Ono se vlastně příští rok blíží už i 5. výročí od jeho úmrtí a my bychom rádi na závěr tohoto roku někdy prostě v době mezi tím výročím diecéze a třeba tím výročím jeho úmrtí rádi naplnili jeho poslední vůli a rádi bychom přenesli jeho tělo z kostela svatého Václava do katedrály Božského Spasitele, kde už se, jak jsem před chvílí říkal, kde se chystá hrobka pod novou adorační kaplí, abychom tak skutečně naplnili jeho přání, aby byl pohřbený v katedrále jako první sídelní biskup ostravsko-opavské diecéze.
0: Tak na závěr nezbývá, než popřát ostravsko-opavské diecezi minimálně dalších několik set let budoucnosti a ať tuto diecezi její patronka, svatá Hedvika, neustále chrání a samozřejmě Matka Boží, ať žehná všem, kteří v této diecezi žijí a oni pečují. Pane Elbele, moc vám děkuji za tolik informací a ať i vám Pán Bůh žehná ve vaší činnosti zde v tiskovém oddělení.
1: Moc děkuju a zvu všechny posluchače srdečně do naší diecéze. Udělejte si výlet nebo pouť, těšíme se na vás.
0: Na Proglasu jste poslouchali relaci Před kostelem s tiskovým mluvčím ostravského biskupství Ondřejem Elbelem. Jsme hovořili nejen o akcích k 30. výročí založení ostravsko-opavské diecéze. Od mikrofonu se loučí a při dalších pořadech Proglasu se naslyšenou těší redaktor Antonín Žolnerčík.

0: Ježíš řekl svým učedníkům: Amen, amen, pravím vám. Vy budete plakat a naříkat, svět se však bude radovat. Vy budete sice zarmouceni, ale váš zármutek se obrátí v radost. Žena, když rodí, má zármutek, protože přišla její hodina. Když však porodí dítě, nemyslí už na bolesti pro radost, že přišel na svět člověk. Tak i vy nyní máte zármutek, ale zase vás uvidím a vaše srdce se bude radovat a vaše radost vám nikdo nevezme. V ten den se mě už nebudete na nic ptát. Ježíš říká učedníkům, vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Váš zármutek se obrátí v radost. Tahle slova nezní jako rychlá útěcha, neříká, nic se neděje. Naopak, uznává bolest, zmatek i nespravedlnost a přesto tvrdí, že poslední slovo nebude mít smutek. Rozumíte těmto slovům? Jestli mohu pojmenovat můj nejkrásnější okamžik v životě, byly to chvíle, kdy se mi narodily moje děti, ačkoliv to bylo vždy docela utrpení a v jednom případě jsem byla ráda, že jsem vůbec přežila. Ale ve chvíli, kdy jsem držela své děti v náručí, jako bych na vše zapomněla. Moje radost byla nepopsatelná. Co je to vlastně ona radost? V dnešní době se může zdát, že radost je jen krátký únik. Ježíš ale mluví o jiné radosti, ne o té, která závisí na okolnostech, ale o té, která se rodí uvnitř proměněného srdce. Proto ji přirovnává k porodu. Bolest je skutečná, ale není konečná. Něco nového se rodí. Možná i my procházíme porodními bolestmi, osobními krizemi, zklamáním, ztrátou jistoty. Evangelium nás nezbavuje těchto zkušeností, ale dává jim směr. Bolest může být místem proměny. Ne všechno utrpení má smysl samo o sobě, ale v Božích rukou se může stát cestou k hlubší radosti, kterou pochopíme později. Co když to, co nás teď trápí, je právě cestou k tomu, abychom dosáhli toho, o co prosíme? Ježíš říká, někdo vám vaši radost nevezme. No, to je odvážné tvrzení. Znamená to ale, že existuje radost, která není křehká. Radost, kterou nezničí ani selhání, ani strach, ani smrt. Taková radost vychází ze vztahu, z vědomí, že nejsme sami, že jsme milováni a vedeni, i když tomu zrovna nerozumíme. A nakonec dodává, v ten den se mě už nebudete na nic ptát. Možná proto, že některé odpovědi nepřicházejí slovy, ale zkušenosti. Když se bolest promění v radost, otázky ztrácejí svou naléhavost. Zkuste se dnes zamyslet nad tím, co vás tíží. Neutíkejte od toho hned. Položte to v tichu před Boha, takové, jaké to je. Možná odpověď nepřijde hned. Možná musíme chvíli vydržet. Ale určitě přijde chvíle, kdy pochopíte a nebudete se už na nic ptát.
1: Bylo 18 hodin a já vás zvu ke mši svaté. Ta bude dnes přinášená z kostela svatého Vojtěcha v Českých Budějovicích. Budeme zpívat píseň 415 kancionálu Vstoupil pán v slávu nebeskou. 415. Na závěr potom zazní píseň číslo 423. Přijď tvůrce, Duchu svatý. 423.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Milé sestry, milí bratři, vítám vás zde na této bohoslužbě, kdy zakončujeme pracovní týden a děkujeme Bohu za všechny požehnání a milosti, které nám udělil. Také vítám milé posluchače Rádia Proglas, kteří se k nám připojují tak, abychom vytvořili společenství modlitby. Jsme ve dnech, kdy jsme se začali modlit novénu k Duchu Svatému, tak také prosme za Ducha Svatého, aby on prostoupil náš život svými dary a charizmaty. Připravme se na setkání s Kristem upřímnou lítostí. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často hřeším myšlením, slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděly a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného.

0: Modleme se. Milosrdný Bože, tvůj syn vstal z mrtvých a otevřel nám bránu k věčnému životu. Usedl po tvé pravici a stal se původcem naší spásy. Obrať k němu naši mysl. A až znovu přijde ve své slávě, daruj všem pokřtěným účast na jeho nesmrtelnosti. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Čtení ze Skutků apoštolů. Když byl Pavel v Korintě, řekl mu Pán v noci ve vidění: neboj se, jen mluv a nemlč, protože já jsem s tebou a nikdo už ti napříště nebude moci ubližovat. Mám totiž v tomto městě mnoho svých lidí. Usadil se tam proto na rok a 6 měsíců a učil u nich Božímu slovu. Když byl Galio místodržitelem v Achaji, povstali Židé jako jeden muž proti Pavlovi, přivedli ho před soudcovský stolec a žalovali: tenhle člověk přemlouvá lidi k bohopoctě, která se příčí zákonu. Když se však Pavel už chystal odpovědět, řekl Galio Židům: kdyby to bylo nějaké bezpráví nebo bídný zločin, věnoval bych vám, Židé, pozornost, jak se sluší a patří. Ale když jsou to hádky o slovo, o pojmenování nebo o nějaký váš zákon, to si vyřiďte sami. Já v těch věcech nechci nic rozsuzovat. A tak je od svého soudu odmítl. Tu všichni pohané popadli představeného synagogy Sotena a byli ho přímo před soudcovským stolcem, ale Galio na to vůbec nedbal. Pavel tam pobyl ještě delší čas. Pak se rozloučil s bratry a s Piscilou i Akvilou se vydal lodí do Sýrie. Ještě předtím si dal v Kenchrejích ostříhat vlasy, protože udělal slib. Slyšeli jsme slovo Boží.

Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Jana. Ježíš řekl svým učedníkům: Amen, amen, pravím vám, vy budete plakat a naříkat, svět se však bude radovat. Vy budete sice zarmouceni, ale váš zármutek se obrátí v radost. Žena, když rodí, má zármutek, protože přišla její hodina. Když však porodí dítě, nemyslí už na bolesti, pro radost, že přišel na svět člověk. Tak i vy nyní máte zármutek, ale zase vás uvidím a vaše srdce se bude radovat a vaši radost vám nikdo nevezme. V ten den se mě už nebudete na nic ptát. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Před Vánocemi a Velikonocemi zveme do kostela sem k nám, svatému Vojtěchovi, děti ze základních škol na takový evangelizační program o smyslu Vánoc a také o smyslu Velikonoc. A letos, když zde přicházely ty jednotlivé třídy, čtvrtého ročníku, tedy desetileté děti, tak pro ně bylo mnoho nového. A vlastně i pro nás, pro ten tým, se kterým jsme to připravovali. A vždy na konci se pak ptám těch dětí, jestli se dověděli něco nového o těch svátcích, co ještě předtím neslyšeli nebo nevěděli. A tak letos vlastně jedna desetiletá holčička říkala, já jsem doposud nikdy neslyšela a nevěděla jsem, že Ježíš žije. A tak se přiznám, že pro mě to bylo takové veliké povzbuzení, protože vlastně se její duše, jejího srdce dotkl Bůh svou milostí. Ona vlastně to nejpodstatnější si zapamatovala a to si vlastně odnášela odsud z tohoto kostela. Ježíš žije. Tak stejně dnes v tom evangeliu utěšuje Ježíš své učedníky. Ano, budete mít zármutek, budete prožívat smutek, podobně jako těhotná žena, která přivádí na svět své dítě, ale potom se zaradujete. A ta vaše radost už bude trvalá. Tu radost už vám nikdo nevezme. A co je vlastně zdrojem té radosti? Řekli bychom, no to, že Ježíš před očima učedníků, ale vlastně nemnoha učedníků, protože mnozí utekli, rozprchli se, pod křížem stál jediný apoštol Jan s Marií a dalšími ženami. Tak učedníci, kteří viděli Ježíše umírat na kříži, tak se potom s ním setkávají ve večeřadle jako s tím, který překonává smrt, který žije daleko větší intenzitou a silou než předtím. A to je zdrojem jejich radosti. Ale dokonce v tom dnešním evangeliu slyšíme, že ten zdroj radosti je vlastně ještě o kousek dál. Protože Ježíš v tom evangeliu Janově dnes říká, taky vy nyní máte zármutek, ale zase vás uvidím a vaše srdce se bude radovat a vaši radost vám nikdo nevezme. Tak evangelista Jan nám říká, že zdrojem té naší radosti je to, že Ježíš se na nás dívá. Zdrojem naší radosti v našem životě je Ježíšův pohled na nás. Podobně, jako se Ježíš láskyplným pohledem díval na Zachea, který se s ním toužil setkat, nebo podobně,
se dívá na vdovu, která doprovází rakev jejího jediného syna. A tímto pohledem Ježíš uzdravuje a dodává sílu. A tak vlastně je to něco úžasného, skutečně radostná zvěst Božího slova, Evangelia, že Ježíš se stále na naši životní cestu dívá svým láskyplným pohledem. Ježíš doprovází můj každodenní život povzbuzujícím pohledem, který nám má přinášet radost a pokoj. A za to tedy, Pane, děkujeme za tuto tvoji podporu, za tvůj pohled, kterým doprovázíš náš život, který tím pak může prožívat radost a pokoj. Amen.

0: Drazí bratři a sestry, dobrotivý Bůh nám dal milost, abychom ho poznali, milovali a sloužili mu. Prosme našeho Otce, abychom byli hodní tohoto povolání. Milosrdný Bože, prosíme tě.
1: Daruj duchovním pastýřům svého ducha pro jejich službu. Daruj politikům úsilí o všeobecné dobro všech národů.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Daruj všem lidem radost, pramenící z tajemství kříže a z mrtvých vstání tvého syna.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Daruj všem lidem důstojné místo k přebývání.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Daruj zemřelým svůj věčný pokoj.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
1: Dnešní mše svatá je obětována na úmysl dárce.
2: Prosíme tě, vyslyš nás.
0: Bože náš Otče, děkujeme ti, že slyšíš naše modlitby. Dopřej nám, ať je naše víra stálá a pevná, a to v každé bouři života. Prosíme o to skrze Krista našeho Pána.

Modleme se, aby Bůh přijal oběť své církve. Přijmi, Bože, naše dary a chraň v nás, co dáváš ty nám, aby tvé dary nepřišly naší vinou na zmar, ale přinášely v nás užitek pro věčný život. Skrze Krista, našeho Pána. Pán s vámi. Vzhůru srdce. Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky skrze našeho Pána Ježíše Krista. O něm nám apoštolové vydali svědectví, že jsi ho vzkřísil z mrtvých a že jsi ho vzal k sobě do své slávy. A my jsme jejich svědectví přijali a uvěřili, že jako on budeme v tobě i my. Skrze něho vstoupila do světa tvá radost a celý vesmír a mocné zástupy andělů zpívají píseň o tvé slávě a bezustání.

Vpravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli rosu svého ducha také na tyto dary a posvětě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni, toto je moje tělo, které se za vás vydává.

Po večeři vzal také kalich. Znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku.

Tajemství víry, tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme, na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme, Otče, památku smrti a vzkříšení tvého syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy a vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžem ti sloužit. A v pokoře tě prosíme, ať nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch Svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, veď jí k dokonalosti lásky v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Vlastimilem, jeho pomocným biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli ve tvém slitování. Přijím je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. A tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva. Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Ve společenství se všemi, kdo vyznávají Kristovo jméno, pomodleme se modlitbu, kterou nám odkázal Pán Ježíš. Otče náš, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.

zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem. A s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazují vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, nebo ty žiješ a kraluješ na věky věků. Pokoj Páně zůstává vždycky s vámi. Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje.

Hle, beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři beránkově.

0: Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já chci tebe dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe? Ty jsi, Bože, má síla, toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně duchovně a učin si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopust, abych se od tebe odloučil.
1: Modleme se. Pamatuji, Bože, na ty, kdo byli zachráněni smrtí tvého syna a radují se z jeho vzkříšení. Chraň je stále svou otcovskou láskou, aby jejich radost byla trvalá. Skrze Krista našeho Pána. Pán s vámi. Požehnej vás, všemohoucí a milosrdný Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně.

18 hodin a téměř 36 minut a my se nyní posloucháme do hudebního zastavení. Zazní Misa Super od vlámského skladatele Orlando di Lasso. Mincher Dom Music diriguje Karl Ludwig Nies.

Vyslechli sme Misu super od Orlanda de Lassa. Nastudoval München do Music pod taktovkou Karla Ludvíka Niese. Hudební zastavení pokračuje árií de to baleto od Girolama Frescobaldiho. K varhanům usedne Pavel Kohout.

Na závěr dnešního hudebního zastavení jsme slyšeli árii De to Baletto od Girolama Frescobaldiho. Na varhany se představil Pavel Kohout. A teď už je 19 hodin a já vás, milé děti, zvu k večernímu zíváčku. Tak se pohodlně usaďte nebo si lehněte a zaposloucháme se do pohádky.

Dneska na nás čeká písmenko š. Možná se za ním skrývá nějaká šiška, šiml nebo také šunka. Pojďme si to poslechnout.

0: šikovný šotek. V jedné docela malé pohádce žil šotek Šebestián. Měl upřímně rád urozenou princeznu Šotečku. Chtěl pro ni udělat něco velkého, aby si ji zasloužil. Ale šotkové jsou odjakživa mezi skřítky ti nejmenší a nejslabší. Žádné silácké kousky předvádět nemohou.
1: Co kdybych princezně pošeptal do ucha nějaká milá slova? Co by se jí asi líbilo? Mohl bych jí ševelit do ucha třeba básničky?
0: Přemýšlel. Ale princeznička o jeho šepot nestála.
2: Šepty, šepty, samé šplechty. To slyším pořád a od každého. Nic lepšího neumíš.
0: Odháněla ho. Přitom nic jiného než šeptání šotci neumí. Jejich slabé hlásky stále šeptají. Jinak to ani nejde.
2: Já si vezmu za muže jen toho, kdo umí víc než šeptat. Musí umět něco zvláštního.
0: Dala vyhlásit princezna Šotečka. A čekala, kdo se odváží. Což o to, nápadníků se dostavilo hodně a měli všelijaké nápady, ale žádný nebyl ten pravý. Někteří k šepotu přidali šklebení, jiní kromě šeptání šišlali, další skákali po jedné noze. Našel se dokonce i jeden, který šeptal, když dělal stojku. Ale princezna si mezi nimi ženicha nemohla vybrat. Pořád nebyla spokojená. Tohle už přece všechno zná.
2: Škleby, škleby, šišli, šišli, na nic nového už nepřišli.
0: Poslala je všechny otráveně domů. A šotek Šebestián z toho byl moc smutný. Srdce ho pro princeznu bolelo. Tajně si i poplakal a šel se s princeznou rozloučit jako poslední. Začal.
1: Nejmilejší princezno, šotečko.
0: Šeptal. Jenže, jak se mi slyšíte, z toho pláče už uprostřed prvního slova hlasitě škytl. A při dalším slově znovu. Škytal celou dobu, co mluvil. Princezna vykulila překvapeně oči.
2: To neznám. Jak to děláš?
0: A chtěla Šebestiána napodobit. Žádné škyty, škyty se ještě u šotečků nikdy nevyskytly. Asi dosud nikdo tolik neplakal.
2: Jaká je to mluva?
0: Vyptávala se princezna.
1: To je škyty mluva.
0: Dělal ze sebe šotek Šebestián na jednou hrdinu. Princezně se to moc líbilo. A bylo to. Následkem škytání si ho vzala za muže. On pak zase někdy škytal, i když nechtěl. Někdy škytání jenom napodoboval, aby princezně udělal radost. Zkrátka, když už to jednou uměl, tak v tom pokračoval. Princezna ho měla ještě radši a on ji také. A tak tam spolu spokojeně žijí a škytají až dodnes.

pohádce o písmenku Š jsme slyšeli Anežku Jakubcovou, Romanu Odstrčilovou a Adrianu Růžičkovou. Zítra poznáme skřídka Trnovečka. A než půjdete děti spinkat, pojďme se společně pomodlit. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Jsem moc rád, Pane, že tě mohu znát. Děkuji ti za to, že mohu vědět, jak moc mě máš rád. Prosím tě o zdraví pro všechny nemocné a klid pro všechny, kdo prožívají nějaké zkoušky. Amen.

a to už je z pohádky opravdu všechno, tak milé děti, já vám přeju dobrou noc a aby se vám krásně usínalo, tak vám do Hajan pošlu ještě několik písniček, tak snad vás potěší. První z nich se jmenuje Špenát, druhá potom Dráček a třetí Angličané. Tak to už je ze zíváčku opravdu všechno, přeji dobrou noc a ať vás blešky štípou celou noc.

dlaň. Však jedním slůvkem kouzelným se změnil v strašnou saň. Čtil oheň a síru, hlad pořád měl a lodě

0: Na Proglasu začíná pořad Jak se vám líbí. U jeho poslechu vás vítá Janis Moras a já vítám svého dnešního hosta, skladatelku, klavíristku a zpěvačku, také držitelku dvou andělů, Beátu Hlavenkovou. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já to trošku zrekapituluju, protože vy jste tu byla 4 roky zpátky hostem Martina Kišperského, tak jenom zrekapituluju, že máte za sebou 6 sólových alb, ale také mnoho dalších různých spoluprací, třeba s Lenkou Dusilovou, abych jmenoval za všechny, a jste také autorkou soundtracků pro diváky, kteří třeba viděli Duklu 61 nebo film Zátopek, případně minisérii Král Šumavy, tak aby věděli, čí hudba vlastně tam dělala atmosféru, díky čemu se jim to třeba taky líbilo. No a my se dneska potkáváme, abychom představili rovnou 3 nová alba, která vyšla v podstatě během podzimu 2025. My to vezmeme hezky chronologicky, začneme v září. Ale předtím, než se do toho dáme, tak by mě zajímalo, jak se to tak stane, že během 4 měsíců vyjdou 3 alba, ale teda alba velmi náročná, samozřejmě co do přípravy, co do nahrávání, ale i pro posluchače. Jak to tak sešlo, nebo jste to věděli dopředu, že to tak bude?
1: Nevěděla jsem to dopředu, samozřejmě už bych takovou chybu neudělala, protože vydávání samotné vůbec, ta fyzická, pak příprava je velmi náročná, ale sešlo se to z několika důvodů. Jednak jsem 4 roky nic nevydala, nebo 3, 3,5, dejme tomu, když počítám Žiju tě jako poslední solové zpívané album. A pak se sešlo to, že s Leošem Hortem aka Hartlem, kde máme ten projekt s modulárním syntetizérem, tak ten byl na světě už taky asi 2 roky a my jsme nebyli schopni díky našim různým aktivitám najít nějaký čas, kdybychom to vydali, a tak to byl spíš takový hec, že už to musíme udělat na podzim roku 2025. No a pak šlo o to další album, což je záznam živého koncertu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, a taky jsem se k tomu dostala prostě během jara a léta roku 2025, a pak tam dlouhodobě vznikala ta monodie 2.0. A já jsem si říkala, že možná, protože předtím jsem vždycky vydávala solové album každý 2 roky a mezi tím jsem dělala spoustu dalších věcí, a teďka, že byla ta pauza dlouhá, tak jsem se rozhodla, že to prostě zkusím udělat takto.
0: Tak já myslím, že by měly teďka zaznít názvy těch alb. Pojďme k tomu prvnímu tedy. Trala Laureát, tak to se mi bude výborně říkat. A ještě jednou Leoš Hort a to jeho aka, tedy to je ten jeho pseudonym umělecký, vyslovujete jak? Hrtl? Je to takhle?
1: Takže takhle jako výrazně.
0: 4 souhlásky, což by nikdo jiný než Čech nemohl vyslovit. Takže to je to první album.
1: Temoboko, že jo? Znáte Temoboko?
0: Ano. Dobře. Pojďme si pustit teda ukázku z tohoto alba, které vyšlo z těch 3 jako první v září 2025. Kterou z těch 6 skladeb bychom si pustili teď?
1: Vzhledem k některým názvům bych možná pustila takovou spíš míň obvyklou věc, a to se jmenuje Území nikoho. To je jediná zpívaná nebo zpívaný track, vlastně používám tohleto názvosloví, protože Leoš je jako modulární, nebo oni tomu říkají producent, nebo prostě EDM artist, nebo něco v tomhle smyslu, ale ta píseň má moc hezký text, který napsal Jenda Vávra po tom, co jsem mu řekla tu úvodní ústřední věc, ten motiv Území nikoho mezi otázkou a odpovědí, což ve mně rezonovalo velmi dlouho, když jsem četla knihu Proč Bůh neslyší, nebo něco takového, už se to teďka nevybavuju úplně, a tohle jsem si zapsala. Jan Vávra napsal krásný text a my jsme s Leošem udělali tuhletu skladbu.

zkusím na nic nemyslet, neposlouchat, nemluvit, jednou nech mě vydechnout, na chvíli to zastavit. Zkusím na nic nemyslet, neposlouchat, nemluvit, jednou nech mě nadechnout, zadržet a procítit, zkusím na nic nemyslet.

0: Skladatelka, klavíristka, zpěvačka, držitelka dvou andělů Beáta Hlavenková je hostem dnešního Jak se vám líbí. Na Proglasu představujeme si rovnou tři její nová alba, nebo alba, na kterých se podílela, protože samozřejmě ta míra spolupráce je různá, nebo i jsou různá, ta tělesa, vůbec počty těch muzikantů, protože v případě třeba těch alb, o kterých se budeme bavit potom, tam to už se jedná o ansámbl veliký. Ale my jsme teďka u alba Tralla Laureat, vaší spolupráce s hráčem na modulární syntetizer a s producentem Hrtlem, tedy Leošem Hortem. Co ten název vlastně vůbec toho alba? Tam je totiž skladba, která má název Laurea. Tak souvisí to spolu?
1: Ano. My jsme takový hraví, když si povídáme. Máme často legraci a my jsme se seznámili před pár lety právě u projektu Vektroskop, což je takový multimediální projekt kolem člověka, který tedy jako jeden z prvních dělal z lasery a světelné věci a Signál Festival. Taky se tam toho účastnil, ten se jmenuje David Vrbík a ten projekt měl takovou základnu v minulosti v divadlu Archa. A my, když jsme se seznámili, tak nás bavilo, jeho bavilo to, co dělám já, mě zase bavilo, když tam přinesl ten svůj modulární syntetizér a jak říkám, měl tam ty hadičky a čudlíky a já sama samozřejmě se nějak jako zabývám nějakým sound designem, ale spíš tedy jako v počítači a s virtuálními instrumenty. A když jsme pak začali spolupracovat, hrát spolu, tak jsme přišli na to, že jsme ve stejném roce získali cenu Anděl a dělali jsme si ze sebe legraci, že jsme teda ty laureáti, takže člověk si z toho taky musí trošku dělat legraci, no, především. A jak říká Bela Bartok, závody jsou pouze pro koně a ne pro hudbu. No a z toho vzniknul ten Tralla Laureát a z toho vznikl název Laurea, který měl původně jiný název. A pak je tam taky, jsme použili islandštinu, ke které máme blízko, tak je tam jedna skladba právě, která tam zazní dvakrát po druhé v remixu Tomáše Dvořáka aka Flex.
0: Tak, vy jste tu zmiňovala ten syntetizér, spoustu hadiček. Vy máte i pěkné video na YouTube, kdyby se chtěl někdo podívat, jak to vlastně vypadá. Jak může vypadat muzika? A tím se dostáváme možná i k jiné skladbě, na které se podílel výtvarný umělec, ale také hudebník a experimentátor Daniel Vlček, skladba s názvem Chromoskop.
1: No.
0: Možná bychom si ji mohli i pustit, ale předtím i okomentovat, protože to je opravdu o něco ojedinělého.
1: To si myslím, že opravdu je něco ojedinělého. Já jsem se díky tomu Vektroskopu dostala k takovým, jako řekla bych, lidem, kterým se říká nerd, jo, jako Sheldon z Big Bang Theory. Ale ne, jsou to lidi, kteří rozumí naštěstí vtipu a ironii. A myslím to teďka samozřejmě s nadsázkou. A třeba Leoš právě pracuje v Průšalabu, stejně jako Antonín Gazda, který stál za tím technickým zpracováním té skladby Chromoskop, která je založená v podstatě na tom, že se rozehrává obraz Daniela Vlčka. Byli jsme v jeho ateliéru a on vlastně tím, jak skrze mikroskop a kameru přenášel a jel po svém obrazu, tak ten zvuk byl přenášený do takové té staré, z toho je ten klip a my jsme k tomu hráli a pouštěli takový můj starý track, který Leoš moduloval na svém syntetizéru. Tak nějak jednoduše jsem...
0: Ano, odkážeme na váš web beatahlavenková.com a přes ten se můžou diváci dostat na to video, na kterém to přesně uvidí. Ale teď bych jim teda dopřál tu audioverzi Chromoskopu, jestli můžeme. Pojďme na to.
1: Ano.

0: S Beatou Hlavenkovou si dnes představujeme tři alba, která vydala během podzimu 2025. Trala Laureát bylo to první z nich. Probrali jsme, řekněme, takové highlighty, ale samozřejmě by se o tom dalo určitě mluvit celý pořad. Ale máme tady na pořadu také další alba. Hned měsíc na to, co vyšel Trala Laureát, vyšlo v říjnu 2025 album Radost. Tak to je ten záznam živého koncertu se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. A když jsme byli o těch zkratek, tak zkratka je Sočar. A to je tedy záznam živého koncertu, který měl ale název Dobrý den noci a proběhl už v dubnu 2024. Vy jste to album ale vydali pod názvem Radost. Tak proč ten vývoj?
1: Jednak jsem se k tomu dlouho nedostala, protože jak jistě všichni ví a snad už to není žádným tajemstvím, každý live koncert je upravován, aby jak si splňoval parametry toho, že když si poslouchám muziku na, řekla bych, na nějakém nosiči, tak mám trochu jiný požadavky, než když jsem na živém koncertě, který v sobě nese více chyb a já jako součást té energie, která tam proudí mezi muzikanty a publikem, tak jsme schovývavější. Takže samozřejmě my jsme editovali tenhle koncert do podoby, se kterou jsme pak byli jako spokojení a i proto jsem pak zvolila název. Jednak jsem chtěla něco úderného a mě báseň Bohuslava Rinka Radost provází už od alba Sně. A celý ten koncert byl v podstatě, dá se říct, s orchestrálním hávem některých písní a skladeb z mých minulých alb. V podstatě jediná nová věc nebo dvě tam zazněly. Soumraku a pak instrumentální půr David Sylvian. Ale jinak se jednalo tedy o takové, řekla bych, hitovky, nebo to, co mám ráda, co mají rádi mý fanoušci a celé to nádherně zaranžoval Matěj Kroupa, který s náma hrál na violu. Taky si pro tento účel měsíc před koncertem koupil pilu a pak tu pilu vzal a postavil se před orchestr přímo s pilou a myslím jako hudební nástroj a samozřejmě se mnou hrál Oskar Tére, který je mým úhlavním spoluhráčem už dlouhé roky.
0: Je to jako běžný hudební nástroj, který se používá teda?
1: Používá se. Ta pila je samozřejmě mnohem jako tenčího kovu materiálu, aby se vlastně dala ohýbat, jo? Protože tím ohybem vy děláte hlasitost a způsob jako toho tónu, jak má znít a smyčcem tam, kde vlastně hrajete, tak hledáte výšku tónu. No, co musím říct, že snad velmi brzy bude na YouTube ke shlédnutí celý koncert, protože jsme dělali záznam i videozáznam, tak tam určitě diváci a posluchači uvidí pilu, která třeba hraje zásadní roli, a což bych si i možná pak pustila, písně z hudebněné básně Husa v mlze. A ta pila tam taky hraje takovou, řekla bych, roli toho, že já už dlouhodobě ráda pracuji s různými zvuky. Nejenom při produkci svých vlastních jako skladeb, hlavně teda v albu Žijutě, ale ve filmu, v nějaké produkci pro další muzikanty, které dělávám, nebo spíše jsem dělávala. A tady jsme využili jako analogový nástroj vlastně pro tento účel tohoto koncertu.
0: Tak si pojďme pustit Husu v mlze. Muzika je vaše a je to zhudebněná báseň Bohuslava Reinka, tak jako Radost, která vlastně dala název celému tomuto albu.

S Beatou Hlavenkovou, skladatelkou, klavíristkou, zpěvačkou si představujeme dnes rovnou tři nová alba. Ta vyšla během podzimu 2025. Jsme teď u druhého z nich.

0: obou albech taky figuruje aranžer, violista Matěj Kroupa.
1: Tak a to nás propojuje vlastně s tím posledním ze tří alb. Album, které dostalo název Monodie 2.0, vyšlo v prosinci 2025, tedy Monodie 2.0. Co je to za album, jak byste ho představila?
0: Já jsem teďka dělala takový rozhovor do nějakého amerického časopisu a tam jsem to hezky popsala. Asi jako nejjednodušeji by se dal označit takovým jako nešťastným slovem crossover. Mm-hmm. Ale já mám takový pocit, že v dnešní době je jako úplně nabílední, že to slovo crossover se v podstatě dá propojit se vším i spoustu muziky, kterou my se snažíme označovat jako jazzovou, tak když to vidíte třeba i v různých tady nominacích na cenu Anděl, tak ani moc jazzový nejsou, nebo se dotýkají jazzu, protože všichni jsme s tím dotčeni. Já jsem se směju, protože v minulosti moje album bylo nominováno v kategorii alternativa, pak jazz a folk. Takže chci říct, že se strašně těžko kategorizuje muzika jako taková. Já třeba miluju větu Johnny Mitchell a tu často používám, že píšu takový folk, který můžou zahrát jenom jazzmeni. A to si myslím, že je jako pravda, protože já se fakt snažím psát písničky. Ale zároveň nikdy si neodpářu a ani nechci svoji minulost, kdy jsem studovala klasickou hudbu, třeba dva večery teďka, včerejší a předvčerejší jsem byla na klasickém koncertě na Brahmsovi, Kongoldovi, Mahlerovi a zároveň pak se těším na jazzový koncert nebo na nějaký indie pop, který miluju, nebo popovej, pustím si Coldplay v autě, strašně ráda. A to všechno se tam nějak prostě musí v té muzice objevit. Jednak už taky mi není prostě ani 30, ani 20. A já mám pocit, že už jako neřeším, jak to zní, jak to bude znít, nebo jak se to dá kategorizovat. A už ani nechci řešit, že moje muzika je moc jazzová pro klasický festival, moc klasická pro jazzový festival. A tedy je to takový, jako někdy se člověk tak až jako nešťastně dostane do těchto jako situací. A prostě píšu tu muziku tak, jak mám pocit, že ji napíšu nejpoctivěji vůči sama sobě. A v tomhle, v té Monodii 2.0 nebo 2.0 jsem pracovala opět s básněmi, což je mým velkým koníčkem. Ráda se ponořuji do básní. A s Jankem Růžičkou, aka Jay Queer, a jsme hledali i básně, které budou jako spolu souviset, které vytvoří tu svitu od úsvitu do soumraku. To znamená, celé je to jako, že procházíme nějakým dnem a nocí nebo těmi 24 hodinami, což se dá hezky přenést na to, že procházím životem jako takovým. A na tom albu jsou nádherný básně Jana Skácela, Vladimíra Holana, Emily Dickinson, Hany Proškové, právě Jay Queera a taky to uzavírám Václavem Havlem. Vím, že byly situace, kdy jsem to chtěla vzdát, protože ne vždy ty básně a ty texty jsou jako tak jednoduchý ke zhudebnění a celý ten jako projekt vytvořit, ale jsem ráda, že jsem to nakonec nevzdala, byť tam ty situace nastávaly opakovaně.
1: Pojďme si teď jednu zhudebněnou básení pustit, kdybych vám měl říct nebo zadat úkol, vyberte jednu z těch 14, tak, nebo možná první, tak která by to byla?
0: Záleží, jestli máme možnost si pustit třeba dvě, tak možná bych jako pustila teďka první, opravdu od úsvitu do soumraku. Skladba, která otevírá celé to album.

0: Ještě pár minut bude naším hostem Beata Hlavenková v pořadu Jak se vám líbí na Proglasu. Představujeme si tři alba, která vydala během podzimu roku 2025. Jsme teď u toho třetího, posledního, které vyšlo na sklonku na loňského roku, Monodie 2.0. Mě zaujalo to, že to album propojuje, teď budu citovat, reinterpretaci staré hudební formy s intimními básněmi a současnými hudebními prvky a formálně staví na hudebním stylu vzniklém v Itálii kolem roku 1600. Co je to za styl?
1: Monodie je v podstatě jednohlasý zpěv doprovázený akordickým doprovodem, tak jak to vnímáme jako z té barokní doby, a zároveň často se jednalo o zhudebněné básně, ale často taky myslím, že to byly básně spíše o smrti. A mě jako spíš zaujal ten jednak to slovo, které zní krásně, jednak, že si fakt myslím, že už od dob alba Theodoros, toho klavírního, kde jsem říkal, že jsem napsala písničky pro klavír, takže pořád jako vnímám takovou jednoduchost, nemyslím banálnost, ale nějakou takovou jako v něčem chvilkama přímočarost v té hudbě jako zásadní. A to 2.0, samozřejmě jak známe internet 2.0, všechno, co se posouvá, tak je pouze nějakým jako odrazem toho, že žiju v 21. století a všechny fúze světa hudební mám na talíři, kdykoliv si zapnu internet a otevřu YouTube.
0: Koho by zajímalo, kde budete třeba v nejbližší době hrát, nebo si udělal podrobnější obrázek, nebo by si chtěl udělat ještě podrobnější obrázek o těch albech, která jsme dnes představili, tak ještě jednou opakuji, váš web beatahlavenková.com. Jste aktivní i na sociálních sítích, takže případně i tam. Času nebylo mnoho na to představit takto velké tři počiny hudební, ale já doufám a věřím, že jsme nalákali posluchače, že jsme nabídli určitou aspoň ochutnávku a nabídneme ještě jednu na závěr, tak z alba Monodie 2.0, co bychom si mohli ještě pustit.
1: Tak, dobře, to je těžké, ale já bych možná, nevím, v kolik budete pořád vysílat, každopádně mě napadá skladba V pravé poledne a tam opět se jedná o báseň Janka Růžičky nebo J. Queera a tam uslyšíte všechny tři hlasy a tam si myslím, že je to taková zajímavá, dost komplexní věc, ve které se představí úplně všichni zúčastnění.
0: Beato, děkuji vám za rozhovor, ať se daří.
1: Já vám taky děkuji velice.
0: Beata Hlavenková byla naším dnešním hostem a já se budu těšit opět někdy příště naslyšenou. Hezký večer a případně hezký den v pravé poledne, pokud nás posloucháte z webu hudebnirozhovory.cz. Naslyšenou.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Bylo 20 hodin a Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Na střední školy a gymnázia se v prvním kole přijímacích zkoušek dostalo více než 90% uchazečů. Peking po návštěvě amerického prezidenta Trumpa vyzval k ukončení války v Íránu. Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa zápasem proti Dánsku. A zítra bude zataženo s deštěm i trvalejším, ojediněle bouřky. Postupně se bude vyjasňovat, teploty do 13 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: V prvním kole přijímacích zkoušek na střední školy a gymnázia uspělo přes 93% žáků. To je podobně jako loni. Celkově se na střední školy hlásilo přes 156 tisíc uchazečů. Podle ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO by se mohly přijímací zkoušky přesunout na základní školy. Žáci by je pak skládali ještě před podáním přihlášek. Plaga ve vysílání Českého rozhlasu zopakoval, že změna by mohla začít platit na jaře roku 2028.
3: Teď se spíše kloním k tomu, vzhledem k tomu, co všechno se na základní školy bude řídit v 2028, že ten správný termín je jaro 2029, takže buď 28 nebo 29.
1: Podle Plagy by to pomohlo žákům, kteří nemají ambice jít studovat, přestože na to mají schopnosti. Čína vyzvala k ukončení války v Íránu jen několik hodin poté, co z Pekingu odletěl americký prezident Donald Trump. Podle něj čínský vůdce Xi Jinping na společných jednáních vyjádřil ochotu pomoci s otevřením Hormuzského průlivu.
4: Mluvčí čínského ministerstva zahraničí novinářům řekl, že nemá smysl pokračovat v tomto konfliktu, který podle něj vůbec neměl vzniknout. Nalezení rychlého řešení situace je prý v zájmu nejen Spojených států a Íránu, ale i zemí v regionu a celého světa, prohlásil. Během zpátečního letu volal Donaldu Trumpovi i německý kancléř Friedrich Merz. Vyzval Írán, aby zasedl k vyjednávacímu stolu. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Astronomický ústav Akademie věd ve středočeském Ondřejově bude mít i zítra den otevřených dveří. Za jasného počasí odborníci nabídnou navíc i pozorování oblohy po setmění.
5: Tadyhle ten dalekohled má 20-metrovou kopuli, má asi 200 tun.
6: Astronom Petr Škoda popisuje kopuli Perkova teleskopu, největšího klasického dalekohledu v Česku. Kromě něj se návštěvníkům postupně otevřou i další pozorovatelny, například radioteleskopy k pozorování slunce nebo historická hvězdárna z počátku 20. století, říká astronom Pavel Suchan.
7: Architekt Josef Fanta, který navrhl Wilsonovo nádraží v Praze, navrhl i Ondřejovskou hvězdárnu.
6: Program Dnů otevřených dveří je na webech Astronomického ústavu a České astronomické společnosti astro.cz. Martin Srb, Radiožurnál.
8: Čeští hokejisté nastoupí za necelých 20 minut proti Dánsku ve svém prvním utkání na mistrovství světa. Radiožurnál a Radiožurnál Sport odvysílají ze švýcarského Friburgu přímý přenos. Domácí reprezentace bude souběžně hrát se Spojenými státy. Finsko porazilo Německo 3-1 a Kanada zvítězila nad Švédskem 5-3. Rychlostní kanoista Martin Fuchsa vyhrál závod světového poháru na 1000 metrů v německém Brandenburgu. Navázal na zlato z minulého týdne z maďarského Segedu. Tam se český olympijský vítěz dělil o první příčku s Rusem Petrovem, kterému zlato dodatečně přiznali organizátoři. I na to Fuchsa před závodem v Brandenburgu myslel.
9: Byl jsem mnohem víc nervózní než obvykle, protože jsem cítil ve vzduchu, že je potřeba jako něco dokázat. Těch komentářů a negativních zpráv z východní země prostě bylo docela dost a jsem se to snažil jako vytěsnit. Samozřejmě oni fandí svýmu koni, doufám, že Češi fandí mě, to je naprosto normální, ale věděl jsem, že nejlíp, jak někomu zavřít pusu, je vyhrát závod a to se mi povedlo.
10: Nehoda na D7 u Slaného a překážka na D1 u Čestlic. Na dálnici D7 ve směru z Prahy do Chomutova zpozorněte na konci úseku před Slaným. Na 16,5 kilometru, to je pár metrů před koncem dálnice, přibrzdíte, výrazněji se však nezdržíte. Máme tam hlášenou nehodu, havárie auta, to narazilo do svodidel. D1 z Prahy směrem do Brna za sjezdem na Čestlice stojí porouchané auto na 8. kilometru, je v odstavném pruhu, provozu nebrání, jen občas auta vybočují z pravého, tak opatrně. Na tahu 16 mezi Řevničovem a Mělníkem se bouralo u Tuřan. Je to se zraněním na místě záchranáři a jezdí se kyvadlově. Obousměrně kratší kolona, zdržení 5 až 10 minut. A začala víkendová uzavírka na tahu 38 na obchvatu Jihlavy. Tunel je neprůjezdný obousměrně kvůli opravám a údržbě. Je to na celý víkend aktuálně bez kolon. Další zelená vlna nejpozději o přestávce hokeje.
2: Zavolejte i vy na bezplatnou linku 800 553 553.
1: Zítra čekáme zataženo s občasným deštěm i trvalejším, ojediněle taky bouřky, postupně začne déšť od západu ustávat a hlavně v západní polovině Čech bude ubývat oblačnosti až na skoro jasno. Nejvyšší teploty 9 až 13 stupňů, v severozápadní polovině Čech od 12 do 16 a na horách většinou kolem 6. Tolik zprávy.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Nad nenažraný město rozsvěcovala bilbou křídy všechny zastíněný strže. Protože opravdový verše vždycky svítěj tmou. Protože opravdový verše vždycky svítěj tmou. Chodil psát na kůži paneláků pod hladový kopce. Utahoval černí políčený oka na povrchnost. Protože v poezii se musí jít svobodně a do hloubky. Vždycky v poezii se musí jít svobodně a do hloubky. A vždycky v neděli si pak lítali číst

0: Na Proglase se scházíme u cyklu křesťanské snosti.
1: Dnes je na řadě předposlední díl věnovaný statečnosti.
0: U poslechu naší rozhlasové stanice vás vítají Kateřina Trmačová
1: a Pavel Smolek z pražského studia Kristián.
0: Statečnost může být různá. Statečnost vojáka v boji nebo statečnost náhodného kolemjdoucího při záchraně lidského života.
1: Poslechněte si nyní, jak autoři cyklu Kateřina Lachmanová
0: a páter Angelo Scarano vidí křesťanskou statečnost.
2: Cnost statečnosti patří ke čtyřem základním cnostem. Je tedy pro život křesťana něčím úplně zásadním. Bez ní totiž člověk nemůže obstát, když narazí na pokušení, na překážky ve svém úsilí o dobro. Musel by vycouvat, kdykoliv konání dobra nese nepříjemnosti. A natož, když má obstát ve víře v dobách pronásledování, kdy následování Krista přináší nějaké ústrky, potíže všeho druhu nebo i věznění a hrozbu smrti, jak to prožili první apoštolové a potom celé generace mučedníků až do dnešních dnů. Mimochodem, statečnost mučedníků není jen věcí prvních staletí církve. Ještě letos by měla být objemná kniha Staletí mučedníků, která zaznamenává příběhy mučedníků z celého světa, a to jenom z 20. století.
3: Docela výstižnou a výmluvnou definici statečnosti máme opět v katechismu. Statečnost je cnost, která při obtížích dává pevnost a vytrvalost v úsilí o dobro. Posiluje rozhodnutí odporovat pokušení, dává schopnost přemáhat strach, a to i strach ze smrti, a čelit zkouškám a pronásledování. Dává odvahu k tomu, aby se člověk zřekl svého života a obětoval jej při obraně spravedlivé věci. Na první pohled každý člověk potřebuje statečnost. Vždyť každý z nás musí čelit problémům a potížím všeho druhu. Ale není statečnost jako statečnost. Copak člověk, který sportuje, praktikuje adrenalinové sporty, má tu křesťanskou statečnost v pravém slova smyslu? Asi ne, protože v těchto případech nejde ani tak o dobro, morální dobro, ale jde spíš o hledání vlastních zážitků nebo o hledání obdivu, popularity. A proto v takových případech nemluvíme o cnosti, nejedná se o křesťanskou statečnost. Ta je taková teprve tehdy a právě tehdy, když zápasí o dobro, a ne když hledá vlastní výhody, majetek, vlastní slávu.
2: Tak je asi důležité vědět, že statečnost patří k takzvaným lidským cnostem, ne těm božským, vlitým. Takže se očekává, že o ní budeme v životě usilovat, že ji budeme pěstovat, a to už od dětství. Ale pokud se v dětství něco zanedbalo, je možné s tím dělat něco i v dospělosti, naštěstí. Nedávno jsem byla třeba v čekárně na odběr krve svědky trošku zvláštní scény. Asi 6letý kluk tam stropil kvůli strachu z injekce takový rozruch, že zaměstnal všechen personál, možná 5 lidí. Zevnitř se ozýval strašný jekot. A zvenčí to vypadalo, jako by z něj stahovali kůži zaživa. Intenzivně řval, že ho to strašně bolí. A ku podivu to trvalo půl hodiny a pak ještě byl už 5 minut na chodbě, jenom si držel tu vatičku na ruce a pořád ještě ječel, že to strašně bolí. Možná měl nějakou nezvladatelnou fobii z injekcí a jinak je úplně v pohodě. No, nechci teď soudit toho kluka. Ale pokud by tohle byl jeho běžný přístup k nepříjemnostem života, bude to mít asi v životě dost těžké. A všichni kolem s ním. Zkrátka mi tam taky trošku došlo, že výchova ke statečnosti je docela důležitá. To, aby se člověk učil snést nějakou drobnou bolest, fyzickou i duševní, aby nevycouval před každou těžkostí. Prostě, aby se učil v těžkých chvílích trošku zabojovat.
3: Přesně tak, naprosto souhlasím. Určitě je možné a dokonce nutné učit se statečnosti, pěstovat ji. A to vlastně platí o každé cnosti. Je tady vždycky nutná spolupráce z naší strany, ze strany člověka. Ale na druhou stranu, a to zrovna tak platí o každé cnosti, je tady i boží dar. Bůh sám nám přichází na pomoc, posiluje nás. A že se nejedná o nějakou naši prázdnou naději, lidskou představu, to potvrzuje písmo na několika místech, když říká například: Hospodin je má síla a má statečnost. To je Žalm 118. A nebo i v Novém zákoně máme potvrzení toho, že Bůh sám posiluje, dává sílu. Třeba Janovo evangelium. Ve světě budete mít soužení, ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět. To jsou Ježíšova slova a těmito slovy Ježíš zároveň ujišťuje, já vás budu posilovat v konfrontaci se světem, když vás budou pronásledovat, vydávat utrpení, smrti. A do třetice, krásné místo z listu Efezanům, svou sílu hledejte u Pána v jeho veliké moci.
2: To je vlastně známé místo v listě Efezanům o duchovním boji. A říká se, že statečnost je cností válečníků, bojovníků. A to jak v tom lidském rozměru, tak v duchovním. Ale i když dneska v tom světském rozměru už máme profesionální vojsko, duchovní boj, ten boj mezi dobrem a zlem, se týká každého křesťana, úplně každého. I když samozřejmě každého v různé míře, podle jeho specifického poslání. Proto ale i tu cnost bojovníka, tu statečnost potřebuje skutečně úplně každý. V tomhle ohledu si církev s profesionálním vojskem nevystačí, by se dalo říct. Každý křesťan je povolán k tomuto zápasu, protože už křtem je povolán jako voják Kristův.

0: vlastně už při křtu se dostává zvláštní výbavy, zvláštní boží síly k zápasu. Tvou silou a tě Kristus, náš pán a spasitel, to říká kněz při mazání olejem, buď na hrudi dítěte nebo už dospělého člověka, pokud se jedná o konvertitu dospělého. Tvou silou a tě Kristus. A tato síla je symbolizována pomazáním oleje. Proč olej? Protože olej ve starém zákoně představuje boží požehnání. Pokud máme tuk, hojnost tučných jídel, tak to je znamení toho, že Bůh nám žehná, Bůh nám pomáhá. A potažmo se olej začal používat i v liturgii jako znamení božího požehnání, boží síly. A odtud je vlastně kruček k tomu, aby se ten olej začal používat i v křesťanské liturgii. Zrovna tak, jako stejné znamení boží posily, boží síly. Druhotně se tato symbolika začala vysvětlovat tak, že v řecko-římských zápasech se zápasníci pomazávali olejem, aby se mohli vysmeknout protivníkovi. Ale to je až druhotná symbolika. A opět toto můžeme dotvořit několika citáty z Nového zákona, které hovoří o naší síle v Kristu Ježíši. Nejprve z listu Timoteovi. A ty, můj synu, buď silný milostí Ježíše Krista. To znamená, nebuď silný pouze ze svých sil. Spoléhej i na Krista. A dále? Snášej se mnou všechno zlé jako řádný voják Krista Ježíše. Kdo se dá na vojnu, nezaplétá se do záležitosti běžného života. Chce obstát před tím, kdo mu volí.
1: Ale vraťme se na chvíli zpátky k těm různým praktickým rovinám, kde všude statečnost potřebujeme. Jak jsme se dočetli v tom katechismu, statečnost je cnost, která při obtížích dává pevnost a vytrvalost v úsilí o dobro. Pevnost při obtížích. To znamená, že bez statečnosti člověka při obtížích zmáhá malomyslnost. Jindy jen jeho pohodlnost a změkčilost. A buď začne nějak kličkovat, aby překážku obešel, nebo dokonce zápas bez boje vzdá. To zná už malé dítě, které se učí chodit nebo v první třídě psát. Natož dospělý člověk, který musí čelit problémům v práci, doma, někdo v politice nebo i v církvi.
0: Přesně tak. Je důležitá ta vytrvalost v úsilí o dobro. Jak jsme si řekli před chvílí, vytrvalost potřebuje každý člověk v každé smysluplné činnosti. Ale v tom úsilí o dobro dokonce ještě víc, protože je tam víc překážek. A můžeme vzpomenout na různé svědce, třeba na Dona Boska, když se začal věnovat těm klukům z ulice, začaly potíže a pomluvy ze strany spolubratří kněží. Kromě toho se musel potýkat s finančními problémy. Aby toho nebylo, byly i potíže se státními úředníky a s biskupem. No a nemůžeme vynechat problémy s těmi, kterým chtěl pomáhat. Ta první skupina kluků sebraných z ulice mu utekla po jedné noci a ještě k tomu mu ukradli přikrývky. A kdyby Don Bosco nebyl statečný, kdyby neměl vytrvalost v úsilí o dobro, tak by toho všeho zanechal. A dneska bychom neměli žádné saleziány.
1: To je pravda. Asi by se našel podobný příklad v mnoha životech svědců, zřejmě úplně u všech, protože vždycky je to docela zápas chtít dělat něco pro Boha nebo pro druhé. Mně se ale zdá, že velký problém, zvlášť u nás městských lidí, je právě ta všeobecná změkčilost, taková ta úplně lidská závislost na pohodlí, na všech vymoženostech civilizace. Někdy má člověk pocit, že je konec světa, když dostane rýmu, nebo nemá své kafe, nebo se trošku zpozdila večeře. Jak by se pak takový člověk ale zachoval třeba v koncentračním táboře? Možná by ostatním kradl denní dávku chleba. Někdy mi vyprávěli kluci třeba, jaký to byl nápor, takový ten první měsíc na vojně, kdy opravdu na ně byl činěn veliký tlak a i různá šikana a jak najednou vycházely na povrch takové ty spodní stránky charakterů, kdy právě člověk nějak pod tlakem těch nepříznivých okolností skutečně začne být mnohem víc sobcem, asi i spontánně. I když právě ta cnost statečnosti může tady způsobit, že člověk se zachová trošku jinak, nebo říkám, umí tomu čelit trochu jinak. Angelo, kde ty jako kněz vnímáš třeba největší potíže lidí ohledně statečnosti dneska?
0: Tak jednou větou by se dalo říci, lidé u nás mají problém nejít se stádem, s většinou. Konkrétně pak to znamená, je těžké nezasmát se zprostému vtipu, nebo je těžké nepomlouvat kolegu nebo šéfa v práci, pokud to tak všichni dělají. Je těžké nelhat, když ve škole všichni lžou, nebo proč si nedat panáka, dalšího panáka, když si všichni ostatní dávají a k tomu hecují. No a můžeme jít ještě dál, je pro nás často těžké přiznat se k víře, když tušíme, že se ostatní budou nechápavě smát a dokonce vysmívat, když se třeba se mnou přestanou kvůli tomu bavit. A přitom dneska nehrozí ztráta zaměstnání kvůli víře nebo věznění, mučení, smrt. A přitom samotný Ježíš nás pozbuzuje, nebojte se lidí. Nebojte se lidí.

0: Je pravda, že dneska vlastně jde opravdu spíš o nějaký strach ze zesměšnění nebo z toho, že nebude člověk úplně brán za někoho, kdo je in, nebo něco takového. Proč se třeba někdo stydí přiznat i za to, že jenom chodí do kostela, nebo že je nějak věřící, nebo že má někde i nějaké zásady, které třeba ostatní nezdílejí. Mně se vždycky vybaví mnoho příběhů vůbec jenom z minulého století, ať už lidí od nás, nebo i takových známějších postav. Jednou z nich je třeba svatý Maximilián Kolbe. Mám tady i úryvek trošičku z pěkné knížečky, co vyšla už dávno v Křesťanské akademii, Kronika 21 dnů. Já možná bych i kousíček přečetla právě o té jeho takové nevšední statečnosti ve velice drsných podmínkách. Že ten příběh, jak potom vydal svůj život za otce 4 dětí, že vlastně se dobrovolně nabídnul, aby zahynul v té hladomorně, ten je poměrně známý. Ale mě vždycky na jeho příběhu fascinuje to, že vlastně tu statečnost musel nějak pěstovat a mít už od dětství, protože ono skutečně by nebyl schopen v tak vyhrocené situaci takovéhohle činu, kdyby něco v tom charakteru už se nebudovalo velmi, velmi dlouho předtím. Že to není takový ten mučedník, kterého nahoru zastřelí a protože se dobře nachomejtnul, tak dneska je teda svatý, aniž by moc jako musel o to usilovat, protože se ho nikdo na nic neptal. Ale v tomhle případě skutečně dalo by se říct, že on si pro tu víru v Krista na problémy až jako nabíhal. A teď přečtu kousíček z té knížečky. 17. února 1941 vtrhnul do jeho pokoje mladičký fráter celý postrašený. Otče vyrážel ze sebe s přerývaným dechem. Přijeli. Černé auto. Jsou to oni. Gestapo. Přiběhli také ostatní. Dobře, moji synáčkové, řekl Maximilián. Já jdu. Neposkvrněná, ale nedořekl. Chtěl říci, neposkvrněná mě volá. Bledý, vyhublý, téměř průhledný, vyšel vstříc pěti obrovským pochopům. Pochválen buď Ježíš Kristus, tak je pozdravil. Jsi páter Maximilián Kolbe? Ano, jsem to já. Půjdete s námi. Černé auto je čekalo venku, zasmušilé jako pohřební vůz. Páter Maximilián už se chystal do něj vkročit, ale pak se obrátil a svým laskavým zrakem objal naposledy své město a své syny. Poněvadž musím odejít, musíš nyní ty, moje mamušo, nastoupit na mé místo, řekl. On říkal paně Marii, mamuša. Buď ty guardiánem tohoto mého panství, tvých oveček, tvých beránků a jsou-li tu jací i těch ubohých kozlů. Odevzdávám ti všechno. Hrubě do něho strčili a nacpali ho dovnitř. Zabouchli dvířka a auto odjelo směrem k peklu v Pavjaku. Postačí nám vypravování jedné epizodky, abychom si udělali představu, jaké útrapy musel páter Kolbe zakoušet v tom smutně proslulém vězení. Jednoho dne Scharführer SS konal přehlídku u vězňů. Když mu otevřeli kopku číslo 103, pohled na řeholní hábit ho přivedl skoro k šílenství. Jako divoká šelma se vrhl na pátera Kolbeho, chytil jeho velký růženec, který mu visel na pásu, strhnul mu jej a podržel mu dřevěný křížek před očima a přitom na něho zařval, jako by zuřivě štěkal. Hlupáku, blázne, ty farářská svině, ty tomu věříš? Samozřejmě, že tomu věřím. SSák vrazil páteru Kolbemu silnou facku na levou tvář, pak na pravou tvář a z úst mu vyhrkla krev. Ještě věříš? Samozřejmě, a jak? Lítaly další facky s deštěm ohavných rouhání. Teď mi řekneš, zda ještě věříš, rozumíš? Ano, věřím ještě víc. Tedy Scharführer SS se na něho vrhl začatými pěstmi a z výšky své dvoumetrové postavy ho mlátil a mlátil, takže z pátera Kolbeho zůstala na zemi jen hromádka bolestivého masa. Když pak mučitel odešel a za pošklepků svého doprovodu zabouchl za sebou dveře, druhové v celé se s pláčem zhlukli kolem toho zmučeného a ubohého těla. Ale uslyšeli tichý hlas. Moji přátelé, neplačte, měli byste se radovat. To všechno je za duše, je to ke cti neposkvrněné. Ve dnech, co následovali, 20 bratří se nabídlo jako rukojmí na místo pátera Maximiliána, který následkem ran musel být odvezen do nemocnice ve vážném stavu se svým traumatickým zápalem plic. Ale jako odpověď, sotva, že se znovu postavil na nohy, gestapo ho naložilo se skupinou nešťastníků na dobytčí vůz na jeho poslední cestu. Bylo to do Osvětimi. a dál už potom ten příběh známe. Ale jak jsem předtím vyprávěla, když jsem četla celý jeho životopis, došlo mi právě, že celý jeho život byl nesen statečností, že to gesto nabídnutí života za druhého byl jenom její vrcholný projev. Vlastně, jak to říká ten katechismus, statečnost dává schopnost přemáhat strach, a to i strach ze smrti, a čelit zkouškám a pronásledování. Dává odvahu k tomu, aby se člověk zřekl svého života a obětoval jej při obraně spravedlivé věci.
1: Skončil sedmý díl cyklu Křesťanské cnosti.
2: Jeho autory jsou Kateřina Lachmanová
1: a páter Angelo Scarano. Dnes se zamýšleli nad statečností.
2: Příště se sejdeme u posledního dílu věnovaného uměřenosti.
1: Naslyšenou se těší Kateřina Trmačová
2: a Pavel Smolek z našeho pražského studia Christian.

Jaro je tu. Od 12. května zažijte na festivalu Pražské jaro špičkové umělce a orchestry z 28 zemí světa. Legendární díla i světové premiéry, jazz, experiment i dětské skotačení na Springsteenu nebo open air v Riegerových sadech. Poslední vstupenky na festival.cz.

Milí přátelé, Proglas může vysílat právě a jen díky vaší finanční podpoře. Prosím, nezapomínejte na Radio Proglas. Patří vám všem. Díky.

0: Bylo 21 hodin a v tuto chvíli vás zveme, milí posluchači, k modlitbě večerní chval. Dnes se s vámi bude modlit Ctislava a pater Martin Holík.
1: Pěkně vás zdravíme, milí. A dnes jsme v čase mezi na nebe vstoupením Pána Ježíše a mezi slibovaným sesláním Ducha Svatého. Takže v tyto dny bude stále stejný hymnus, v novějším vydání to bude na straně 721, potom, protože jsme v druhém týdnu lekcionáře, v druhém týdnu žalmu, tak je to strana 1126, kde jsou antifony a žalmy, 1126 a dál. A vlastní texty k tomuto dni jsou od strany 727. Kdo máte původní vydání, tak žalm je na hymnus, je na straně 641, antifony z žalmy od strany 1009 a vlastní texty od strany 647. A v závěru přidáme také text z novény, která v tyto dny probíhá. Bože, pospíš mi na...

0: Tak, dobrý večer, milí. Připojuje se tedy i otec Martin. Teď jsme v čase mezi na nebe vstoupením Pána Ježíše a mezi splněním slibu seslání Ducha Svatého. Také připojíme novénu k tomuto dni, jedno tedy úryvek. Kdo máte novější vydání breviáře, tak tam bude strana 721, 721 hymnus. Antifony i žalmy jsou z druhého týdne žaltáře, takže strana 1126 a dál 1126 a vlastní texty od strany 727. 727. Kdo máte vydání původní, tak 641 je strana hymnu, to bude po tyto dny až do seslání. 641, antifony s žalmy od strany 1009 a vlastní texty od strany 647. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Duchu Tvůrce, přijď navštiv nás, přijď do srdce všech věrných svých a naplň je svou milostí, vždyť ty sám si nás utvořil.
1: Ty se nazýváš Těšitel, Bůh nejvyšší nám tebe dal, ty jsi pramen živý lásky žár, pomazání si duchovní.
0: Dárce darů si sedmera, prst pravice si otcovi, ty jsi ten otcem slíbený, správně dáváš nám promlouvat.
1: V duši světlo nám rozžehni a do srdce nám lásku vlej a naše tělo ubohé stále silou svoji posiluj.
0: Nepřítele pryč odežeň a ve světě svůj nastol mír, nás cestou správnou vždycky veď, ať nás mine vše škodlivé.
1: Boha Otce, nás nauč znát, dej vyznávat nám Ježíše a tobě, Otci i Synu, vírou se vždy víc otvírat. Hospodin vysvobodil můj život z područí smrti. Aleluja.
0: Miluji Hospodina, neboť slyšel můj prosebný hlas.
1: Neboť naklonil ke mně svůj sluch v den, kdy jsem ho vzýval.
0: Obepěly mě provazy smrti, dostihly mě smyčky podsvětí, uvízl jsem v tísni a trýzni.
1: Hospodinovo jméno jsem vzýval. Ach, Hospodine, zachraň mi život.
0: Hospodin je milostivý a spravedlivý, Bůh náš je milosrdný.
1: Hospodin chrání prosté lidi, pomohl mi, když jsem byl v bídě.
0: Uklidni se opět, má duše, neboť Hospodin ti prokázal dobro.
1: Vždyť vysvobodil můj život ze smrti, mé oči ze slz, mé nohy z pádu.
0: Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Hospodin vysvobodil můj život z područí smrti. Aleluja. Hospodin chrání svůj lid jako zřítelnici svého oka. Aleluja.
0: Zvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc.
1: Pomoc mi přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.
0: Nedopustí, aby se tvá noha zvrtla, nebude dřímat tvůj strážce.
1: Ano, nebude dřímat a spát Izraelův strážce.
0: Hospodin tě střeží, Hospodine tvým ochráncem po tvé pravici.
1: Za dne ti slunce neublíží, ani měsíc v noci.
0: Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého, střežit bude tvou duši.
1: Hospodin bude střežit tvůj odchod i příchod, nyní i na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin chrání svůj lid jako zřítelnici svého oka. Aleluja.
1: Hospodin je má síla a statečnost, stal se mou spásou. Aleluja.
0: Veliké a podivuhodné jsou tvé skutky, Pane Bože vševládný.
1: Spravedlivé a spolehlivé jsou tvé cesty, králi národů.
0: Kdo by nevzdával, Pane, úctu a slávu tvému jménu, vždyť ty jediný jsi svatý.
1: Všechny národy přijdou a budou se před tebou klanět. Neboť se ukázalo, že tvá rozhodnutí jsou spravedlivá.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Hospodin je má síla a statečnost, stal se mou spásou. Aleluja. Z listu Židům z 5. kapitoly. Stal se příčinou věčné spásy pro ty, kteří ho poslouchají. Byl od Boha prohlášen veleknězem podle řádu Melchizedechova.

0: přímluvce, Duch svatý, ten vás naučí všemu. Aleluja, aleluja.
1: Přímluvce, Duch svatý, ten vás naučí všemu. Aleluja, aleluja.
0: Připomene vám všechno, co jsem vám řekl.
1: Aleluja, aleluja.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
1: Přímluvce, Duch svatý, ten vás naučí všemu. Aleluja, aleluja. Váš nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí. Aleluja.
0: Velebí má duše Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu mém spasiteli. Neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení.
1: Že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem. Rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné se sadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hledové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství.
1: Jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.
1: Jako byla na počátku i nyní i vždycky. A na věky věků. Amen.
0: Váš Náš nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí. Aleluja. Chválme Krista, pomazaného Duchem svatým. Přimlouvej se za nás.
1: Prosíme tě, Pane, za všechny křesťany.

0: Pošli své světlo všem, kdo trpí příkoří pro tvé jméno.
1: Aby věděli, jak se mají hájit.
0: Ať všichni poznají, že ty spraví vinný kmen.
1: A stanou se ratolestmi, které přinášejí plody ducha.
0: Kriste, nebe tě přivítalo s jásotem jako krále celé země.
1: Králuj tedy všem národům.
0: Pamatuj na ty, kdo se křtem stali účastnými tvé smrti a tvého vzkříšení.
1: Ať s tebou přejdou smrtí do života.
0: A připojujeme modlitbu novény. Dýchej ve mně, Duchu svatý, abych svatě myslel. Pobízej mě, Duchu svatý, abych svatě jednal. Nadchýj mě, Duchu svatý, abych svatost miloval. Posiluj mě, Duchu svatý, abych svatost ochraňoval. Ochraňuj mě, Duchu svatý, abych svatost nikdy nestratil.
1: Ty sedíš po pravici Otcově, přimlouvej se za nás.
0: Připojíme modlitbu Páně. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
1: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Milosrdný Bože, Tvůj Syn vstal z mrtvých a otevřel nám bránu k věčnému životu. Usedl po Tvé pravici a stal se původcem naší spásy. Obrať k němu naši mysl a až znovu přijde ve své slávě, daruji všem pokřtěným účast na jeho nesmrtelnosti. Neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Děkujeme za společnou modlitbu, omlouváme se za výpadky internetové linky, dneska to hodně zlobilo. Ať je Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás i vaše všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch svatý.
1: Amen.
0: Choďme ve jménu Páně.
1: Bohu díky.

A nyní vás, milí posluchači, zveme k modlitbě živého růžence. Připomínám, že dnes se modlíme růženec bolestný. Především zvu ty z vás, kteří ještě do živého růžence nevolali, můžete volat na číslo 739 850 345. 739 850 345.

V jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. V úvodu modlitby vám nabízím chvíli ztišení, v níž můžete předložit Bohu své úmysly. A také tam předkládáme úmysly, které nám naši posluchači zaslali nebo zatelefonovali.

Věřím v Boha, Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jen se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, ukřižován, umřel i pohřben jest, sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Otče náš, jen si na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, v kterého věříme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, v kterého doufáme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, kterého milujeme. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.

0: A nyní vítám ve vysílání paní Marii. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Marie. Já tento desátek obětuji jako prosbu k Duchu Svatému. Podár pravé moudrosti v rozhodování. Potřebuji rozhodnout se rozhodnout jedné moc důležité věci. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krvi potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krvi potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krvi potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krvi potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krvi potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krvi potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krvi potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krvi potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krvi potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který se pro nás krvi potil.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně, přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Děkuji všem, kdo se se mnou modlili. Přeju hezký večer s Pánem Bohem.
0: S Pánem Bohem i vám.

0: A nyní vítám ve vysílání paní Olgu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paní Marii. Já bych prosila o modlitbu za celou naši živou i zemřelou rodinu, za všechny kněze a za všechny dobré lidi, kteří potřebují modlitbu a nikdo se za ně nemodlí, za těžce nemocné a jejich ošetřovateli, aby Duch Svatý jim pomáhal v jejich nesnázích, za všechny trpící, umírající, za papeže, za vás proglase, za mír a pokoj na celém světě a v srdci každého z nás. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdrava z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás bičován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Otci, Synu i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pánbu zaplať za prostor, přeju vám pěknou službu a dobrou noc.
0: Děkujeme a taky přejeme dobrou noc.
1: Dobrou noc všem.

0: A já už vítám ve vysílání paní Emílii. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, chvála Kristu a paně Marii. Já bych prosila, abyste se se mnou pomodlili za zemřelého manžela, živou zemřelou rodinu, za svatého otce, celou církev, mír ve světě, ukončení válek, vrácení hříšníků a prosbu velkou na můj úmysl. Otče náš, jen si na nebesích, posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravás Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš, který pro nás trním korunován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně. Veď to nejde všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pánbu, zaplať všem, kteří se se mnou modlili, i vám pro glose za všechno. Děkuji a pěknou dobrou noc.
0: Děkujeme i vám. Zaplať. I vám přejeme dobrou noc.
1: Děkuji s Pánem Bohem.
0: S Bohem.

0: nyní vítám ve vysílání paní Miladu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Chvála Kristu a Panně Marii. Jsem vaše posluchačka Milada a chtěla bych vás poprosit, kdybych se mohla povodlit za zemřelého manžela, dvoje rodiče, za zdraví celé rodiny, za vnoučata a moje zdraví a myslím by to bylo. Otčená, jenž si na nebesí, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro se nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro se nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro se nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pro se nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš,

0: požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrává Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrává Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdrává Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás těžký kříž nesl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako bylo na počátku,
1: i nyní,
0: jako bylo na počátku, tak nyní vždycky na věky věků. Amen. Pane Ježíši, odpust nám naše hříchy, uchraň nás z pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pán Bůh zaplať všem, kteří se mnou modlili a moc vám děkuju i vám v proglase.
1: Taky děkujeme za zavolání, přejeme dobrou a klidnou noc.
0: Pán Bůh zaplať aj vám v proglase. Dobrou noc.
1: Dobrou noc, děkujem.

0: A já už vítám ve vysílání paní Josefku. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Chvála Krista, paně Marii. Tady Josefka z Jižní Moravy. Prosím vás, abyste se se mnou pomodlili za moji živou a zemřelou rodinu, za svatého otce biskupy kněze Jáhny, za nová kněžská řeholní povolání, za duše počistí, na které nikdo nepamatuje, za dary Ducha svatého, za rádio Proglas a televizi Nově, za naši farnost a našeho pana faláře Oldřicha, za nemocné trpící opuštěné, za pana prezidenta, za kamarádku Marušku a za našeho kostelníka, který je po mrtvičce a nemluví, a za moje zdraví. Otče náš, jen si na nebesích posvěcej jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi.
0: Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros se nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
0: Svatá Maria, Matko Boží, pros se nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
1: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami.

0: a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš, který pro nás ukřižován byl.
1: Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen.
0: Sláva Bohu Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Odpočinu ti věčné, dej všem věrným zemřelým, o Pane.
1: A světlo věčné, a tím svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Zdravá Královno, Matko milosrdenství, živote sladkosti a naděje naše, buď zdráva. Tobě voláme vyhnaní, Synové, tobě vzdycháme, okajíce a plačíce v tomto slzavém údolí. I protož, o rodovnice naše, obrať k nám tvé milosrdné oči. A Ježíše, Bože, který je požehnaný plod života tvého, nám po tomto putování ukaž, o milostivá, o přivětivá, o přesladká Pano Maria. Roduj za nás, svatá Boží rodičko, aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. Modleme se, Bože, tvůj jednorozený Syn nám svým životem smrti a zmrtvých stáním získal věčnou spásu. Dej nám, prosíme, když pod svatém růženci blahoslavené Panny Marie o těchto tajemstvích rozjímáme a také podle nich žijeme a dosáhneme toho, co slibují skrze Krista našeho Pána. Amen. Za svatého Otce, Otče náš, jen si na nebesi, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Zdravá Maria, milosti plná, Pán je s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný je plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naši. Amen. Chraň, Matko, lásky naší zem, smiluj se nad svým národem, k životu úctu vyprost nám vím naše dítky, Boží chrám, ochraňuj od nás vládu zlou, buď parlamentu královnou. Pán Bůh zaplať všem, kdo jste se se mnou modlili. S Pánem Bohem a dobrou noc, děkuji vám.
1: S Pánem Bohem, dobrou noc.
0: Dobrou noc, děkuji.

západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě. Pokrývají tato města a okolí: Plzeň, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov. Jsme tu s vámi po celý den.

0: Opět otevíráme knihu anonymního ruského autora z poloviny 19. století. Příběhy, které poutník vypráví svému duchovnímu otci, přeložil Petr, vítám vás. Čte Libor Raclavský.
1: Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Část 21.

V minulé části jsme se vrátili od poučení svatých otců o vnitřní modlitbě srdce k poutníkovým příhodám. Po roce od svého odchodu na pouť do Jeruzaléma se poutník objevil u duchovního, jemuž kdysi vyprávil své příhody. Na pouť do Jeruzaléma se kvůli úmrtí kupce z Oděsy nedostal a tak dál putoval do Kyjeva a nyní své příhody z cest postupně vypráví. Nejprve jsme slyšeli dvě příhody o určitém druhu posedlosti a poté jeden měšťan vyprávěl poutníkovi příhodu o tom, jak jeho otec, žid, zhanobil na křesťanském hřbitově lidskou lebku a potom se mu zjevoval zesnulý člověk, jemuž lebka patřila. Muž se hrozného zjevení zbavil až přijetím křesťanství.

Zbožně a s dojetím jsem vyslechl ten příběh a uvažoval jsem pro sebe. Můj Bože, jaký milosrdný je náš Pán Ježíš Kristus a jak veliká je jeho láska. Jakými různými cestami přivádí k sobě hříšníky a jak moudře obrací bezvýznamné příhody ve směřování k velkým věcem. Kdo by mohl tušit, že Židovo vyvádění nad mrtvými kostmi mu poslouží k pravému poznání Ježíše Krista a přivede ho ke zbožnému životu. Po večeři jsme poděkovali Bohu i domácímu a šli jsme do své světničky odpočinout si. Spát se nám ještě nechtělo, tak jsme si se společníkem povídali. Řekl mi, že je mogilevský kupec, 2 roky byl v Besarábii, v jednom z tamnějších monastýrů, jako poslušník, ale měl jenom časově omezený pas. Nyní jde do svého rodiště, aby od kupeckého spolku získal věčné propuštění k mnictví. Vychvaloval tamnější monastýry, jejich stanovy a řád a přísný život mnohých zbožných starců tam přebývajících a ujišťoval mě, že besarabské monastýry jsou ve srovnání s ruskými jako nebe a země. Podněcoval mě, abych tam také šel. Tehdy, když jsme tak rozmlouvali, k nám přivedli ještě 3. nocležníka. Byl to poddůstojník, načas uvolněný z armády. Šel domů na dovolenou. Viděli jsme, že je z cesty velmi unavený. Pomodlili jsme se spolu k Bohu a uložili jsme se ke spánku. Brzy ráno jsme vstali a chystali jsme se na cestu. Jakmile jsme chtěli jít poděkovat hospodáři, uslyšeli jsme vyzvánění na jitřní bohoslužbu. S kupcem jsme začali uvažovat. Co pak odejdeme, když slyšíme vyzvánět a ani nenavštívíme chrám Boží? Bude lépe, když půjdeme na jitřní bohoslužbu, pomodlíme se ve svatém chrámu a pak se nám půjde radost.

oficír na cestu. Přestáli jsme jitřní bohoslužbu, vrátili jsme se do naší světničky a začali jsme si chystat svoje mošny. Vidím, hospodyně nám nese samovar a říká: kam pak se chystáte? Napijte se čaje a poobědvejte u nás. Co pak vás pustíme hladové? Tak jsme zůstali. Neseděli jsme u samovaru ani půl hodiny, když najednou k nám vtrhl náš důstojník celý udýchaný. Přicházím k vám se smutkem i radostí. Co se stalo? Zeptali jsme se ho. No co? Když jsem se s vámi rozloučil a odešel jsem, napadlo mě zajít do krčmy, rozměnit papírové peníze na drobné a napít se kořalky, aby se šlo lehčej. Zašel jsem, rozměnil peníze a vylétl jako sokol na cestu. Ušel jsem 3 versty a řekl jsem si, že spočítám peníze, vrátil-li mi krčmář správně. Posadil jsem se stranou, vytáhl svou tobolku a spočítal, vše bylo v pořádku. Najednou jsem si vzpomněl na svůj pas, ale jako by ho nebylo, jen lístky a peníze. Tak jsem se vylekal, úplně jsem ztratil hlavu a napadlo mě. Jistě jsem ho ztratil, když jsem platil v krčmě. Musím se tam vrátit. Běžím a zase mě napadnou obavy. Co když tam nebude? Bude se mnou zle. Přiběhnu tam a ptám se krčmáře, ale on říká: nic jsem neviděl. Zase mě popadl smutek. Musím hledat, projít ta místa, kde jsem byl a kudy jsem šel. A naštěstí jsem svůj pas našel. Byl stočený, válel se mezi slámu a blátem na poli, celý špinavý. Chvála Bohu, zaradoval jsem se. Spadl mi kámen ze srdce. Třeba celý zašpiněný, bláto až za ušima, ale to nevadí. Vždy jdu domů a zpět půjdu s otevřenýma očima. K vám jsem zašel říci vám o tom a také poprosit o sádlo, abych je přiložil k ráně. Jak jsem ve strachu běžel, sedřel jsem si nohy až do živého masa.

Tak, bratře, to máš za to, že jsi neposlechl a nešel se s námi pomodlit, pravil kupec. Chtěl si nás daleko předběhnout a zatím ses k nám vrátil a k tomu schromlý. Říkal jsem ti, abys nepředjímal, a ono na to došlo. A to je ještě málo na to, že jsi nešel s námi do chrámu a ještě nám říkal, co z toho Bůh má, když se budeme modlit? To, bratře, není dobré. Ovšem, Bůh nepotřebuje naše hříšné modlitby, avšak z lásky k nám má rád, když se modlíme. A není mu příjemná pouze svatá modlitba, kterou v nás působí a vzbuzuje sám Duch Svatý a k níž nás vyzývá slovy zůstaňte ve mně a já ve vás. Ale je mu cená i každá, podle zdání malá věc učiněná pro něho. Každé předsevzetí, pohnutka a myšlenka zaměřená k jeho chvále a k naší spáse. Za to všechno se nesmírné Boží milosrdenství odměňuje štědře. Láska Boží odplácí dobrotou tisíckrát větší, než si lidské skutky zaslouží. Dáš-li Bohu nicotný haléř, odplatí ti zlatkou. Když si jen usmyslíš jít k Otci, on už ti jde naproti. Řekneš jen krátce a stroze. Přijmi mne, smiluj se nade mnou. A on už tě objímá a líbá. Hle, jaká je láska nebeského Otce k nám nehodným. A jen pro tuto lásku

se raduje z každého našeho i nejmenšího spasitelného skutku. Říkáš si, jakou slávu z toho má Pán a jaký je pro tebe užitek, když se trochu pomodlíš a pak se zase budeš bavit. Nebo třeba uděláš i nějakou nedůležitou dobrou věc. Třeba odříkáš nějakou modlitbu. Učiníš 5 nebo 10 poklon, vzdychneš od srdce a vyslovíš jméno Ježíše Krista. Poznamenáš si nějakou dobrou myšlenku. Rozhodneš se přečíst něco ke spáse duše. Odřekneš si jídlo, přineseš malou oběť v mlčení. To vše ti připadá nedostatečné k tvému dokonalému spasení. A jakoby neplodné. Ne, žádný z těch malých skutků nepřijde vniveč. Bude zaznamenán vševidoucím okem Božím a získá stonásobnou náhradu nejen na věčnosti, ale i v tomto životě. To potvrzuje i svatý Jan Zlatoustý. Žádné dobro, říká, i kdyby bylo sebenepatrnější, nebude spravedlivým soudcem nepovšimnuto. Jsou-li hříchy sledovány s takovou důkladností, že jsme odpovědní za slova, za touhy i myšlenky, tím spíše dobré skutky, jakkoliv nepatrné, zaznamenány budou zvlášť důkladně a přičtou se nám k zásluhám před naším láskyplným soudcem. Uvedu ti příklad, který jsem sám loni viděl. V jednom besarabském monastýru, kde jsem žil, byl starec, mnich, dobrého života. Jednou na něho přišla zkouška. Velmi se mu zachtělo ryby. A protože ji v ten čas nebylo možné v monastýru dostat, chystal se, že si ji půjde koupit na trh. Dlouho bojoval s touto myšlenkou. Uvažoval, že mnich se musí spokojit se společnou bratrskou stravou a musí být vzdálen rozkoší. A také chodit po trhu v davu lidí je pokušení a mnichu nepřísluší. Nakonec však nepřátelské vemlouvání zvítězilo nad jeho rozvahou a on se oddal své voli a rozhodl se jít pro rybu. Vyšel z monastýru a když šel po ulici ve městě, všiml si, že nemá v rukou modlitební uzlíky. Řekl si, copak já půjdu jako voják bez meče? To se nehodí. A světští lidé, když mě potkají, budou mě odsuzovat a budou v pokušení, když uvidí mnicha bez čotek. Chtěl se pro ně vrátit, ale když si prohlédl kapsy, našel je tam. Vzal je, přežehnal se, navlékl na ruku a v klidu pokračoval dál. Když se přiblížil k tržišti, uviděl vedle krámků stát koně s velkým povozem s ohromnými káděmi. Najednou se ten kůň čehosi lekl, rozběhl se ze všech sil a vyhazoval kopity. Narazil do mnicha, do ramene a srazil ho na zem. Ani ho příliš nezranil. Potom, 2 kroky od něho, se ten vůz převrátil a rozletěl se na kousky. Rychle vstal a teprve teď se vylekal. Zároveň se podivil, jak Bůh ochránil jeho život, neboť kdyby vůz spadl o vteřinku dříve, rozdrtil by ho na kousky. Dále o tom však nepřemýšlel. Koupil rybu, vrátil se, snědl ji, pomodlil se a ulehl ke spánku. Ve snu se před ním objevil jakýsi neznámý, úctyhodný starec a pravý. Poslouchej, já jsem ochránce tohoto monastýru a přicházím ti vysvětlit, abys pochopil a zapamatoval si poučení, kterého se ti nyní dostalo. Pohleď, tvůj slabý zápas se smyslovou slastí a leností ke cvičení v sebeovládání a sebezapírání dali příležitost nepříteli, aby se k tobě přiblížil a připravil pro tebe tuto skázanostnou příhodu, která se odehrála před tvýma očima. Ale tvůj anděl ochránce to vytušil. Vnukl ti myšlenku k modlitbě, vzpomínku na modlitební uzlíky a že jsi toto vnuknutí přijal a uskutečnil. To tě zachránilo před smrtí.
Vidíš lásku Boží k člověku a jeho štědrou odměnu i pro malé obrácení k němu. Když to zjevený starec řekl, chvatně odešel z cely a mnich se mu poklonil a tak se probudil. Procitl už ne na loži, ale klečící na prahu dveří. To vidění pak vyprávěl k duchovnímu prospěchu mnohým, včetně mě.

Skutečně nekonečná je láska Boží k nám hříšným. Není to podivuhodné, že pro takovou malou věc, proto, že vytáhl čotky z kapsy, navlékl si je na ruku a jedenkrát vyslovil jméno Boží, pro takovou maličkost byl dán život člověku. A na váhách lidského osudu jedna krátká chvíle vzývání Ježíše Krista převážila mnohé hodiny promrhané v lenosti. Zde opravdu bylo za malý haléř odplaceno zlatkou. Vidíš, bratře, jak silná je modlitba a jak mocné je jméno Ježíše Krista, když ho vzýváme. Svatý Jan Karpatský v knize Dobrotolubí říká, že když v modlitbě Ježíšově vzýváme jméno Ježíšovo a říkáme smiluj se nade mnou hříšným, tak na každou takovou prosbu odpovídá skrytý hlas Boží. Dítě, odpouštějí se ti tvé hříchy. A dále pokračuje, že v tu dobu, kdy odříkáváme modlitbu, ničím se nelišíme od svatých, ctihodných a mučedníků, neboť jak říká svatý Jan Zlatoustý. Modlitba, třeba pronášená námi, kteří jsme plní hříchů, nás ihned očišťuje. Veliké je milosrdenství Boží k nám, ale my, tak hříšní a nedbalí, nechceme mu věnovat ani trochu času na poděkování a místo modlitbě, která je ze všeho nejdůležitější. Věnujeme čas světským starostem a problémům a zapomínáme na Boha a svůj dluh. Za to nezřídka upadáme do neštěstí a běd. Ale i ty určuje láskyplná prozřetelnost Boží k našemu poučení a k obrácení k Bohu. Když kupec skončil svoji promluvu k oficírovi, povídám mu. Nuže ctěný, jak si utěšil moji hříšnou duši, tak se ti pokloním k nohám. Když to uslyšel, obrátil se ke mně. Jak vidno, ty jsi milovník duchovních příběhů. Počkej, nyní ti přečtu něco podobného tomu, o čem jsem vyprávěl. Mám sebou cestovní knihu zvanou Agapit, neboli Spása hříšníků. Je v ní mnoho zázračných událostí. Vytáhl knihu z kapsy a začal číst krásný příběh o jakémsi zbožném Agatonovi, který byl v dětství veden zbožnými rodiči, aby každý den před ikonou Matky Boží recitoval modlitbu Stráva z Bohorodice Pano. To vykonával každodenně. Potom, když dospěl, začal žít sám podle sebe. Zabýval se světskými starostmi a problémy. Jen zřídka odříkal tu modlitbu. A nakonec toho zcela zanechal. Jeden večer přijal na nocleh poutníka, který mu řekl, že je poustevník z té Vajdy. A měl vidění, aby šel k Agatonovi a vytkl mu, že se přestal modlit k Matce Boží. Agaton uváděl jako příčinu toho, že přestal, že po mnoho let tu modlitbu říkal a neviděl žádný užitek. Tehdy mu poustevník řekl. Vzpomeň si, ty slepý a nevděčný, kolikrát ti ta modlitba pomohla a zachránila tě před neštěstím. Vzpomeň si, jak jsi byl v dětství zázračně zachráněn před utonutím. Vzpomeň, jak nakažlivá epidemie přivedla mnohé tvé sousedy do hrobu a ty jsi zůstal zdrav. Vzpomeň, jak jsi jel s kamarádem a spolu s ním si spadl z vozu. On si zlámal nohy, ale tobě se nic nestalo. Nevíš, proč tvůj známý, dříve zdravý, mladý člověk teď leží zemdlený a ty jsi zdrav a necítíš bolest? A ještě mnohé připomněl Agatonovi a nakonec řekl. Věz, že všechny tyto nehody byly od tebe odvráceny z přízně přesvaté Bohorodice za krátkou modlitbu, kterou si každodenně pozbuzoval svoji duši ke sjednocení s Bohem. Pokračuj dále a nepřestávej tou modlitbou oslavovat nebeskou královnu a ona tě neopustí.
Když jsme dočetli, pozvali nás k obědu. Posilněni poděkovali jsme domácímu a vydali jsme se na cestu. Rozešli jsme se každý na svou stranu, kam kdo měl namířeno.

0: Skončil 21. díl knihy Upřímná vyprávění poutníka svému duchovnímu otci. Publikaci vydalo nakladatelství Refugium v překladu Petra. Vítám vás. Zvuková režie Miloš Švábek.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Už nevím, co je vpravo a co vlevo, kde má ta věc svou hlavu. A kde střevo, už se mi třesou ruce, potím se čůrkem, tohle je ještě horší.

ke komu se mám přidat, když vyjdu z domu, vždyť já bych rád zaplatil. Jen vědět komu, komu se podřizovat a komu velet, kdo asi půjde k moci.

25. ročník literární soutěže Magnesia Litera zná své vítěze. Jejich jména byla vyhlášena na slavnostním večeru v sobotu 18. dubna 2026 ve Stavovském divadle v Praze. Ceremoniál přenášela Česká televize Art. A my se v dnešním pořadu Na stole je téma letošnímu ročníku této literární soutěže budeme věnovat. Pořad pro vás připravila a bude vás jím provázet Iva Horká a o zvuk a střih se stará Roman Kabelka. Pojďme si připomenout, kdo se dostal do užšího výběru soutěže Magnesia Litera za rok 2025. Zde jsou nominace. V kategorii Litera za prózu byli nominováni Dora Kaprálová, Mariborská hypnóza, Magdaléna Placová, Fáze jedné ženy, Ladislav Šerý, Tajný život institucí. V Liteře za poezii byly tyto nominace. Daniel Hradecký, Náměstí práce, Iva Jakimiv, Onde a Radovan Jursa, Koncept transparence. V kategorii Litera za knihu pro děti a mládež byli nominováni tito autoři se svými díly. Petr Borkovec, Diktáty, Kateřina Ilnerová, S láskou V, Martin Kanaloš, Já, Tran a všechno ostatní. Kategorie Litera za naučnou literaturu. Ivan Blecha, Dávné znění, Klopítání s Gustavem Málerem. Petr Pokorný a Petr Šída, Hinterland, Archeologie severočeských pískovcových krajin. A posledním nominovaným byl Martin C. Putna s knihou Oni poslední Římané. Litera za publicistiku. Zde byli nominováni Miloš Hroch, Šeptej na hlas, Klára Kubičková a Jana Srncová, Roztěkané, Romana Indrová-Semelková, Křivoklácko, Cesta domovem. V kategorii Litera za nakladatelský čin byli nominováni Edice Paprsek, Pavla Pečinková, Josef Čapek, Pracoval jsem mnoho, Kateřina Šedá a kolektiv, Národní sbírka zlozvyků, Encyklopedie nešvarů národa českého v 15 kapitolách. Kategorie Litera za překladovou knihu. No Violet Bulawayo, Slavné časy. Žolt Káčor, Cikánský Mojžíš, Anarchistická tóra. Aliza Rydzénová, Jeřáby táhnou na jih. A nyní nominace v kategorii Litera za debut roku. Alexandra Brocková, Číhat na mech. Marie Škrdlíková, Jak dlouho se spí, když kvetou orchideje. Radek Volman, Krev, kruh, černá. Litera za detektivku. Nominace. Jiří Klečka, Černý kos. Michaela Klevisová, Letní slunovrat. A Michal Sýkora, Žádné dobré zprávy. Litera za fantastiku. Zde byli nominováni tito autoři. Jela Abasová, Tři čtvrtě na šílenství. Jarmila Kašparová, Palác šupinatých koček. A Ludmila Svozilová, Ante Portas. A konečně v poslední kategorii již byla Litera za humoristickou knihu. Jsou tyto nominace. Zuzana Bergrová, Podezřelý ticho. Petr Brožovský, Luciférovka. A Petr Laštovka, Umřel jsem, ale už je mi líp. Samotné vyhlášení cen mohli diváci sledovat, jak už jsem v úvodu zmínila, v přímém přenosu slavnostního večera ze Stavovského divadla v sobotu 18. dubna 2026 od 20 hodin a 15 minut na ČT Art.
Záznam ceremoniálu najdete v archivu jak na webu Magnesia Litera, tak na webu České televize. A kdo tedy dosáhl na ocenění? Dvě litery si odnesla Dora Kaprálová, a to knihu roku a literu za prózu s knihou Mariborská hypnóza, kterou vydalo nakladatelství Větrné mlýny. Literu za poezii získal Radovan Jursa, koncept Transparence. Tuto knihu vydalo nakladatelství Galerie Věž. Litera za knihu pro děti a mládež putovala do rukou Kateřiny Ilnerové za její knihu S láskou V. Knihu vydalo nakladatelství Host. Litera za naučnou literaturu. Tak ta patří Petru Pokornému a Petru Šídovi za knihu Hinterland. Archeologie severočeských pískovcových krajin z nakladatelství Kodudek. Litera za publicistiku, tu si odnesly dvě dámy, Klára Kubíčková a Jana Srncová se svojí knihou Roztěkané, vydalo nakladatelství Host. Litera za nakladatelský čin putovala do nakladatelství Osmička v Humpolci, ale také Pavle Pečinkové, která knihu připravila, a to za tetralogii Josef Čapek Pracoval jsem mnoho. Literu za překladovou knihu dostal titul Slavné časy, autor Nouvájlet Bulavájo, a tuto knihu přeložila Anna Štádlerová. Vydalo nakladatelství EMG Odeon. A konečně za debut roku, tak tu si odnesla Marie Škrdlíková Jak dlouho se spí, když kvetou orchideje. Nakladatelství NLN. Literu za detektivku si odnesl Jiří Klečka s knihou Černý kos, kterou vydalo nakladatelství Host. Literou za fantastiku se může pyšnit autorka Jela Abbasová se svojí knihou Tři čtvrtě na šílenství z nakladatelství Host. Litera za humoristickou knihu putovala k Zuzaně Bergrové za knihu Podezřelý ticho, vydalo Albatros Media Moto. A cenu Magnesia za přínos knižní kultuře dostala Jaroslava Haladová a Český rozhlas Vltava za nenahraditelnou službu, kterou tato stanice poskytuje české literatuře a kultuře. A konečně cena čtenářů patří knize Dětské lékařství, autor Cyril Děckař a vydavatelství 103 Média.

0: A my se v dalších minutách podíváme blížeji na cenu za nakladatelský čin, protože jsme se na Rádiu Proglas oceněné tetralogii, která mapuje dílo Josefa Čapkách v 7000 položkách, věnovali a natočili jsme s autorkou i nakladatelem rozhovory. Ještě se sluší dodat, že v porotě kategorie litera za nakladatelský čin zasedli Štěpán Dančo, grafický designer, Jakub Říha, editor, Marcela Turečková ze Svazu českých knihkupců a nakladatelů a knihkupci Jan Uher a Edita Vaníčková, Makosová. A nyní už si pojďme poslechnout, co na ocenění řekli v Humpolci. V soutěži Magnesia Litera za rok 2025 získal Literu za nakladatelský čin nadační fond Osmička z Humpolce na Vysočině se svojí tetralogií Josef Čapek, Pracoval jsem mnoho, kterou sepsala Pavla Pečinková. Slavnostního přebírání cen Magnesia Litera, které se konalo 18. dubna a přenášela jej ČT Art, se zúčastnila výkonná ředitelka nadačního fondu Osmička Martina Hončíková. A já ji teď tady mám před sebou a já se hned zeptám na první otázku. Paní Hončíková, co pro vás toto ocenění znamená?
1: Tak to ocenění Magnesia Litera za nakladatelský čin samozřejmě je pro nás nesmírně vzácné a vážíme si jej hluboce, protože my to vnímáme jako ocenění nejenom pro tu knihu jako takovou, ale je to skutečně ocenění 8 let velmi úmorné a pečlivé badatelské práce právě Pavly Pečinkové a zároveň, což na tom večeru vzhledem tedy k jaksi časovému omezení. Ti, kteří jsme obdrželi ceny, tak jsme byli samozřejmě omezeni časem, tak jsem ani nemohla poděkovat všem, kdo se o tu knihu zasloužili, tak přirozeně Pavla Pečinková a dále autoři a autorky, které si k těm jednotlivým 4 dílům přizvala ke spolupráci, tak to je samozřejmě Pavla Pečinková je takové srdce prostě, které bije pro Čapka a ona má na tom tu zásluhu největší. Ovšem, myslím, že je velmi důležité a jsem ráda, že teď dostávám příležitost k tomu říci, že dalšími dvěma vlastně nesmírně důležitými lidmi, bez kterých by Čapek, respektive ta tetralogie Čapkova tady nebyla, jsou mecenáši a zakladatelé Osmičky, manželé Riesnerovi. Díky nim vlastně ten Čapek mohl vzniknout v takovém rozsahu a v takové kvalitě, v jaké vznikl a důkazem tedy toho, že se to povedlo, je právě to ocenění Magnesia Litera, jak už jsme zmínili, a manželé Riesnerovi jsou nejen mecenáši Osmičky, ale obecně jsou to my velcí milovníci umění, podporovatelé umění a jak už jsem řekla, díky nim Čapek existuje, nebo ta tetralogie čapkovská a díky nim existuje i Osmička, takže to ocenění je z velké části patří jim.
0: Jaké jste měla pocity během toho slavnostního večera? Musím podotknout, že i přesto, že vás tedy moderátoři večera nepředstavili a tak si mnoho lidí mohlo myslet, že cenu přebírá autorka knihy Pavla Pečinková, tak když to pomineme, tak jak jste se cítila na tom pódiu?
1: No tak já tedy doufám, že na základě toho medailonku, který předcházel tomu udílení cen, tak většina lidí snad poznala, že já tedy bohužel nejsem Pavla Pečinková. Dále také sál byl samozřejmě plný literátů, lidí, kteří z řada z nich Pavlu Pečinkovou znají, takže se na ní i vyptávali. Velmi mě mrzí, samozřejmě nás všechny mrzí, že Pavla Pečinková se večera zúčastnit nemohla a tudíž se nemohla tu cenu převzít osobně. V každém případě, ale pro mě to samozřejmě bylo velkým překvapením a byla to velká čest a to vám asi potvrdí všichni, kdo nějaké takové ocenění získali, ono vlastně v ten daný moment, kdy to vyhlásí, tak se ve vás mísí šok, jakési prostě zároveň nadšení, radost, takže ono to potom vlastně uběhne jako velmi, velmi rychle a spíš to mně osobně to vlastně docházelo až jaksi posléze, když jsem s tou cenou usedla zpátky do hlediště.
0: Očekávala jste, že tuto kategorii vyhrajete? Konkurencí byla například Národní sbírka zlozvyků Encyklopedie nešvarů národa českého v 15 kapitolách od Kateřiny Šedé a vlastně byly nominovány 3 počiny v této kategorii. Tak očekávala, anebo to bylo velké překvapení?
1: No, když budu hovořit sama za sebe, tak to bylo opravdu překvapení. Přirozeně my jsme to tady sledovali s velkou jako pozorností už v momentě, kdy jsme se dostali do toho užšího výběru. A musím říci, že letos se nám zdalo, že ta konkurence byla opravdu velice silná, což samozřejmě na jednu stranu o to těžší bylo jaksi zvítězit v té kategorii, ale na druhou stranu nás velmi těší jako nakladatele, z pozice nakladatele, nás těší, že stále jsou tady nakladatelství, která připravují nádherné, vypravují krásné knihy, které potom jsou oceněné. Ale zpátky k tomu, zdali jsme to čekali nebo nečekali. V nás se to tak jako tady mísilo v týmu, když jsme se o tom bavili. Samozřejmě jsme jak si doufali, že ta osmiletá mravenčí práce a úsilí práce na té knize nebo na těch čtyřech knihách, že bude oceněno. Protože ta kniha je tedy nejenom tou náplní velmi bohatá, neobvyklá a neopakovatelná, ale ona je i krásná. Všechny ty čtyři knihy jsou krásně graficky zpracované studiem Thoman Design, takže je to takový opravdu celkový balíček. Ovšem, jak už jsem zmínila, ta konkurence byla skutečně velmi silná a z těch třech finalistů, tak já osobně jsem, i když to bude znít trošku jaksi macešsky, tak já jsem trošku jsem dávala šanci jednomu z našich, řekněme, spolunumovaných nebo konkurentů, ale tím spíš mě teda nesmírně potěšilo, že opravdu porota Magnesia Litery, že opravdu uznala, že ten Čapek si zaslouží to ocenění a v tom jsem s ním zajedno a my všichni.
0: Je to vaše první takové větší ocenění, anebo máte na kontě i další?
1: No, osmička i přes svůj útlý věk. My jsme shodou okolností tedy, a to jsem i tehdy na pohodu, kdy jsme dostávali, nebo když jsem přebírala tu cenu, jsem zmínila, že ten samý den, tedy 18. dubna, tak osmička slavila 8. narozeniny. Tak taková osmičková plnoleta, zdalo by se říci, ale ve srovnání samozřejmě s jinými institucemi, s jinými nakladateli, tak my jsme takový jako teenager v podstatě, my jsme docela jako mladí, ale i za tak krátkou dobu, tak máme těch ocenění, když se tady bavíme o knihách, tak máme jich poměrně hodně. My jsme několikrát získali ocenění za nejkrásnější knihu roku. Pravidelně se umísťujeme vlastně mezi prvními třemi nominovanými na to ocenění, takže v tom si troufám říct, že jsme už trošku jakoby ostřílení, řekněme, ale přirozeně nás to vždycky velmi potěší. To je samozřejmě i zásluhou toho, že dlouhodobě spolupracujeme. Vlastně od začátku osmička spolupracuje s úžasným grafickým duem Štěpán Malovec a Martin Odehnal, kteří pro nás ty krásné knihy vytvářejí. Ale samozřejmě ta Magnesia Litera, zase to je, ta cena má úplně jiný charakter, protože se hodnotí tedy nejen krása té knihy, ale především obsah, který opravdu v případě té tetralogie pracovala se mnoho, je skutečně mimořádný.
0: Ráda bych se vás zeptala na otázku, jestli otevírá dveře do dalších aktivit podobná cena, nebo jaký je váš pohled a názor na takovéto soutěže?
1: Pokud se budeme bavit tedy o soutěžích, které se týkají knih, tak já jim velice fandím. Protože zejména v dnešní době, kdy samozřejmě, a to už konec konců také zaznělo na tom slavnostním večeru Magnesia Litera, čtenářstva stále ubývá a o to více si opravdu cením všech, kdo se vrhají prostě do toho neznáma a vydávají knihy. My tedy musím posluchačům naznačit, my teď momentálně spolu sedíme v knihkupectví osmičkovém, které opět neskromně řeknu, že je jedno z nejkrásnějších knihkupectví, tedy které jsem měla tu čest navštívit a máme tady, jak vidíte, máme tady obrovský nepřeberný výběr knih pro děti, ale také odborných publikací a samozřejmě knih, které vydáváme my jako osmička. Takže to, že se neustále něco děje, že se neustále vydávají nové a nové knihy, byť často je to jaksi aktivita, která se vám vlastně nevyplatí. Je to převážně činnost nadšenců, milovníků knih a literatury, tak já si myslím, že to je velmi záslužné a ty soutěže si myslím, že v tomto jsou jako velmi fér, že opravdu, že oceňují ty, kteří si to ocenění zaslouží, ať už po stránce obsahové nebo grafické a my samozřejmě z každého takového ocenění máme obrovskou radost. Zdali nás to někam posouvá, či nikoli v to jaksi zvenku nejsem schopná jaksi odhadnout, ale zcela jistě se tím zapisujeme stále hlouběji a hlouběji do povědomí veřejnosti, která nás samozřejmě vnímá především jako instituci kulturní, uměleckou, ale řada lidí vlastně nás nemá úplně spojenou s tou činností nakladatelskou, takže tohle si myslím, že je pro nás velmi důležitý, že jsme se ukázali i v jiné poloze, než v té poloze umělecké.
0: Možná by posluchače zajímalo také to, jak a kde jste se propojili s Pavlou Pečinkovou, i když o ní je tedy známo, že ona se specializuje na Josefa Čapka, tak jestli byste mohla ve stručnosti třeba říct, jak k této spolupráci došlo nebo jak se vyvíjela.
1: No, tohle bylo, jak už jsem naznačila úplně na začátku našeho rozhovoru, tak tohle bylo velmi šťastné setkání právě manželů Riesnerových a Pavly Pečinkové, ke kterému došlo už před těmi dlouhými 8, možná už více lety. Ta kniha tak, jako taková se připravovala 8 let. Takže došlo k tomu setkání. Věřím, že to rezonovalo nejen jaksi odborně, ale především lidsky, protože to je při takovém projektu extrémně důležité, aby si ti lidé prostě sedli z naší strany. Z mé konkrétně strany já musím říci, že k Pavle Pečinkové chovám neskonalou úctu. Nesmírně si ji vážím, protože si myslím, že není u nás tolik jaksi srdcařů, kteří jsou zároveň i skvělými odborníky. Takže v tomhle tom je pro mě setkání osobně s Pavlou Pečinkovou jako velkým obohacením. A věřím tomu, že to tak bylo, i když se vlastně potkala Pavla Pečinková s manželi Riesnerovými, kteří, jak už jsem říkala, jsou vlastně jaksi hybateli vlastně tady toho celého projektu a osmičky. A to dál, to už víte, to už je historie, všichni to znáte a všichni si můžete podívat, čtenáři a posluchači se mohou podívat na ty krásné 4 knihy, které jsou výsledkem této velmi šťastné spolupráce.
0: To byla Martina Hončíková, výkonná ředitelka nadačního fondu Osmička z Humpolce, která převzala Magnesii literu za rok 2025 za nakladatelský čin. A jde o soubor 4 knih mapujících výtvarnou tvorbu Josefa Čapka. Tetralogie nese název Josef Čapek, pracoval jsem mnoho a autorkou je Pavla Pečinková. A já ještě dodám 2 pozvánky a obě se týkají humpolecké osmičky. První z nich je pozvání na vernisáž výstavy Present Perfect, otisky času v současné keramice, která se koná v pátek 15. května 2026 v 18 hodin. Více informací, včetně vstupenek na akci, získáte na Facebooku zmíněné Zóny umění v Humpolci. A druhé pozvání se týká pořadu Radio Report, který jsme natáčeli přímo v Humpolci. Můžete si ho na Rádiu Proglas poslechnout ve středu 27. května 2026 ve 20 hodin a 15 minut.

0: No a nyní už se přesuneme k dalšímu důležitému aktérovi, jímž je autorka oceněného díla Pavla Pečinková. Ta nám poví nejen o práci na knize. Tak pojďme si tedy poslechnout, co jsme s ní natočili na toto téma loni, tedy v dubnu roku 2025. Pracoval jsem mnoho. Tak se jmenuje čtyřdílný soupis výtvarného díla Josefa Čapka, který dala dohromady historička umění, kritička a pedagožka doktorka Pavla Pečinková. Čapkovi se věnuje už více než 40 let a první díl pod názvem Kresba vydala v roce 2019, druhý díl Užitá kresba spatřil světlo světa o rok později, tedy v roce 2020 a třetí díl Malba pak v roce 2023. Sérii završuje čtvrtý, poslední díl Grafika. Grafický design a sazba jsou dílem studia Toman Design a celý soubor vydal nakladatel Nadační fond Osmička z Humpolce. V dnešní knihovničce na Proglasu si budeme o Čapkově tetralogii s názvem Pracoval jsem mnoho povídat s její autorkou, doktorkou Pavlou Pečinkovou. Vítejte v brněnském studiu Proglasu, paní Pečinková.
1: Děkuji za pozvání.
0: Dílo, které jsem před chvílí představila, lze považovat za takzvaný šperk knihovny. Navíc, aby se vám jednotlivé díly nepletly, tak hned na první pohled rozeznáte ten, který díl podle barvy. Uvidíte zelenou, červenou, modrou a nebo černou. Já se zeptám, paní Pečinková, jak dlouho jste na tomto díle pracovala a jestli byste nám mohla postupně jednotlivé díly představit. Předpokládám, že těm třem prvním se budeme věnovat okrajově a více se ponoříme do té poslední knihy. Můžeme to takhle udělat?
1: Zkusíme to. Já jsem na tom projektu pracovala, řekla bych tak přes 12 let, téměř jako na plný úvazek. Každý ten svazek má v podstatě příbuznou strukturu. Je to pouzdro, ve kterém jsou dva paperbacky. Já jsem si přála, aby Čapkův soupis byl v paperbacku, protože on byl vlastně novinář, nepovažoval se za špičkového umělce, za celebritu, za honoraci, chtěl, aby to bylo pro lidi, pro život a k tomu chtěl, aby to, co dělá, bylo pro lidi a pro život a tomu odpovídá spíš ten paperback. No, ale v tom obrovském rozsahu stránkovém by se to do paperbacku těžko vázalo a tak jsme nakonec zvolili takovou kompromisní verzi mezi monumentální knihou a paperbackem a to je teda dva svazky složené v tom jednom pouzdru. První zelený je věnován kresbě volné, na to navazovala teda kresba užitá, to znamená karikatury, ilustrace a scénografie. Za ty scénografie jsem zvlášť vděčná, ty jsem nespracovávala já. Na tom pracovali pracovníci divadelního oddělení Národního muzea. A je to vlastně první, jako doposud bylo scénografické dílo Josefa Čapka známo z nějakých 60-100 nebo maximálně 100 ukázek. Se ukáže, že to je 1000 prací, jo, že ten rozsah je daleko větší. V tom to je teda podle mě velký přínos tady tohodle druhého svazku. A třetí svazek, jo, ten je nejdůležitější, ten je věnován malbě a ten obsahuje i bibliografii a soupis výstav a tyhle ty, jako takovýhle aparát. Ta grafika původně neměla být součástí toho soupisu, protože soupis Čapkových volných grafik už jsem publikovala ve spolupráci s Jaroslavem Slavíkem v roce 2009. a už se mně zdálo, že je to zbytečné to znovu opakovat, že jo, přepsat ty rozměry a znovu to vyfotit nebo uplatnit ty staré fotografie, ale nakladatel, respektive manželé Riesnerovi, kteří stojí za tím projektem Osmička Humpolec, mě nakonec přesvědčili, že si přáli, aby teda, když už jsme dali tomu soupisu takovouhle velkorysou podobu, aby byl stejně graficky zpracovaná i ta grafika. Jo? Aby to mělo všechno stejný kabátek, ať je Čapek teda doma. No a nakonec mě k tomu přesvědčili také proto, že se uvolila spolupracovat na tom čtvrtém svazku docentka Alena Pomajzlová, která se zabývala a už publikovala také dříve soupis Čapkových obálek. Takže tím pádem to opakování toho mého soupisu začalo mít smysl, že to nebudou jen volné grafické listy. Navíc to si strašně přál zeť Josefa Čapka. Ten litoval, že jsou to jen volné grafické listy a že by chtěl, že je škoda, že tam nejsou zastoupeny i Čapkovy linořezové ilustrace, které se nezachovaly v těch autorských nátiscích, které se zachovaly jenom v těch publikacích, protože to bylo tištěno z Čapkových původních matric. Mm-hmm. Takže jsem tam doplnila i teda, to se mi tehdy zdálo strašně náročné, a tak teď jsem na to měla čas v důchodu, tak jsem tam doplnila i ty grafiky, které jsou známé jen z továrních otisků. No a navíc k tomu přistoupil i ten soupis obálek, takže teď je opravdu ta grafika jako co nejúplnější. No, takže teď ten nový kabát má teda smysl.
0: To jsou 4 knihy. Jsou vlastně vložené do takového kartonu, což je praktické. Už jsem to někde viděla, to se mi líbí velmi. Ještě mě napadá taková věc, knihy jsou 4, jsou velmi jakoby obsáhlé, jenom ten soupis v prvním díle kresba obsahuje 3,500 položek a komplet soupis má přes 7,000 položek. Už z toho vyplývá, že Josef Čapek byl tedy hodně plodný, tak předpokládám, že i ten název Pracoval jsem mnoho se odvíjel od této skutečnosti. Je to tak? Nebo proč ten název? Ještě by mě zajímalo.
1: No samozřejmě, Čapek se uplatnil v řadě oborů, protože to byl člověk živý, pohyblivý a v podstatě věnoval se výtvarné kritice, věnoval se žurnalistice, věnoval se literární tvorbě, kreslil, maloval, pracoval na ilustracích, na karikatu.

0: v knížce Psáno do mraku, kde říká, pracoval jsem mnoho až nad své síly, a končí ten citát, kdo můžete, šetřte víc svým životem. Takže to je autentický Čapek, ten název.
1: No, ale v podstatě vy jste se taky napracovala hodně, že? 12 let, když jste na tom pracovala, tak to je taky. Se dá říct, že jste také pracovala mnoho.
0: No, musím říct, že mě to až potom někdy přišlo jako nerozumné. Protože opravdu jsem nad tím sedávala až 10 hodin denně, když bylo zle. Jo, když byli. A skutečně 10 let nebo 12 let na plný úvazek něco takového, já jsem si říkala, proč jsem si to vymyslela takhle. Protože ty jako nešlo jenom o ten soupis, že jo, pak každý ten svazek obsahuje jako monografickou studii, jako úvodní text, který jako má kolem těch 100 stran. Pak jsme si k tomu vymysleli obrazové pásmo, aby ty Čapkovy práce vyzněly, aby nebyly reprodukované jen v tom soupisu, jen v tom malinkém formátku velikosti krabičky od cirek nebo známky. A všechny ty obrázky musíte popsat a všechny musíte odatovat a všude musí být rozměry a majitelé a copyrighty a tohle bylo na tom vlastně ta největší otročina. A teďka někde Čapek tento pojmen, někde se ty názvy zvlášť u těch grafik liší, takže jako si uhlídat, aby to jednou byla hlava muže a jednou hlava muže v klobouku a hlava muže s knírkem.
1: Mě už se z toho dělá špatně, jenom to poslouchám, protože jsem taky jednu knihu dávala dohromady a přesně úplně to vidím. Zeptám se vás, věnovala jste tomu opravdu kus života, 12 let je 12 let, nicméně dotáhla jste to do finále, ale přesto se vás zeptám, co bylo nejtěžší na té práci a naopak, co vás nejvíc na té práci těšilo?
0: No, nejtěžší asi bylo vydržet, protože jako ta knížka, když se začíná koncipovat, tak to vypadá snadno. Tak člověk vidí tu strukturu toho textu a jak to bude plynout a pak jako je potřeba ty formulace dotahovat, je potřeba si to uhlídat a pak opravdu té zajímavé práce tam bylo vlastně míň než toho otrockého soupisu, který může dělat kdokoliv. Jo, ale na druhou stranu nemůže, protože tam je potřeba hlídat ten celek a v tom celku, jako soupis v obrázku, třeba jsem využívala studentku, která mi to přepisovala z kartiček do databáze. Jo, takových mechanických prací je strašně moc, které si člověk musí udělat. To bylo nejtěžší. Ale zase je to vyvážené tím, že berete ty věci do rukou, že s nimi jste, že s nimi žijete a že vlastně pořád jsem objevovala, jak je ten Čapek skvělý umělec, poctivý a jak je schopný i v právě ta grafika, někteří mají tu grafiku vlastně nejradši z Čapkovy tvorby, protože Čapkův taková maxima byla dosáhnout maximální intenzity výrazu při minimálních výtvarných prostředcích. Jo, a tohle toto se skvěle daří právě v té grafice. No, on se soustředoval na začátku v tom období předválečné avantgardy. On byl zaujat možnostmi moderní výtvarné formy. A někdy až posedle jakoby zkoumal, kam až může dojít v té redukci výtvarných prostředků, aby to dílo, ta práce měla pořád ještě tu výpovědní hodnotu a měla svou sílu. A tady tahle ta formová ekonomie, ta se mu skvěle dařila právě v té grafice. A to je čtvereček, je kolečko a je to člověk. Já to, a to umí jen Čapek. Takže tohle bylo moc pěkný na té práci.
1: A ještě se zeptám, ty obálky už byly tady?

0: nějaké publikované?
1: Ty obálky paní Pomajzlová také už jednou publikovala, ale pro tento projekt vlastně ten svůj úvodní text jako postavila zase dál jinám, podívala se na to z pozice těch nakladatelů, nikoli z pozice vývoje samotného Čapkova díla, takže to je velice zajímavá studie a vlastně ty obálky, díky těm obálkám je Čapek vlastně znám ve světě a mnozí si pod pojmem Josef Čapek vybaví především jeho knižní obálky. Takže a vlastně poprvé tady teď vychází pohromadě Čapkova grafická tvorba, jak volné listy, tak ty obálky, protože Čapek úplně nerozlišoval volné a užité. Jo? U něj i to, co bylo užité, tak tomu věnoval stejnou pozornost jako volnému. Samozřejmě ty obálky jeho jsou naprosto originální, to nemá ani ve světové tvorbě obdobu. Ale i ty jeho ilustrace, já jsem se tam místy zaměřila na srovnávání, když třeba ilustroval román Zajíců, tak jak vypadaly dobové ilustrace romána Zajícova ve světě, ve Francii nebo v Německu. No to se nedá srovnat, to je konvence proti autorské řeči. To je Levana, jako tam prostě na té užité tvorbě se dá doložit, jak Čapek překračoval hranice těchto oborů.
0: Co je na Josefu Čapkovi tak výjimečné?
1: No pro mě byl prostě jedinečný. Můžeme zmiňovat rozsah jeho tvůrčích zájmů, který nemá obdoby. Můžeme se odvolávat na originalitu jeho výtvarné i literární tvorby, i na hloubku a závažnost jeho činnosti publicistické. Ale když bych to měla nějak shrnout, tak pro mě je Čapek jako umělec této generační vrstvy naprosto jedinečný v tom, že tak závažné, mnohostranné a originální dílo, ale hlavně takovou závažnou výpověď o člověku a jeho vnitřním i vnějším světě, o společnosti první republiky, tak mnohostranou a hlubokou nepodal podle mě žádný umělec z jeho generace. Tu Čapkovu výjimečnost já osobně spojuji s etikou jeho tvorby. Ono to zní divně, protože jako někdy se mi lidé ptají, no tak jako protože si ceníš jeho poctivosti, jeho vážnosti, jeho odpovědnosti k tvorbě, to ještě neznamená, že teda ty obrázky jsou skvělé. Ale ty obrázky jsou s touto odpovědností a s tou etikou jeho tvorby souvisí. Čapek nechápe umění jako profesi, zábavu nebo prezentaci. Pro něj to není žebříček ke slávě nebo bohatství. Od mládí, jak později píše, to považoval za to nejzávažnější z lidského činu. A za svůj úkol si už od začátku bral to svědectví, tu výpověď o člověku. Když dostal v roce 1934 otázku, co má člověk z umění, odpověděl vždyť, co je obsahem každého umění než člověk. Než člověk, tedy v něčem ba přemnohém každý z nás. Než život, tedy zase v přemnohém každý z nás. Než tento svět uprostřed nezměřitelnosti vesmíru, to všechno, co bylo, jest a bude a v čem jsme nyní my. Takže on usiloval postihnout tady, vlastně, nebo on se snažil podat takovou univerzální výpověď o vnitřním světě člověka 20. století. Tudíž vlastně nepřijímal žádné konvence, nesnažil se přizpůsobit svou tvorbu nějakým vnějším požadavkům, ale vycházel právě z tohoto zásadního poslání. V podstatě už v roce 20, ještě když začínal, psal, co jest. Ano, jest člověk a smysl života. To není otázka obsahu v malbě, je to otázka zároveň původu a určení. A na tuto otázku, co jest, odpovídá pořád a odpovídá po svém. A to je samozřejmě otázka nezodpověditelná definitivně. To nemá jedinou odpověď. A proto, že na tu otázku musí odpovídat za sebe tady a teď v tomto okamžiku a co nejpoctivěji. A proto ta jeho tvorba má takovou sílu. On to, co jest, pozoroval a vnímal velice intenzivně a uměl to, co poznal, to, co uviděl, převést do jednoduchých, originálních a sdělných výtvarných znaků tak, aby to komunikoval nepojmovým způsobem a ty jeho obrazy, jeho grafiky, jeho kresby v podstatě zpřítomňují, nikoli znázorňují lidi nebo člověka a jeho svět. A to dokázal jako málo kdo. A ještě bych zdůraznila jeho vnitřní svobodu, která právě díky té vnitřní svobodě opět má jeho dílo to napětí a tu sílu. Já bych řekla, že umělci 20. století nebo první půlky 20. století, i když vlastně řekla bych celý 20. století, zdůrazňují svobodu a originalitu, ale zároveň se šikují do skupin a podřizují kolektivním programům, protože ten společný postup je prostě snadnější. Josef Čapek se nepodřizoval nikomu a ničemu. Pro něj to byla ta podstatná výpověď. Jak v těch 30. letech potom dokonce definoval tu podstatu umění jako konfrontaci s bytím. Něco naprosto zásadního. To se v podstatě nenosilo v jeho době a nenosí se ani teď. Takže v tom je pro mě Čapek jedinečný a proto na něj nedám dopustit.
2: Mně se líbí, jak zhrnul koncem 30. let svůj celoživotní postoj do věty. Nechci býti, nemohu býti dlažební kostkou. Jen mne tedy nechte neopracovaného a neužitečného vlomu.
1: Tak to přesně
2: se, to asi tak vystihuje, jak jste to teď řekli.
1: Ano.
3: A to je z dnešního pořadu Na stole je téma vše. Ohlédli jsme se v něm za loňským rokem, v němž spatřili světlo světa kvalitní knihy a ty nejlepší si odnesli titul Magnesia Litera 2026. Za 25 ročníků pořadatelé této soutěže ocenili bezmála 250 knih. Za pozornost vám, milí posluchači, děkuje a od mikrofonu se s vámi loučí Iva Horká.

0: noviny nevyjdou ve zvláštním vydání. Nikdo mi s růžemi nepřijde psát. Pomlčí důstojně klasici svázaní o tom, co brzy už musí se stát.
1: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

najednou pochopí, že jsem tak trochu po něm a pár teček mi po papíru skáče. Nebývám si jistý, ale začínám mít dojem, že ta potí

severních a severozápadních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třeboňském vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce. Pokrývají tato města a okolí. Cheb, Chodov, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jirkov, Kadaň, Karlovy Vary, Klášterec nad Ohří, Krupka, Liberec, Litoměřice, Litvínov, Louny, Mariánské Lázně, Ostrov, Roudnice nad Labem, Sokolov, Teplice, Ústí nad Labem a Žatec. Jsme tu s vámi po celý den.

pod srdcem kotva a nad ním kříž. Dál stojím o tvá znamení, můj pane, vždyť to víš, můj pane, buď mi blíž.

0: Dnešní část se jmenuje Boží milost a lidské snažení. Syn Boží sestoupil z nebe, říkají otcové, jen proto, abychom my mohli vystoupit na nebe. Podle staré definice je modlitba, a tedy i samonáboženství, výstup duše k Bohu. Výstup znamená námahu a práci. A co když je tato práce nadarmo? Kdo vystupuje nahoru, jde sice ke světlu blíž, ale ke slunci má skoro stejně daleko jako ten, kdo zůstal dole. Není proto divu, že leckteří křesťané projevili zásadní nedůvěru v lidské snažení. Nespasíme se skutky, ale jen vírou. Víra je pak dar, ne zásluha. Je to známá věta, která se v době reformace stala heslem. Nevystupujeme my lidé na nebe, ale Bůh sestoupil k nám, aby nás spasil. V asketické teologii kladou tentýž problém ve formě otázky. Jakou funkci, jakou váhu mají lidské síly tam, kde jde o Boží život v nás, o získání milosti? Nazveme-li lidskou snahu asketikou a spojení s Bohem mystikou, pak se ptají autoři, jaký je mezi nimi poměr. Víme dobře, že se stalo ve východní i západní církvi hlavním obrodným hnutím mnišství. Katoličtí i nekatoličtí církevní historikové jsou pak zajedno v tom, že považují za jeden z hlavních pilířů řeholního života pevné přesvědčení, že mezi asketikou neboli lidskou snahou a mystikou, to je spojení s Bohem, je jednota. Pokrok v duchovním životě odpovídá snaze člověka, který s milostí spolupracuje. Řeckým výrazem se to označuje jako synergetismus, společná činnost lidských sil a Ducha Svatého. Pak ovšem milost už není milost, dobrovolný a svobodný dar Boží, namítají odpůrci. Jednoduchým a pěkným přirovnáním odpovídá na námitku už ve 4. století pseudo Makarios. Lidské úsilí je jako práce zemědělce. Všichni vědí, že nestačí orat a sít. Úroda závisí na slunci, dešti, počasí. Stává se, že přijdou léta, kdy se při velké námaze málo získá, nebo zase naopak. A přece normálně platí, čím lépe se pole obdělá, tím lepší úrodu nese. Podobně platí také jakýsi normální zákon milosti. I zde platí, člověče přičiň se a Bůh ti pomůže. Milost je svobodný, dobrovolný Boží dar. Ale to, co Bůh dává, je život, činnost a ta oživuje celého člověka, celé jeho srdce, mysl a všechny síly. Boží láska se tu musí setkat s láskou člověka.
1: Krátce před půlnocí se pomodlíme Simeonovo kantikum. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Aleluja. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděly tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy.
1: Světlo k osvícení pohanům a k oslavě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Aleluja. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

dnešní jazzové půlhodince budeme poslouchat belgicko-francouzsko-italské trio Dear Uncle Lenny z alba Sister Juniper. Album rozvíjí koncept krátkých instrumentálních skladeb inspirovaných vyprávěním příběhů beze slov. Hudba pracuje s imaginací posluchače, podobně jako literární miniatury nebo krátké japonské básně haiku. Hudba alba je postavena na atmosférických obrazech a sugestivních názvech skladeb. Jednotlivé kompozice připomínají fragmenty většího rodinného příběhu, jehož kapitoly jsou schválně promíchané a nedořečené. Neobvyklé obsazení s preparovaným klavírem, benčem a kytarou vytváří zvuk na pomezí současného jazzu, komorní hudby a amerického folku. Kapela přitom zdůrazňuje citlivost, detail a hledání nových hudebních jazyků. Trio tvoří pianista Camille Alban Spenger, kytarista Benjamin Sosro a hráč na benčo Marco Chongrandi. Na albu hostuje také klarinetista Joachim Badenhorst. Skupina Dear Uncle Lenny nám ze svého alba zahraje několik ukázek.

Poslouchali jsme belgicko-francouzsko-italské trio Dear Uncle Lenny z alba Sisters Juniper. Noční dění pro vás připravuje Milan Tesař.

klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji. Slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klapu. Hup, hup, hup, hup, hup.

Tak mi šálu, kabát, klobouk můj dej, pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji, slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klobou. Hup, hup, hup, hup, hup, hup, hup. Já jsem byl blout, ha, ha, ha.

a jeho parta hraje karty. Padají nadávky a na tramvaje chybí 25.

to jenom hesla v čítankách, lidé, jděte. Měl jsem vás rád, pravda vítězí a roky letí. A roky letí. A roky letí.

V jižních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic. Pokrývají tato města a okolí. České Budějovice, Český Krumlov, Písek a Strakonice. Jsme tu s vámi po celý den.

Je 1:00 ráno a Proglas nabízí koncert komorní hudby. První skladbou bude duo sonáta pro klavír a violončelo S-dur opus 64 Ludvíka von Beethovena. Na violončelo zahraje David Geringas a na klavír Jan Fautin.

Dusněla duo sonáta pro klavír a violončelo S-dur opus 64 Ludvíka von Beethovena. Violončelového partu se ujal David Geringas a klavírního Jan Fautin. Další skladbou bude sonáta G-dur opus 30 číslo 3 pro housle a klavír, také od Ludvíka von Beethovena. Solo na housle přednese Jaroslav Svěcený, ke klavíru usedne Václav Mácha.

Vyslechli jsme poslední skladbu dnešní komorní hudby. Byla jí sonáta G-dur opus 30 číslo 3 pro housle a klavír Ludvíka von Beethovena. Na housle se představil Jaroslav Svěcený a na klavír Václav Mácha.

0: Dobrý den, milí posluchači. Při poslechu pořadu Oktáva vás od mikrofonu zdraví Štěpán Grafe. Pokud máte rádi varhanní hudbu, tak právě dnešní pořad vám představí bohatou nabídku koncertů, které se budou konat v Brně a okolí po celé jarní a letní období. Ve studiu vítám varhanici a ředitelku brněnského varhanního festivalu Hanu Bartošovou a varhaníka Petra Kolaře. Pod jehož patronací se koná varhaní léto v katedrále na Petrově. Dobrý den.
1: Pěkný den.
2: Dobrý den.
0: Paní Bartošová, s dovolením začnu dnes u vás, protože brněnský varhanní festival doslova klepe na dveře. 46. ročník festivalu. Jak se těšíte? Je to takový ten zhon před začátkem?
1: No, tak člověk se vždycky těší, ale potom si říká, tolik práce, jo, jestli mě to vůbec stojí za to, ale v každém případě potom, když ten ročník proběhne, tak to určitě za to stojí, protože jako člověk vidí, že prostě ty lidi tam přijdou a určitá taková naděje toho pospolitelství těch lidí u těch varhan jako člověka potěší.
0: Jak dlouho stojíte v čele vy?
1: No už dlouho, aspoň. Minimálně 20 let, no.
0: Tak to už je hodně práce
1: za
0: vámi. To
1: už je hodně práce za mnou, no.
0: Letošní podtitul je Varhany v prostoru a času. Co si pod tímto můžeme představit?
1: Letošní ročník právě jsem si zaměřila tak jako na ty varhany jako opravdu nástroj jako takový. Protože nejenom, že samozřejmě vítáme kvalitní interprety ze zahraničí a super domácí interprety, ale je potřeba také zohlednit, že jsou ty varhany nejenom jako nástroj, jako jedny varhany, ale jich jako v prostoru času obrovské množství. To znamená, my třeba jenom tady v Brně máme Loretánskou kapli, jejichž varhany slaví letos 300 let, to znamená 1726. Máme tady varhany v jezuitském kostele, který letos jsou teprve 12 let postavený. Máme